Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje piánem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

se dobrodruh, tak hlavně žádný pocity, už nesmí zvedat telefon. Co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

nic. Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi trávami.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

Podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen, co neuteče, kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla

主意。

口里。

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem.
7: Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
6: Ano, jsme si na tebe posvítili.
7: No, tak ano. Si přijdu jak na jevišti.
6: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
7: Prosím, když není to tak dávno, no. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
6: A co to bylo?
7: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
6: A počasí bylo?
7: Počasí bylo nádherný.
6: A lidi?
7: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
6: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
7: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
6: Ano.
7: A já tak jako, mě stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
6: Jo, neokřikoval si.
7: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není
2: jo.
1: Tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo
2: ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Cení
2: jara prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitáf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba člověk hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, on to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Zdravím vás, chlapi, obám. A hlasoval bych pro pana Vericha.
1: Dobře, zapisem.
0: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
2: No, co pak?
0: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
1: Dobře, se. Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
2: No, asi dojel do svého cíle. Někde.
1: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
3: Já se ozvu rád, Zdeněk.
1: To jsme rádi.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
2: Děkuji,
3: vás
2: dobrý den.
3: Trošku Patriku.
1: Děkuji.
3: Protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
1: To já vím, proč nemohl.
3: Proto měl každou neděli. No, dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
1: Dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
1: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
5: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Vericha, protože napovídal i některé
6: no
1: věci.
6: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
6: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
6: Prosím?
1: U čeho bývají?
6: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
6: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
1: pozorovat.
2: To jsou, jak se to vyvíjí? Jsou takzvané

0: A co hraje za divadlo?
1: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
0: Ano.
1: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
0: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
1: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
0: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
1: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
0: Jako, je tvárná, nechá se
1: takhle, dělat. Třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
0: tak vás seřve, kdo to tady...
1: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
0: A zapomene, co má dělat v roli.
1: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak se tam...
0: A čím zase nečistil?
1: Já jsem mu neznačistil.
0: Ne,
1: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
0: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
1: Režisérové jsou v hledišti, no.
0: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
1: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
0: Mm-hmm.
1: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
0: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
1: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
0: Jo.
1: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
0: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku, tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozvídá a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čiže to je blázení, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Lucie Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty, nebo oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: Osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domluváme, jako obsadit a tak dále. No.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: A proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý operu. Život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako, proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak
1: prostě no jo, to, přiznejme to, řekněme to, v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo?
1: No tak číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty to je nějaký svalovec.
8: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
8: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelky, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
12: Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
12: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
12: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
12: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
12: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
12: No tak, kdo to teda sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
14: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
15: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
16: No, co je?
17: Haló, je tam policie?
16: No jo, no, co chcete?
17: Právě jsem ho zabila.
16: Cože?
17: No, právě jsem ho zabila.
16: A fajn. A koho?
17: Králíka.
16: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jiného na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
17: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
18: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
18: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
18: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
1: A rozvinul
18: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
18: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
18: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
18: No, paní.
1: Podle skutečné události.
18: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho byl příběh na hodinu a půl divadla.
18: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
18: Ano, chodit s otevřenýma očima. Ano.
1: Dá se o tom potom
18: vypravit. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
18: Ano.
1: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMSkař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, ale zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Rhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá, děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zarec.
1: Děkujeme.
5: Zarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: Co je, co se stalo?
6: Stále okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
10: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozhod, hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Investor chce postavit multifunkční hokejovou arénu v Pardubicích do konce roku 2030. Loutkářské muzeum v Chrudimi čeká rekonstrukce za desítky milionů korun. Pardubičtí hokejisté vyhráli v Lize mistrů nad polským týmem Tychy jasně 6-0. V kraji čekejte zpočátku oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek a pojmout má až 25 tisíc diváků. Na místě výstavby teď pokračuje likvidace staré skládky komunálního odpadu, říká zástupce investora Pavel Poulíček.
3: Pokud vše půjde podle našich předpokladů, podle stanoveného harmonogramu a našich přání, tak by k otevření arény mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí 2030.
2: Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice, vysvětluje ředitelka muzea Simona Chalupová.
4: Ten mydlářovský dům jako potřebuje poměrně velkou péči a budeme otvírat další dva prostory na půdách. Celkově by se měla rozšířit ta expozice v podstatě asi skoro o 300 metrů.
2: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z Besipu to ale neodpovídá možným následkům. Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6.
1: Sport.
2: Hokejisté Pardubic vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů jasnou výhrou. Vítěze polské ligy tým Tychy porazili na svém ledě vysoko 6-0. Východočeši dali 3 branky v první třetině. Výrazně si pomohli také využitím přesilových her. Pokračuje dvougólový střelec pardubický útočník Matěj Stránský.
5: Je tam možná trošku rozdíl, máme tady výborné hráče, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme na ně vletěli, dali jsme vlastně 3 góly a ono už potom se hraje těžko, když to je ten protivník, takže si myslím, že to bylo i tím, že prostě jsme na ně vletěli a potom už jsme si to kontrolovali, ten zápas na pohodu celkem, dá se říct.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak mírně klesné a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, teď jsou 4 minuty po 5. hodině, pátek 4. září. Dnešní noc patří akrobatickým letcům s vlastními radary, kteří s námi žijí doslova pod jednou střechou a vyprávíme si o nich legendy. Na mysli máme netopíry, na setkání s nimi vás pozveme do Vrchlabí za chvíli. Těšit se můžete i na Lenku Filipovou zamilovanou nebo naše cesty Marka Ztraceného. Petr Spálený bude zpívat Kdybych já byl kovářem a ranní vysílání otevírá Alice Springs Vrať se mi zpátky. Tak vám přejeme pěkné vstávání a příjemný poslech.
1: Dobré ráno.

0: 4 minuty a bude 17:15, posloucháte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 4. září. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď se půjdeme podívat do přírody. Na přelomu srpna a září se vracejí do svých zimovišť netopíři a právě v čase jejich přeletů se tradičně koná Mezinárodní noc pro netopíry. U nás jich žije 30 druhů a o životě a výzkumu téhle kriticky ohrožené skupiny savců se dnes dozvědí i návštěvníci zámeckého parku ve Vrchlabí. Víc informací k tomu má reportérka Eliška Pilařová.
1: Začíná se stmívat a kolem neslyšně proletí netopír. Na konci léta je netopíří tah. Netopíři migrují tak jako ptáci, ale poslední dobou už se nekroužkují.
2: Ukázalo se, že jsou na to velice citliví, na rozdíl od ptáků, takže dnes už kroužkují opravdu jenom odborníci, kteří mají nějaký konkrétní výzkum a je to komplikované to povolení získat.
1: Odborníkem je i Karolína Mixlová ze správy Krkonošského národního parku. Kolik už pověr a mýtů se kolem netopíra navršilo. Přitom, a možná právě proto, je to jeden z nejohroženějších živočichů, nejenom u nás, ale i ve světě.
2: Všechny druhy patří do zvláště chráněných, aspoň tady u nás v Krkonoších.
1: Noční druh, jedinečný svými radary. Pro mě bylo velkým překvapením, že dokonce se dají rozeznat netopíří stopy. To znamená, že oni chodí i pěšky.
2: Třeba netopír velký, který loví střevlíky, tak vlastně ho v poslední etapě toho lovu opravdu dožene na zemi, ale není úplně běžný. Pozorovat netopíří stopy.
1: Noc pro netopíry každým rokem pořádá správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabském parku Zámeckém. A nejenom, že budeme moci netopíry vidět, ale i slyšet.
2: Použijeme k tomu echolokátor, který ty frekvence přehraje do slyšitelné podoby pro nás.
1: Děti ty už neberou netopírky jako zubaté příšerky, protože Batman udělal své.
2: A to je i cílem této akce ukázat, že to nejsou, jak se říká, okřídlené ošklivé myši, ale velmi zajímavý živočichové a dokážou být i dost roztomilí.
1: Kamila Nejvltová ze správy parku má letos tuhletu noc na povel, abych tak řekla, kde bude to hlavní stanoviště.
3: Tady před Vrchlabským zámkem. Tam je připravená dílnička pro děti, než se nám trošku setmí, děti si vyrobí svýho netopírka, pak přijde na řadu Kája Mixlová, která ukáže to, co den předtím večer chytila. Až ty netopíři, až se na ně všichni podíváme, až je vypustí, tak bude procházka zámeckým parkem a s pomocí detektoru lidé netopíry uslyší.
1: Letos trošku změna času.
3: Ano, dnes 4. září bych vás chtěla pozvat na 19:30. Posunuli jsme to lehce o půl hodinky, abychom měli tu tmu dříve. Budeme se moc těšit před Vrchlabským zámkem na viděnou.
1: A tohle je hlas netopíra. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: minuty po čtvrt na šest. Pátek 4. září s vámi je Český rozhlas Pardubice. Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomořském přístavním městě Soči na jihu Ruska. Dnes o tom informovali úřady Krasnodarského kraje, napsala agentura Reuters. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, podniká v sebeobraně vzdušné údery na cíle v Rusku. Další zprávy chystáme na půl šestou. V srpnu 1946 oznámilo ministerstvo průmyslu vznik národního podniku Tesla, který sjednotil celý československý slaboproudý elektrotechnický průmysl. A jak si to můžeme připomenout, tak třeba výstavou, která začíná v muzeu v Lančkrouně od doutníků ke kondenzátorům. Začátek je v 15 hodin, je to připomínka právě 80 let od založení společnosti Tesla a Lančkroun. Je to významná kapitola v historii města. Měli jsme k tomu taky hosta, pamětníka Karla Hrotka. Záznam rozhovoru s ním najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Nejteplejší den tohoto týdne přinese odpolední maxima do 28, na horách do 22 stupňů Celsia. Po ránu je oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor se objevuje ojediněle slabý déšť. Během dopoledne začnou od jihozápadu oblačnosti ubývat postupně až na polojasno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Pardubice. Právě dnes uplynulo 245 let od založení amerického Los Angeles. Město andělů založili španělští osadníci, původně to byla jenom malá misijní stanice s poměrně dlouhým názvem a dnes se klidně Američané používají jenom zkratku LA. Pojďme za těmi anděly, když město andělů s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je anděl?
2: Je bílý a má křídla a je v nebi.
3: Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty.
4: A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
1: Co dělají anděle?
3: Když někdo umře, tak oni se andílkové o něj postarají.
4: On musí zachraňovat lidi.
1: Mají andělé nějaké kamarády?
3: Čerta a Mikuláše.
4: Mají ostatní andílky.
1: Kdo učí anděle létat?
3: Maminka anděl Bůh.
4: Nebo andělí škola. To je taková zmraků školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí létat a různý takové věci.
1: Mají andělé jména?
4: Jo, mají. Pepík.

0: Tak jsme si dali Makarénu, je pátek 4. září a už jsou tady zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Většina státních hradů a zámků v Pardubickém kraji měla o letošních prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Výjimkou byla Kunětická hora, kam přišlo o 1800 lidí méně. Naopak výrazně si polepšil hrad Litice, navštívilo ho přes 8000 turistů, tedy zhruba o 2000 více než v loňské sezóně. Vyšší zájem zaznamenaly také zámky v Litomyšli a Slatiňanech. Stěžery na Hradecku otevřely novou zhruba 1,5 km dlouhou stezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr se dnes podruhé sejde. Jednání začne v 8 hodin a bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku Středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do příštího března. V Česku po několika deštivých dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit také hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky ale v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů. A počasí. Dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť, dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V dolním újezdu na Svitavsku silničáři opravují vozovky, uzavřeli proto dvě silnice nižší třídy v části obce Jiříkov. Uzavírka je plánovaná do 15. listopadu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Věru Špinarovou si připomeneme krátce po 17:30 a vám všem přejeme hezký pátek.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Boty proti lásce Ivo Nepřenosilová na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Michael Jackson, je pátek 4. září. 6 minut zbývá do 6:15 a my teď otevřeme noviny společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Zubaři. Na Svitavsku je to stále ožehavé téma. Chybějí. Lidé marně schánějí lékaře a mnozí z nich své akutní problémy řeší na pohotovosti. Nová zubní ordinace se během září otevře v Jevíčku. Ani tam ale není situace ideální. Pro nové pracoviště se hledají zubaři a dentální hygienistky. Více najdete ve Svitavském deníku.
0: Pardubický stadion Arnošta Košťála při natáčení filmu Vyšehrad 3 hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. V hlavní roli byli fanoušci, stadion se stal kulisou pro třetí díl populární fotbalové komedie. Na trávníku tak nechyběli Jakub Štáfek a Jakub Prachař a nebo třeba Lukáš Vaculík. Ještě můžeme doplnit, že natáčení závěrečného dílu populární fotbalové trilogie mělo odstartovat ve 2 hodiny odpoledne. Většina lidí už ale v tu dobu dávno seděla na tribunách a nebylo jich málo. Produkce původně doufala zhruba v 500 lidí, jenomže fotbalový klub ještě před natáčením evidoval více než 3,5 tisíce registrovaných zájemců. Filmaře tak nakonec překvapil nejenom samotný zájem, ale hlavně autenticita pardubických fanoušků, kteří ukázali, že ve fandění jsou zatraceně dobří. Po poslední klapce se pak část fanoušků přesunula k VIP vchodu, aby odchytila své oblíbence dřív než zmizí. U Prachaře to nevyšlo, protože pospíchal a zmizel jiným vchodem. Nejdéle se tak nakonec čekalo přece jenom na toho Laviho. Celý článek, včetně fotografií, najdete v Mladé frontě dnes.
1: Sekají sami, na trávník vyrážejí bez řečí a o pravidelný sestřih se postarají za vás. Do laboratoře zářijový D-test poslal 17 autonomních sekaček s rozličnými cenami i navigačními technologiemi. Prověřoval, jak si poradí se sečením na různých površích, jestli se snadno obsluhují, jak jsou zpracovány a jestli nejsou hlučné, kolik vydrží jejich baterie, anebo jestli nemohou být nebezpečné. A má dobré zprávy. Základní úkoly splnili všechny, a to včetně těch nejlevnějších. Jinak aktuální vydání se zaměřilo také na jablečné džusy, tam všechny vzorky předvedly to, co se od nich očekává, včetně vysokého obsahu cukru.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje, minuta po 6:15, pátek 4. září. Svitavy slaví letos 770 let od první písemné zmínky. Víkend nabídne hned několik tradičních i mimořádných akcí. Už dnes se na dolní části náměstí od 17:30 vystřídají kapely. Večer doplní vernisáž nových obrazů pro galerii Venkovka, která je v plánu od 19 do 20 hodin. V této době bude proto omezený průchod ulicí Podvěží. Zítřejší odpoledne bude patřit tradiční slavnosti dechových hudeb, začíná ve 14 hodin v dolní části náměstí. Vystoupí třeba Svitavská 12, Astra Svitavy a nebo Stříbrňanka. Zasportovat si s celou rodinou můžete na festivalu volnočasových aktivit. A večer se program přesune do horní části náměstí, kde od 20 hodin vystoupí Police Symphony Orchestra. Velké hudební těleso tvoří přes 120 hudebníků a jeho repertoár sahá od populární a filmové hudby přes rock a swing až po klasiku. Top týden ve Svitavách následně vyvrcholí v neděli tradiční poutí ke svatému Jilí, která nabídne jarmark, pouťové atrakce, hudbu, pouliční divadlo a samozřejmě kolotoče. Tak zdravíme do Svitav a gratulujeme.
1: Počasí.
0: Mimochodem už brzy nás čeká ze Svitav taky přímý přenos, dozvíte se o něm víc, ale teď pojďme na dnešní počasí. V Pardubickém kraji oblačno až zataženo, hlavně po ránu. V oblasti hor ojediněle slabý déšť. Během dopoledne začne od jihozápadu oblačnosti ubývat až na polojasno, takže bude dost slunce a taky dost teplo. Dnes naměříme 25 až 28, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Vítr mírný západní s rychlostí do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Život plne dál. Nechci.

0: jenom trochu vnímat.
1: A vy vnímáte vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 4. září 6 minut po 6:45. Loučíme se s létem a vy to můžete udělat v Pardubicích v parku Ohrádka v Hradišťské. Tam bude to rozloučení s létem od 14:30, nachystaná taky škola Čar a kouzel. Všechno tedy začne o 14:30 odpoledne. Ve 3 hodiny bude Family kouzelná show, následuje Patrikova hula hop show, pohádkové čarování, diskotéka, soutěže nejenom pro děti, losování oceny a všechno skončí v 19:00. Hodin. Další tipy na víkend najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. A po 13. hodině znovu otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
2: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
3: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
2: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
3: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
2: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
3: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
3: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
3: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na všechny.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Hokejisté Pardubic vyhráli na úvod Ligy mistrů nad Tychy jasně 6-0. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o více než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
2: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Výsledky archeologického výzkumu pod náměstím Bohuslava Martinů v Poličce si mohou lidé prohlédnout na panelech ve vestibulu radnice. Archeologové při průzkumu podzemí objevili například pozůstatky zaniklého hřbitova z 15. století, vysvětluje mluvčí města Nadežda Šauerová.
3: Celkově bylo archeologi vyjmuto 371 koster. Některým jedincům byla vložena do úst mince, jednalo se o pětní rituál. Celkem bylo nalezeno 24 mincí, které lze předběžně zařadit do období 15. a 16. století.
0: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČEZ, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, mohou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Sport. Pardubičtí hokejisté v prvním utkání Ligy mistrů porazili polský tým Tychy Vysoko 6-0. Východočeši měli v zápase výraznou převahu, kterou vyjádřili už v první třetině třemi vstřelenými góly. Dvě asistence si připsala i nová posila Dynama, útočník Tomáš Nosek.
4: Musím říct, že jsme věděli, že měli dobrý zápasy už loni o gol s Frolundou, která to loni vyhrála, takže věděli jsme, že to nesmíme podcenit a myslím si, že jsme k tomu tak přistoupili. Napadlo nám tam nějaký góly, super, že jsme to zavřeli, nedostali žádný gól, takže takhle, když budeme hrát dobře zezadu, tak věřím, že ten útok máme tak silný, že nějaký gól vždycky tam natlačíme. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stavební práce uzavřely pro dopravu silnici druhé třídy v Rohovládově Bělé. Objížďka vede přes Vyše Hněvice a Lázně Bohdaneč. Uzavírka je plánovaná do 22. září. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A dnes je 4. září, je pátek, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 6. hodině. Vrátíme se k hokeji, jak jste slyšeli, Dynamo vstoupilo do Ligy mistrů skvěle. Polského mistra tým Tychy porazilo 6-0, zápas byl jasně v režii domácích. Pardubickým pomohli tahouni z minulé sezony i nové posily. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A zatímco většina škol už otevřela dveře a poslala žáky do lavic, studenti vojenské střední školy v Moravské Třebové si na ně ještě 2 týdny počkají. Místo učení ve třídách je ale čeká vojenský výcvik a speciální program. Jak vypadá, tak to uslyšíte za chvíli. Písničky, které nestárnou, máme taky, třeba Hnu Zagorovou Sliby chyby, nebo Marek Lambora, Eva Burešová, píseň Kovbojská nás čeká, skupina ABBA, Olympici a teď Petr Kotwald. Tak přejeme pěkný poslech a hezký den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 4. září, 3,5 minuty před 6:15, tak my rozhodně nenecháme být další informace a podíváme se teď společně s vámi na to, co je nového v Moravské Třebové. Nový školní rok začal pro studenty tamní vojenské střední školy trochu jinak než pro jejich vrstevníky. Do lavic totiž zasednou až za 2 týdny. Volno přesto nemají, čeká je speciální program a první vojenské povinnosti. Co všechno mají studenti v těchto dnech na programu, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová přímo v areálu školy.
1: Levá, levá, raz, raz.
2: Tady vidíte část adaptačního procesu žáků prvního ročníku. Součástí je i pořadová příprava, která zahrnuje i pochod.
3: Tisková mluvčí Dana Rábová, co všechno vlastně musí prváci vaší školy absolvovat, než nastoupí slavnostně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Moravské Třebové?
2: V průběhu následujících 2 týdnů musí zvládnout základy vojenského vystupování, pořadovou přípravu. Samozřejmě také fasují vojenský materiál. Sportovní ústroj fasují tady u nás v Moravské Třebové, další vojenský materiál ve výstrojním skladu v Brně.
3: Jak je to se studenty, kteří nastoupili v pobočce v Sokolově?
2: První ročník přijíždí k nám, kde zahajují adaptační proces a pak poté se vracejí zpátky do Sokolova, kde už potom mají výuku.
4: Jsme škola s celostátní působností, to znamená, žáci k nám zpravidla spolu s rodiči přijíždí z celé republiky a k tomu se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky.
3: Velitel školy Milan Kalina.
4: A žáci se začínají adaptovat na režim naší vojenské školy. Učí se prvotním vojenským návykům. Významnou akcí tohoto cyklu je i jejich třídenní adaptační kurz, aby se blíže seznámili, ať už sami se sebou nebo střídními učiteli a dalšími vychovateli ve škole.
3: Vy jste absolventem vojenské školy, zaspomínejte, když vy jste nastoupil. Byl to problém zvyknout si na vojenský režim?
4: Obecně si myslím, že podmínky jsou pořád stejný, většina žáků se adaptuje velmi rychle, konec konců na školu se připravovali, takže věděli, do čeho jdou.
5: Čekal jsem, že bude trošku těžší. Jsem Jakub Střítezky, jsem ze Štarnova.
6: Já jsem čekala, že to bude teda trošku těžší a jsem Laura Millerová a jsem z Kroměříže.
3: Jak se vám líbí, že budete chodit v uniformách?
6: Za mě to je velice skvělý nápad, protože jsme všetci sladění a nemusíme si nikdo nic dokazovat.
3: Na vojenskou střední školu v Moravské Třebové nastoupilo letos celkem 630 studentů. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Koncert Back to School k oslavě konce prázdnina nového školního roku je hlavním hudebním prvkem královských slavností v Hradci Králové. Akci pořádá tým festivalu Rock for People ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Na Velkém náměstí začíná dnes v 17 hodin. A když jsme u sousedů ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak ještě zmíníme mistrovství České republiky v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. To začíná ve 14 hodin na stadionu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje právě v Hradci. Trvá až do neděle 6. září. A víc najdete taky na internetových stránkách mcrps2026.cz. A o víkendu bude taky hasičská soutěž, konkrétně zítra o pohár Zlaté kotvy v areálu Cum Golden Anchor ve Vyžňově. Prezentace je od 8.30, zahájení v 9 hodin, kategorie muži a ženy, soutěž podle pravidel požárního sportu, požární útok na cíl, dva útoky, lepší čas se vyhrává a je tam taky zajištěné občerstvení v podobě gulášku, klobásek a něčeho na zub. Startovné 100 korun za družstvo, protesty se nepřijímají, napsali organizátoři, a my ještě jednou zopakujeme, že to bude hasičská soutěž zítra o pohár Zlaté kotvy ve Vyžňově na Náchodsku. I tam můžeme pozdravit, pokud tam máme případně posluchače, je to klidně možné, a v každém případě vás všechny odkážeme na náš web pardubice.rozhlas.cz, kde jsou přímo informace o akcích z Pardubického kraje na tento víkend.
1: Počasí.
0: A ještě před víkendem bude pořádně teplo, 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 22. Teď po ránu oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť. Během odpoledne začne od jihozápadu oblačnosti ubývat, postupně až na polojasno. Dnes bude foukat mírný západní vítr až jihozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu. Odpoledne na horách zesílí na čerství, tam by ta rychlost mohla být klidně i do 35 km za hodinu. V rozptylové podmínky ty by dnes měly být velmi dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Píseň kovbojská původně od Michala Hrůzy, kterého jste mohli vidět taky na velkém koncertu Českého rozhlasu Pardubice na zámku tento týden. Tohle ale byla verze v podání Marka Lambory a Evy Burešové. Za chvíli Hana Zagorová, tedy Hanička písnička, nebo Zagorka jednoduše, prostě devítinásobná zlatá slavice, která naspívala přes 900 písní, vydala poslední 23. studiové album s názvem Já nemám strach v roce 2018. Členka síně slávy Cen Anděl měla na kontě 19 platinových a zlatých desek, prodala skoro 11 milionů nosičů. Do vypuknutí pandemie koronaviru pravidelně koncertovala, na její vystoupení přitom rozhodně nechodili, jenom pamětníci její nejslavnější éry ze 70. a 80. let minulého století. Hlasové šálení Zagorové v Semaforské Kytici obdivoval už v roce 1973 kritik Jiří Černý a současně se podivoval nad tím, jak může naspívat diskotékovky, pro které není potřeba nic než kus hlasu a rytmu. Zpěvačka s charakteristickým hlasem by tuto neděli oslavila osmdesátiny. Na scéně se pohybovala celých 60 let. Tak si připomeneme v našem vysílání konkrétně písničkou Sliby chyby. A jdeme taky na náš spotřebitelský servis. Tentokrát zazní další otázka od vás z e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Jak je to s originálními obaly od výrobků? Jak dlouho je potřeba je schovávat? Na to odpoví Josef Černý.
1: Paní Hedvika se ptá, jak dlouho musí uschovávat doma obaly od výrobků, protože se jí doma hromadí. Paní posluchačko, obal od výrobku uchovávat pouze v jediném případě, a to pokud si věc objednáte přes internet, tak po dobu 14 dnů, tedy po dobu, kdy je možnost, že ho ještě budete vracet bez udání důvodu. Poté můžete obal vyhodit, protože k případné reklamaci ho nepotřebujete.

0: Hezký pátek, teď vysíláme zprávy s Michalou Spáčilovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Chrudim si nechá prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči tam teď využívají jen provizorní nespevněnou plochu. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat 2 varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. Na hradě Košumberk je připravená nová expozice, představuje proměny sídla od 13. století na základě hmotových rekonstrukcí. Panely jsou umístěné v renesančním paláci. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži, dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká také v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno a zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 21. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V Městském muzeu v Moravské Třebové oživili reálné historické fotografie, uvidíte v nové stálé expozici, už jsou taky na našich sociálních sítích a zítra odpoledne ve vysílání.
2: Dobré.

0: Věrou Martinovou jsme se vydali až na vrcholky hor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 4. září 6 minut před 6:45. Za okamžik tady budou Queeni a my se podíváme taky do novin s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Historická Litomyšl se stala první zastávkou nového seriálu Jana Hřebejka nazvaného Na tělo. Česká televize uvedla jeho první dva díly ve světové premiéře na Litomyšl Festu, kde zaplnili zámeckou jízdárnu. O tom jsme už ve vysílání mluvili. Na obrazovky zamíří devítidílná tragikomedie o padesátnících, jejich dětech, vztazích a životních karambolech dnes večer. Další informace najdete v deníku Právo.
0: Milovníci železnice a historických vlaků mají zítra poslední letošní šanci svést se legendárním motorákem Hurvínek. Historický vůz z roku 1950 vyrazí z Pardubice a zamíří přes Hradec Králové a Hořice až do Ostroměře. Konkrétně vlak odjíždí ze zastávky Pardubice centrum v 9:15, zastavuje na hlavním nádraží v Rosicích, Hradci Králové v Šestarech, Hněvčevsi a právě v Hořicích. Odtamtud v 10:45 po krátkém pobytu pokračuje do Ostroměře a ihned zpátky do Hořic. Do Pardubice se vrací ve 13:40. Čas během pobytu v Hořicích můžou cestující využít podle svého. Třeba můžou jít na návštěvu expozice soch pod širým nebem. V Hořicích taky sídlí světoznámá sochařská škola. Nachází se tam unikátní galerie Plastik v přírodě a město je protkané kamennými sochami a památkami z místního pískovce. Jízdní řády, vstupné podrobnosti a všechno další najdete na webu Pardubického spolku historie železniční dopravy. Informuje Pardubický deník.
1: Deprese a vyhoření jsou nemoci z povolání. Shodli se europoslanci. Vznikají pravidla, podle kterých by firmy musely hlídat stres zaměstnanců. Nadmíra stresu, vyhoření nebo šikana a obtěžování na pracovišti jsou závažnými zdravotními riziky, varují europoslanci. Chtějí proto, aby před těmito faktory zaměstnance lépe chránil zákon a firmy byly povinny mít tato rizika pod kontrolou. Pokyny k tomu, jak hlídat dopady na psychiku v práci, už připravují i čeští úředníci. Zaměstnavatelé se ale bojí zahlcení dalším papírováním a povinnými měřeními stresu, píší Hospodářské noviny.

0: showman každým coulem i majitel jednoho z největších hlasů v historii populární hudby. To byl Freddie Mercury, zpěvák britské hudební skupiny Queen, která 20 let patřila ke špičkám světové rockové scény. Mercuryho životním krédem bylo, že nuda je ta nejtěžší nemoc na celém světě. A zároveň taky tvrdil, že žít do 70 by byla nuda. Milovník života se narodil 5. září 1946, zítra to tedy bude přesně 80 let. My si připomeneme tohoto fenomenálního umělce s hudebníkem Jiřím Ševčíkem v našem ranním rozhovoru krátce po 8:30. Mimochodem, Ševčíkův Pirate Swing Band přináší ve svém 13. ročníku gala koncertu opravdu mimořádnou událost. V oficiální spolupráci s Queen oslaví hned několik významných výročí spojených s touto ikonickou kapelou. Tak se o těch koncertech a o všem dalším dozvíte víc, jak jsme říkali dnes ráno, krátce po 8:30. A můžeme v těch tipech pokračovat. Máme tady pro vás další informace, které budou tentokrát zaměřené, jak se tak dívám, na očekávané události v podobě dění v Pardubicích v Ideonu, totiž bude stavební výstava Stavba teploenergie, a to dnes a zítra. Dnes je otevřeno od 9 do 18 a zítra od 9 do 17 hodin. Veletrh Úspor poradí, jak úsporně topit a moderně stavět. Hlavním cílem akce je nabídnout návštěvníkům cestu k úspornému, ekologickému a finančně dostupnému bydlení. Je to akce, která je určená nejenom odborné veřejnosti, ale hlavně budoucím stavebníkům, majitelům domů a všem, kteří hledají efektivní způsoby, jak snížit energetickou náročnost svého bydlení. V pardubickém Ideonu dnes a zítra. Počasí. Dnešní den bude nejteplejší v tomto týdnu, odpolední maxima 24 až 27, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Na obloze oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť. Během odpoledne začne od jihozápadu oblačnosti ubývat a postupně má být až polojasno. Bude docela foukat, ten vítr bude mít rychlost do 30 km za hodinu, odpoledne na horách může zesílit i na čerství. V tom případě by to byla rychlost na nějakých maximech 35 nebo možná i 40 km za hodinu.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Tolik Petr Muk v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 4. září, 6 minut po 6:45. Za chvíli La Isla Bonita, to bude Ilona Čáková. Předtím sport. Právě dnes v 16 hodin odstartuje v Litomyšli 27. ročník charitativní akce Lánská hůčka. Ten potrvá až do zítřka. Na kilometrovém okruhu u sportovního hřiště se můžou během 24 hodin vystřídat běžci všech věkových kategorií. Sportovní událost doprovází turnaje ve frisbee a ringu, tvořivé dílny a hudební vystoupení na otevřené scéně. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří dobročinné projekty. Ve Slatiňanech na Švýcárně budou mít výstavu Přes překážky ke hvězdám. Začíná dnes v 17:30. Představí se oceňovaný fotograf Miloš Fitz. Tak si můžete přijít vychutnat dechberoucí snímky a skvělou podvečerní atmosféru. Úvodním slovem celou událost obohatí Zdeněk Jirásek. Tak ještě máme další tipy a to bude zítřejší zářijový meeting na pardubickém dostihovém závodišti, což je zároveň oslava Evropského dne koní. Na programu je celkem 8 dostihů. Vrcholem dne bude závěrečná kvalifikace na 136. velkou pardubickou. Předpokládaný čas zahájení ve 13 hodin, doporučený dress code pro tento den žlutá, zlatá barva. A taky budeme mít k tomuto tématu zítra ráno hosta krátce po 8:30. A ještě to není všechno z těch akcí, kam byste klidně mohli zavítat v našem kraji, protože Choceň žije sportem. Už 7. ročník téhle akce, první sobotu v září, už zítra tedy otevře brány choceňských sportovišť, hlavně nejmenším dětem, sportovním adeptům a tak dále. A v neděli to se bude hrát v Pardubicích hokej, ale nemáme tentokrát na mysli Ligu mistrů, ale charitativní zápas městské policie a týmu Ornal Group. Začátek je v neděli ve 14 hodin, 8. benefiční utkání Naděje pro Alžbětku. Je tam možnost prohlédnout si mistrovský extraligový pohár a možná dorazí i maskot Hakito. Za partnerské HC Dynamo by měl přijít obránce John Ludwig. Bětuška od narození čelí vážným zdravotním komplikacím, tak ji můžete podpořit právě v neděli po 14. hodině v pardubické Enteria aréně. A když jsme zmínili tu Ligu mistrů, tak ta se bude na tomhle místě hrát o den dříve, neboli v sobotu, a hrála se i včera. Hokejisté Pardubic zvládli na výbornou vstup do nového ročníku. Polský mistrovský tým Tychy porazili jednoznačně 6-0. V utkání měli výraznou převahu, soupeř měl jenom 11 střel na branku za celý zápas. Síla Východočechů se ukázala hlavně v útoku, kde bodovali jak lídři z minulé sezony, tak taky nové posily. A duel sledoval reportér Otaku Twirt.
1: Polský celek rychle zjistil, že šanci uspět v Pardubicích má hodně malou, a znát to bylo od prvních minut. Během první třetiny třikrát inkasoval a to domácím hodně pomohlo. Pokračuje střelec dvou branek, pardubický útočník Matěj Stránský.
2: Je tam možná trošku rozdíl, máme tady výborné hráče, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme na ně vletěli, dali jsme vlastně 3 góly a ono už potom se hraje těžko, když to je ten protivník, takže si myslím, že to bylo i tím, že prostě jsme na ně vletěli a potom už jsme si to kontrolovali, ten zápas na pohodu celkem, dá se říct.
1: Bodovala i druhá posila Dynama, útočník Tomáš Nosek, ten si v zápasu připsal 2 asistence a podle něj bylo důležité soupeře nepodcenit.
3: Musím říct, že jsme věděli, že měli dobrý zápasy už loni. Golf Rolandou, která to loni vyhrála, takže věděli jsme, že to nesmíme podcenit a myslím si, že jsme k tomu tak přistoupili. Napadlo nám tam nějaký góly, super, že jsme to zavřeli, nedostali žádný gól, takže takhle, že budeme hrát dobře zezadu, tak věřím, že ten útok máme tak silný, že nějaký gól vždycky tam natlačíme.
1: Na polské straně byl nejlepším hráčem zápasu český brankář Tomáš Fučík, který čelil 47 střelám na branku.
2: Jo, chytal skvěle, jako tam chytil další třeba 4-5 gólů, takže klobouk dolů, od něj pomohl a určitě vynikající golman.
1: Chválil hostujícího golmana Stránce. Kromě nových hráčů bodovali i další. Sedlák, Kondelík, Turíny, Košťálek, Roman Červenka si připsal 4 asistence.
3: Na to sebevědomí je to super a je jedno, kdo dá ty góly nebo kdo dá ty body, hlavně, že se bude vyhrávat a prostě ten tým máme tak silný, si myslím, že se můžeme porazit jakoby v našich hlavách jenom sami a musíme si prostě navzájem pomáhat a přát si.
1: Myslí si Tomáš Nosek. Pro něj šlo o první ostrý start po 12 letech, kdy naposledy okusil atmosféru pardubické haly.
3: Bylo to super, naposledy jsem tady hrál skoro ještě jako kluk, ale ne, skoro nic se nezměnilo až na ty plexiskla, takže jsem si to užíval už na rozbruslení, nějaký vzpomínky tam vyběhly, takže paráda, jsem si to užil.
1: Řekl po jasné výhře v lize mistrů nad polským týmem Tychy pardubický útočník Tomáš Nosek. Z Pardubic Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začíná stavba nové budovy úřadu práce za více než 300 milionů korun. Stavební práce na vojenské škole v Moravské Třebové pokračují i po začátku školního roku. Pardubičtí hokejisté na úvod Ligy mistrů porazili polský Tychy 6-0. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Je pátek 4. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Stavební práce na vojenské střední škole v Moravské Třebové pokračují i po zahájení nového školního roku. Zatímco modernizace sportoviště hotová, dělníci s obnovou učeben ještě neskončili. Vysvětluje velitel školy Milan Kalina.
3: Tento rok je specifický tím, že probíhá rekonstrukce některých prostor na našem hlavním učebním bloku a to se samozřejmě dotýká i žáků a učitelů. Rekonstrukce potrvá do konce tohoto školního roku, ale to neznamená, že na ní nenavazují další akce.
0: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy v přepočtu za asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů jasnou výhrou. Polského mistra tým Tychy porazili 6-0. Výrazně se dařilo především prvním dvěma útokům. Několik hráčů si připsalo dva kanadské body. Nad všemi ale vyčníval Roman Červenka, který zaznamenal v utkání 4 asistence. Jeho přínos pro tým vnímal ještě před svým příchodem nový pardubický útočník Tomáš Nosek.
4: Jsem to viděl, jaký měl během loňské sezóny a toho playoff, takže určitě to je nespochybitelný, co on dokáže a skvělý hokejista, takže můžeme být rádi, že ho tady máme.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, ten na horách zesílí na čerství. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz sílí na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a to na silnici číslo 37, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A my se vrátíme právě do Chrudimi s dalšími informacemi. Dostavba tamní sportovní haly by mohla být výrazně levnější, než radnice předpokládala. Původní půlmiliardový odhad srazila veřejná soutěž. Další informace uslyšíte za malou chvíli. Je krátce po 7. hodině pátek 4. září. Nachystaná i muzika Petr Nať, Xindl X, Helena Vondráčková, třeba taky Michal Prokop. Hodinu otevírá jeho bitva o Karlův most. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, poslední pracovní v tomto týdnu.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Já.

0: Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 7:45, je pátek 4. září roku 2026. Účet za dokončení rekonstrukce sportovní haly v Chrudimi by nakonec nemusel být tak vysoký, jak radnice očekávala. Další 2 etapy přestavby měly podle původních odhadů stát 500 000 000 korun. Do soutěže na dodavatele se ale přihlásily firmy s výrazně nižšími nabídkami. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Kopecký, s ním jsme teď ve spojení. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak o kolik se cena snížila?
1: Původní rozpočet byl nastavený na 500 milionů, vítězná nabídka je 385 milionů korun. Výběr dodavatele ale ještě musí na podzim potvrdit zastupitelé města. Dokončení haly je největší investice v novodobé historii města a Chrudim ji ze svého zaplatit nedokáže. Radnice proto počítá s tím, že si město na stavbu vezme úvěr na 20 let.
0: Co by měly další etapy přestavby haly všechno zahrnovat?
1: Nebudou to jen opravy, ale rovnou celé stavby, 2. a 3. etapu chce radnice zahájit současně. Bude se bourat sport hotel, který nahradí modernější ubytovací zařízení, v plánu je rekonstrukce historického Tyršova domu a zásadní bude stavba nového parkovacího domu za halou. Má mít kapacitu skoro 200 míst, na střeše budou další hřiště a parkování nebude sloužit jen pro návštěvníky sportovních akcí. Mělo by výrazně zlepšit situaci i v okolních ulicích, kde místa chybí.
0: A co nás ještě zajímá, kdy by měly práce na dalších etapách začít?
1: Pokud by zastupitelé města potvrdili výběr dodavatele, mohlo by to být už na začátku příštího roku. Jen připomenu, že úvodní část rekonstrukce, tedy opravu samotné haly, Chrudim dokončila předloni a stála přes 100 milionů korun.
0: Aktuální dění v Chrudimi dál sledujeme taky s naším reportérem Josefem Kopeckým. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hodiny ve studiu Českého rozhlasu Pardubice ukazují minutu po 7:15, je pátek 4. září a jubilejní 10. ročník festivalu Zlatá pecka vrcholí. Právě dnes bude Pěvisimo v Heřmanově Městci od 19 hodin v synagoze. Oslava klasického zpěvu v působivém prostředí své špičkové umění předvedou účastníci minulých ročníků projektu. A konečně v neděli Zlatá pecka gala, taky od 19 hodin, ale v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Tradiční závěr, gala koncert, který představuje nastupující uměleckou generaci za doprovodu vynikajícího orchestru. Účinkovat budou sopranistka Natálie Šmausová, baritonista Jakub Hlněnský, taky klavíristka Magdalena Kovářová, na akordeon zahraje Viktor Štokr, bude tam skladatel Richard Kosuk, hrát bude Komorní filharmonie Pardubice a dirigovat Stanislav Vavřínek.
1: Počasí.
0: Pokračujeme informacemi o počasí v Pardubickém kraji. Dnes po ránu oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť. Během odpoledne začne od jihozápadu oblačnosti ubývat postupně až na polojasno. A bude teplo, vůbec nejtepleji v tomto týdnu 24 až 27, taková budou odpolední maxima, na horách mezi 18 a 22 stupni Celsia. Ale bude docela foukat.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informuje o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Distanc si už odpikal. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 7 minut po 7:45, pátek 4. září.
2: Bleskovka.
1: A teď nabízíme nabíjecí kabel 4 v jednom za správnou odpověď na soutěžní otázku. Dnes se zaměříme na katolickou misionářku Matku Terezu, která proslula péčí o chudé, před 10 lety se zařadila mezi svaté. Papež František ji kanonizoval na ceremonii na Svatopetrském náměstí za účasti desítek tisíc poutníků. I když největší část svého života prožila v Indii, v Kalkatě, kde pomáhala chudým a nemocným, pocházela z jiné země. A my se ptáme, ze které země pocházela Matka Tereza. Odpověď můžete zavolat na telefonní číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak možná pro někoho těžší otázka, ale třeba vůbec ne. Někdo už je na telefonu. Pěkné ráno přejeme.
3: Dobrý den, tady je Zdeňka z Pardubic.
1: Dobrý den.
3: A Matka Tereza je z Albánie. Která byla.
1: Tak, my vám to uznáme. To rodiště Skopje tehdy náleželo Osmanské říši, pak Srbsku, Jugoslávii, ale je to ten Balkán, Severní Makedonie to dnes dokonce je. Takže odpověď můžeme říci, že je správná a gratulace pro vás. Mějte se.
3: Děkuji moc.

0: Hello.
1: Petr Nať, Láska je tu s nami, tak to je další píseň, která je teď nachystaná a o 7:30 taky nabídneme aktuální zprávy. Tak si nenechte ujít souhrn toho, co se děje nejenom v našem kraji.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Hezký pátek, připravené jsou další zprávy s Michalou Spáčilovou.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Většina státních hradů a zámků v Pardubickém kraji měla o letošních prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Výjimkou byla Kunětická hora, kam přišlo o 1800 lidí méně. Naopak výrazně si polepšil hrad Litice, navštívilo ho přes 8000 turistů, tedy téměř o 2000 více než v loňské sezóně. Vyšší zájem zaznamenaly také zámky v Litomyšli a Slatiňanech. Stěžery na Hradecku otevřely novou, zhruba 1,5 km dlouhou stezku do cyklostezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr se dnes podruhé sejde. Jednání začne v 8 hodin a bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku Středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do příštího března. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit také hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky ale v Česku rostou i jedovaté druhy šampionů. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno, je zataženo zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnosti ubývat, postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Řidič by měl mít s přecházejícím chodcem vždy oční kontakt, není totiž 100% bezpečné ani přecházení na zelenou. Člověk za volantem totiž může třeba na chvíli ztratit pozornost. To si řekneme v dalším díle seriálu na téma Bezpečně do školy dnes dopoledne a v pondělí po 6 ráno rozjedeme pravidelnou řidičskou abecedu. Jakub Malý přeje hezký den.

0: Za 4 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 4. září. Tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V rozhovoru s českými novináři řekl, že ho prohraný druhý set nakopl a s následným výkonem byl spokojený. V boji o osmifinále narazí na Američana Tina a zápas s ním označil za bitvu nové generace. Tak budeme Jakubovi určitě fandit. Teď se ale podíváme do dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Žně jsou u konce a je čas oslavit sklizeň. V neděli 6. září se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční 9. ročník dožínek okresu Pardubice a Chrudim. Program od 10 do 17 hodin nabídne zábavu pro celou rodinu. Od živých zvířat a zemědělské techniky přes koňské výstavy a soutěže až po koncert Redy Kirken. Vstup i parkování jsou zdarma a podrobnosti se dozvíte v pardubickém deníku.
0: Do funkce ředitele protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje nastoupil od září Petr Sameš. O jeho jmenování tento týden rozhodli radní. Kraj vyhlásil výběrové řízení poté, co dosavadní ředitel Petr Lochman oznámil rezignaci. Nový ředitel dřív působil mimo jiné jako policista, provozní ředitel bezpečnostní agentury, sociální pracovník i jako středoškolský pedagog. Jediná záchytka v kraji sídlí na Novém Hradci Králové. Z personálních důvodů ale funguje jenom omezeně. I proto vedení hejtmanství v posledních letech opakovaně jedná s fakultní nemocnicí o možnosti umístění stanice v jejím areálu. To píše Deník Právo.
3: Bezpečnostní opatření v Kremlu se v posledních týdnech zásadně a viditelně zpřísnila. Posílila se i osobní ochranka ruského prezidenta Vladimira Putina. Jeho cesty míří skoro výhradně do míst, kam zatím nedoletěly ukrajinské drony. I tam se ale objevují novinky. Neprůstřelný chobot chránící prezidenta, když sestupuje z letadla, a auto s protileteckým kulometem. Kdyby se srovnávala míra ochrany lídrů, Putin by se stal absolutním vítězem co do počtu, tak technologií. Čeho a koho se bojí ruský prezident Vladimír Putin, ptá se Deník N ve své analýze.

0: O víkendu celá řada akcí v Pardubickém kraji a některé jsou dokonce i na zamýšlení, třeba v Pardubickém divadle 29 v neděli v 18 hodin David Svoboda, 6 duší u jednoho stolu, jedna terapeutická skupina a 6 osudů, které spojuje boj s duševním onemocněním. Takový je nový román, citlivá a zároveň syrová výpověď o křehkosti lidské psychiky, hledání naděje i síle sdílené zkušenosti. Autor, který na sebe upozornil autobiografiemi Citlivá zpověď jednoho blázna a ještě citlivější zpověď jednoho blázna, čerpá z vlastní zkušeností s bipolární poruchou. Tak si můžete poslechnout právě Davida Svobodu, protože nebude chybět beseda o vzniku románu, o psaní jako formě terapie a o tom, jak otevřeně mluvit o psychickém zdraví. Tuto neděli v Pardubickém divadle 29 od 18 hodin. Další tipy na víkend najdete taky na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Začíná nejteplejší den tohoto týdne. Jak přesně bude vypadat dnešní počasí, tak to už nám řekne meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na co se tedy dnes můžeme těšit?
1: Dneska v podstatě bude celkem jako příjemně. Teďka ještě po ránu takové oblačné počasí a postupně už se nám bude oblačnost pouze protrhávat. No a co se týká nějakých slabých srážek, ty by se vyskytly pouze na horách a bylo by to hodně, hodně slabonké. A odpoledne potom by se začaly mraky ubývat postupně až na polojasno. Teploty dneska většinou 24-27, vítr bude foukat od západu, jihozápadu až do 7 metrů. No a během odpoledne na našich pohraničních horách bude vítr zesilovat na čerstvý 6 až 9, to bude hlavně v těch nejvyšších polohách. No a protože nám ten výběžek vyššího tlaku vzduchu začíná slábnout, začne nás v sobotu v noci ovlivňovat studená fronta, to je momentálně nad Severním mořem a Severním Německem, takže v noci bude převážně zataženo a od severu se postupně na většinu území rozšíří déšť, případně přeháňky a ještě se může objevit oddělený bouřka. Teploty by během noci klesly na 16 až 13 stupňů, vítr bude foukat od západu až 6 metrů, na horách tam bude čerstvý 5 až 9. No a to vypadá, že stráže by během noci do rána mohlo spadnout od 3 do 10 mm, tam by byla bouřka odněla až kolem 15. No a zítra ráno ještě oblačno zataženo, ještě s deštěm, vypadá to, že tady ty srážky měly začít v Pardubickém kraji končit někdy mezi 7 a 8 hodinou. No a potom už se od severu začne pomalinku oblačnost protrhávat, vypadá to, že potom během to bude jako většinou proměnlivá kupovitá oblačnost a večer by se až vyjasňovalo. Teploty zítra budou nižší 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu 3 až 7 metrů, večer potom zeslábne. No a co se týká neděle, ta bude taky relativně studená. Ráno bude studenější, protože během noci už nebudou mraky, takže teploty se budou pohybovat, jak to vypadá, někdy mezi 11 až 7 stupni. No ale přes den bude jasno až polojasno a nad ránem se objeví i mlhy. A teploty zase 19 až 23 stupňů a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní do 4 metrů.
0: Tak tolik víkendová předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a pan Tomáš Popelka. Děkujeme a přejeme vám pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Letohradě otevřeli novou školní tělocvičnu. Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání, právě začíná. Pardubičtí hokejisté vyhráli v Lize mistrů nad polským týmem Tychy jasně 6-0. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno a zataženo, postupně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Průmyslová střední škola v Letohradě na Orlicko-Ústecku má odteď novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má také bezbariérové sociální zázemí.
2: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy, díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní tříkrálové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude vyjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
3: Služby starého programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
1: Po druhé se právě teď schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání je neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Zaměřit se má také na postupy při zadávání veřejných zakázek, na personální řízení nebo kontrolní mechanismy. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení. Chce se podle svých slov soustředit na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti třeba udělat. Opozice má výhrady. Podle člena komise Jana Papájanovského z hnutí STAN komise nemůže odhalit nic nového a postrádá význam, protože samotná kauza Dozimetr je před soudem.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů jasnou výhrou. Vítěze polské ligy tým Tychy porazili na svém ledě vysoko 6-0. Východočeši dali 3 branky v první třetině. Výrazně si pomohli také využitím přesilových her. Pokračuje 2gólový střelec pardubický útočník Matěj Stránský.
4: Je tam možná trošku rozdíl, máme tady výborné hráče, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme na ně vletěli, dali jsme vlastně 3 góly a ono už potom se hraje těžko, když to je ten protivník, takže si myslím, že to bylo i tím, že prostě jsme na ně vletěli a potom už jsme si to kontrolovali, ten zápas na pohodu celkem, dá se říct.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty je 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, ten na horách zesílí na čerství. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři opravují svodidla na dálnici D35. Levý jízdní pruh proto uzavřeli mezi 139. a 140. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Válka na Blízkém východě Čechům letní dovolené neskazila. Podle cestovních kanceláří a agentur je zájem o zájezdy letos podobný jako loni a dovolená se proti loňsku ani tolik neprodražila. Podrobnosti si řekneme za chvíli. Je pátek 4. září, krátce po 8. hodině.
6: A
5: jak vypadá nabídka písniček, které nestárnou? Petr Spálený 60. léta, taky tady bude Eva Farná, Kylie Minogue, Brontosauři a teď možná poznáváte song právě teď, Janek Ledecký. Tak pěkný poslech přejeme a úspěšný celý dnešní den.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 4. září 4 minuty před 8:15. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v Německu spojované s Ruskem, uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Další zprávy nabídneme o 8:30. A teď další téma. Ani válka, ani drahý benzín, ani extrémní teploty anebo požáry neodradili Čechy od toho, aby si letos dopřáli dovolenou v zahraničí. Podle aktuálních informací cestovních kanceláří a agentur kupovali Češi letos v létě zájezdy ve stejně rekordních počtech jako loni. Podrobnosti probereme s Naďou Kubínkovou z redakce zpravodajství. Naďo, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ovlivnil tady konflikt na Blízkém východě nějak letní turistickou sezonu?
1: Tak nakonec výrazně méně, než se čekalo. V březnu, dubnu a částečně i v květnu se zájezdy prodávaly méně. Podle Jana Bezděka, mluvčího skupiny Der Touristik, lidé vyčkávali, jak se prudce zdražující ropa projeví právě na cenách letenek. Cestovní kanceláře se totiž můžou k ceně zájezdu přidat palivový příplatek. Ani to ale nakonec Čechy od cestování neodradilo, říká Bezděk.
2: Ta chuť cestovat se nikam nestratila, pouze klienti potřebovali mít trochu větší jistotu, takže ve chvíli, kdy se pak rozběhla ta last minute sezóna, řekněme v druhé polovině května a na začátku června, tak tam naopak zase poptávka výrazně narostla a v těch celkových číslech jsme tedy na stejné úrovni, jako jsme byli v loňské rekordní sezóně.
1: A stejnou zkušenost měli i další cestovní kanceláře a agentury, například Blue Style nebo Invia.
0: Takže se nic nezměnilo? Češi dál letají k moři, jako by se neválčilo?
1: Tak dá se to tak říct. Po odeznění počátečního šochu patří Češi podle zástupců cestovních kanceláří k těm, kdo se poměrně rychle vracejí. Platilo to třeba i po covidu. Proti loňsku se ale cestovní plány českých turistů přece jenom trochu změnily, říká Jan Foret, šéf cestovní agentury Invia pro Česko.
3: Konflikt na Blízkém východě trošku zamával destinačním mixem. Vidíme některé evropské destinace populárnější než v loňských letech, například Španělsko, Řecko. Bylo tam mírné ochlazení hned po konfliktu u destinací, jako je Egypt nebo Turecko, ale postupně po několika týdnech se ta poptávka se vrátila zpátky a Turecko a Egypt se vyšvihly zase znovu na ty nejpopulárnější destinace.
1: Například do Emirátu či Ománu se ale přes léto turisticky moc nelétá, takže se pokračující konflikt zájezdu téměř nedotkl.
0: Kvůli konfliktu ale taky zdražila ropa, mluvilo se o hrozícím nedostatku leteckého benzínu. Nezdražilo tohle dovolené?
1: Kerosin, tedy letecký benzín, je skutečně výrazně dražší než před začátkem toho konfliktu, zároveň ale nedošlo na katastrofické scénáře s jeho akutním nedostatkem. Proto byly i dopady na ceny cestování a zájezdu nakonec menší. Podle Foreta z Invie se ceny zájezdu v průměru zvedly o 5-8% a Jan Bezděk z Der Touristik říká.
2: Pokud jde o to průměrnou cenu, tak ta vlastně se mírně zvyšuje, pohybuje se někde kolem 25 tisíc korun na osobu.
1: Cenu ovšem podle Bezděka nezvyšuje jenom to dražší palivo, ale také při objednávání dalších služeb.
0: My jsme se trochu ohlédli za aktuální turistickou sezonou, která zvolna končí, a děkujeme za informace Nadě Kubínkové. Naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: na polojasno. Teploty dnes budou letní 24 až 27, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. A teplo je už od rána velmi příjemně venku, tak by to chtělo třeba nějaký pěší výlet.
1: A my si dáme pěší výlet do Pěšic. Jestli nevíte, kde to je, tak vám to rádi řekneme, je to na Vysokomýtsku a naše reportérka Tereza Brázdová připravuje pořad východočeské výlety a chce vás už teď nalákat, takže po 9. i po 10. se spolu s ní zastavíme v Pěšicích a okolí.
0: Ale nebudou to jenom Pěšice dopoledne.
1: Budeme se věnovat Vinné révě s bylinkářkou Radkou Svatošovou a na to se velmi těším. Jaký užitek může mít Vinná réva nejenom jako víno teď nebo vínovice, ale budeme hledět na Vinnou révu jako na bylinku.
0: Kdo by se netěšil na Vinnou révu?
1: No, ale burčák si myslím taky neopomeneme. Včera zrovna volala paní posluchačka, říkala, připijeme si na vaše zdraví prvním letošním burčákem.
0: Krása.
1: To máme krásnou práci.
0: To nás vždycky potěší tyto ohlasy. Tak Jitko, po 9. hodině se budeme těšit.
1: Já taky. Krásný den všem.
0: Teď zpívá Eva Farná.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou

0: smysl? Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Michaela Spáčilová, další zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Chrudim si nechává prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči tam teď využívají jen provizorní nespevněnou plochu. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat 2 varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. Na hradě Košumberk je připravená nová expozice. Představuje proměny sídla od 13. století na základě hmotových rekonstrukcí. Panely jsou umístěné v renesančním paláci. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Odstavené nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 1,8 km ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Freddie Mercury by zítra oslavil 80, ale to není jediné výročí spojené se skupinou Queen. Víc nám o nich řekne frontman skupiny Pirate Swing Band, která chystá neopakovatelnou queenovskou koncertní sérii. Jiří Ševčík už za chvíli v našem studiu. Teď skupina Team.
8: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pátek 4. září. Je docela významný den v tom, že se blíží výročí Freddieho Mercuryho a my si ho připomeneme s naším dnešním hostem, což je frontman skupiny Pirate Swing Band Jiří Ševčík. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Krásné ráno vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice a skoro až bych řekl, přátelé, oh happy day, jak praví slavný spirituál, tedy zítra, ale já myslím, že výška, tlak, teplota i rostný bod jsou v pořádku a budeme moci všichni spolem mohutně oslavit 80. narozeniny Freddieho Mercuryho.
0: Je to tak, připadá to na zítřek, tedy na 5. září. Freddie Mercury se narodil v roce 1946, takže opravdu je to 80 let. Ten jeho život je hodně pohnutý, my ho tady nemůžeme celý převyprávět, ale zkusme aspoň třeba to mládí, to bylo velmi zajímavé.
1: Tak on se narodil parsísko-indickému páru na Zanzibaru. Původně se jmenoval Farouk, ale to asi posluchači vědí. V 8 letech byl poslán do internátní školy v indickém Pachagini, což je nedaleko Bombaje, kde, ale pozor, to je zajímavá věc, vynikal v kriketu, boxu, ale i klavíru. A setrval tam až do 17. narozenin. Rok poté byla rodina nucena uprchnout do Británie kvůli revoluci a jako čerstvý 17-letý student grafického designu na londýnské Ealing College of Art poznal právě Briana Maye a všechno se to začalo formovat tím směrem, že se posléze stal hlavním zpěvákem kapely Smile, kterou on sám později přejmenoval na Queen a sám sebe přejmenoval na Freddie Mercury.
0: Ale nemluvíme tady o Freddiem jen tak, že bychom vás vybrali z toho davu zpěváků, ale vy k němu máte hodně blízko, tedy ke skupině Queen. Jak se vůbec stala tahle spolupráce? Jak se to zrodilo?
1: My jsme před 15 lety udělali takový pirátský koncert na střeše s mojí kapelou, tedy swingovou Pirate Swing Band, a to video z toho koncertu viděl nějakou šťastnou náhodou na internetové platformě pan Peter Freestone, což byl osobní tajemník Freddieho Mercuryho, a nabídl nám takovou až sci-fi možnost, že bychom přesně za rok mohli teoreticky účinkovat na oslavě 40 let Queen ve švýcarském Montré, kde vlastně Queen natočili většinu Alpa, kde stojí ona slavná Freddieho socha. Jejíž autorkou je mimochodem česká sochařka Irena Sedlecká. My jsme si úplně asi neuvědomovali vážnost situace, tak jsme řekli OK, tak jo. Byť jejich hlavní podmínka byla přearanžovat do swingového, tedy sinatrovského stylu právě písně skupiny Queen. Byla to ohromná výzva, to vystoupení se konalo přesně o rok později. My jsme z nějakého důvodu tam poměrně zabodovali. Udělali z nás hlavní atrakci celé té akce pro 1000 pozvaných VIPek z celého světa. No a tím se to rozjelo. A líbilo se jim to dokonce natolik, že pak přišli z kanceláře skupiny Queen a říkali, pokud byste to chlapci chtěli natočit jako studiové album, tak my to podpoříme. Což se stalo. To album vyšlo přesně o rok později a pokřtil nám ho dokonce sám Karel Gott. To už byla vlastně druhá spolupráce s Queen. Třetí byla v roce 2018, kdy dokonce s námi hraje na naší nahrávce Brian May a celý výtěžek té nahrávky jde nadaci Mercury Phoenix Trust, která pod jménem Freddieho Mercuryho bojuje proti AIDS.
0: Tak od toho vystoupení Montré uplynulo letos přesně 15 let, to je další výročí, které tady zmíníme a zmiňujeme ho i proto, že se to všechno hezky na podzim shrne při těch vašich gala koncertech. Jaká další výročí tam ještě budete připomínat?
1: Máte pravdu, je to už čtvrtá naše spolupráce s Queen, z čehož jsme velmi poctěni. Kromě těch dvou jmenovaných jsou tam ještě 55 let od založení skupiny Queen a 40 let od jejich zřejmě nejslavnějšího živého vystoupení v londýnském Wembley.
0: Teď je připravená i písnička, která předělí náš rozhovor a my můžeme uvést.
1: Jmenuje se Friends Will Be Friends, je to tady naše swingová aranž a my jsme si říkali, že je to asi ideální volba pro náš rozhovor, protože naše 15-leté přátelství s Queen vyústí právě na podzim gala koncerty, o nichž bude řeč právě po písni.

0: skupina Pirate Swing Band teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice hudebně a taky si o téhle skupině povídáme. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes frontman skupiny Pirate Swing Band Jiří Ševčík a mluvíme tady o podzimních koncertech. Teď se k ním konečně dostaneme zevrubněji. Budeme zmiňovat koncert v Ústí nad Orlicí v Roškotově divadle 19. října, v Hradci Králové kongresové centrum Aldis 4. listopadu a ještě Sukova síň domu hudby v Pardubicích 9. listopadu pokaždé v 19 hodin. Jak to bude vypadat na těch koncertech? Asi Queen tam budou v hlavní roli, předpokládám.
1: Je to tak, ona vlastně ta čtveřice výročí, kterou letos slavíme, si to myslím zaslouží. Což znamená, že nejenom, že ten program bude striktně queenovský, ale bude mít i několik přesahů a my jsme velice hrdi na to, že Queen vlastně tyto tři koncerty posvětili jako jediné oficiálně ve střední a východní Evropě. Což znamená, přátelé, nikde jinde to nebude ofiko a to, že je to ofiko, má hned několik vlastně zajímavostí, které na těch shows budou k vidění. Zaprvé budeme mít tu úžasnou možnost poprvé v České republice ukázat v předsálí těch koncertů a postavit expozici raditních queenovských artefaktů a kostýmů Freddieho Mercuryho. Za druhé, jedním z účinkujících v roli showmastera se objeví pan Peter Freestone, dlouholetý Freddieho osobní tajemník, autor mnoha knižních bestsellerů, mezinárodně vydaných a hudební kritik. A co by pěvecký host, asi předpokladatelně Michal Kluch, frontman kapely Queenie a zřejmě nejuznávanější evropský interpret Mercuryho písní. To vše doplněno o smyčcový orchestr.
0: A ještě k té výstavě, to asi musí být hodně zajímavé i organizátorsky, abyste to všechno zvládli uhlídat. Ta cena těch vystavených věcí je nesmírná.
1: Je to ohromný stres. Já se přiznám, že v případě pořádání koncertů a jejich interpretace už za těch 30 let jako něco málo o tom vím, ale ve výstavnictví jsem panicem. Nicméně už jsem se to naučil, vzal jsem si k ruce lidi, kteří tomu rozumí, tedy mohu slíbit, že to bude skutečně věc, která se nevidí každý den a jak už jsem možná zmiňoval, v České republice nikdy k vidění nebyla a asi jen tak nebude.
0: Vy sám jste se označil za fanouška skupiny Queen.
1: Rozhodně, rozhodně. Já myslím, že každý muzikant musí ocenit, jak unikátní ta čtveřice byla, protože každý ten člen té kapely byl úplně jiný, ale dohromady tvořili magii, která vlastně trvá dodnes a jak řekl pan Peter Freestone, kdyby Freddie věděl, jak je dneska populární, tak by byl nadšením bez sebe.
0: A když máte teď na blízku celou tu kolekci těch různých věcí, které souvisí se skupinou Queen, co pro vás osobně nejcennější, nejzajímavější artefakt?
1: Nevím, jestli nejzajímavější, já se tak tím jako postupně probírám, já to samozřejmě nemůžu prozradit dopředu, ale třeba když jsem měl možnost vidět jeden Freddieho kostým ze 70. let, ten slavný bílý overall, v kterém natočil videoklip Bohemian Rhapsody, tak máte pocit, že se toho bojíte dotknout, že vlastně jste v nějaké roli vstupovatele do historie až v rámci stroje času nebo tak něco a je to přirozeně ohromná úcta.
0: Brian May kdysi vaše pojetí popsal jako něco, jako kdyby se Sinatra pustil do Nirvány, což je opravdu nádherná pochvala. Co jste si říkal, když jste to poprvé slyšel a četl tahle slova?
1: Ta formulace byla hrozně vtipná a nikdy bych si nemyslel, že jednou za pár let od tohoto citátu Brian May bude hrát s námi na naší desce, což je skvělý. Já jsem ji už jednou zmínil a asi bych měl dodat i to, že v rámci té oficiální spolupráce s Queen, která je letos už čtvrtá, jde část výtěžku ze vstupného všech koncertů právě nadaci Mercury Phoenix Trust, která pod jménem Freddieho Mercuryho bojuje proti AIDS.
0: Žádný z těch koncertů se už nebude opakovat, to je tradice, která u vás drží i letos. Každopádně.
1: Je to tak.
0: Tak zdůrazníme ještě jednou na závěr. Ústí nad Orlicí 19. října, Hradec Králové kongresové centrum Aldis 4. listopadu a Pardubice, Sukova síň domu hudby 9. listopadu vždy v 19 hodin. Tak děkujeme za rozhovor. Naším hostem byl Jiří Ševčík, frontman skupiny Pirate Swing Band. Ať se vydaří podzimní koncerty a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: My se těšíme také a na vás, dámy a pánové, se těšíme v Hledišti. Bude to velký.
0: Tak lístky mizí rychle, ale možná se povede ještě nějaké ukořistit do našich soutěží na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, tak rozhodně poslouchejte dál i v těch dalších týdnech a dozvíte se víc. Teď už se budeme věnovat další muzice. Václav Neckář a zapomenutá píseň k roku 1968.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Hokejisté Pardubic vyhráli na úvod Ligy mistrů nad Tychy jasně 6-0. Oblačno a zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o více než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
2: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Starý most začne firma bourat letos na podzim. Nový má být hotový do konce příštího roku. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letišti v Lipsku přisoudilo Rusku. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Sport. Pardubičtí hokejisté v prvním utkání Ligy mistrů porazili polský tým Tychy vysoko 6-0. Východočeši měli v zápase výraznou převahu, kterou vyjádřili už v první třetině třemi vstřelenými góly. Dvě asistence si připsala i nová posila Dynama, útočník Tomáš Nosek.
4: Musím říct, že jsme věděli, že měli dobrý zápasy už loni o gól s Frolundou, která to loni vyhrála, takže věděli jsme, že to nesmíme podcenit, a myslím si, že jsme k tomu tak přistoupili. Napadlo nám tam nějaký góly, super, že jsme to zavřeli, nedostali žádný gól, takže takhle, když budeme hrát dobře zezadu, tak věřím, že ten útok máme tak silný, že nějaké gól vždycky tam natlačíme. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, který na horách zesílí na čerství. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí mezi 80. a 81. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak.
5: Tu máme páteční dopoledne, pro mnoho školáků náročný týden, nejenom školáků, ale i rodičů, prarodičů, zkrátka nás všech, kdo s tím máme něco společného. Tak dobré dopoledne při pátku, doufám, že bude dobré, že se i pobavíte společně s Josefem Dvořákem, který už za pár minut bude vzpomínat na své rodiče, samozřejmě s humorem. No a taky oslovíme regionálního stopaře, tentokrát to je Tereza Brázdová, a navštívíme Pěšice na Vysokomýtsku, nádherné místo. K tomu písničky, některé si můžete i zaspívat. Ode zdi ke zdi Hana Zagorová, třeba tuhle jsme vybrali, tak příjemný poslech.
6: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jsou lidé, kteří svou profesí vlastně jenom potvrzují existenci dlouhého hereckého rodu, kde se kumšt na profesionální úrovni dědí z generace na generaci. Pak jsou herci, jejichž rodiče byli oborem nepolíbeni. A zapomenout nesmíme ani na případy, kdy rodiče budoucího herce takzvaně ochotníčili. Takhle to bylo například v rodině Josefa Dvořáka, který v našem rozhlasovém zábavném pořadu právě o rodičích vyprávěl a připojil i následující vzpomínku.
1: Oni hráli, ochotnické divadlo hráli. Moje maminka napovídala. Oni vždycky říkají, paní Dvořáková, mluvte potišejc, prosím vás. Vás se slyší až do poslední řady. Protože tatínek byl strašně nervózní, jo. On byl v obchodě. Hele, já ti řeknu, k nám jít nakupovat, to byl zážitek, protože tatínek se... No, zodpovědný člověk se učil tu roli a mezi tím prodával. Ano, dva rohlíky, královno, až přijde váš syn. Řekl. A oni nevěděli, že tatínek hraje divadlo a říkali, že už ho to bere. Že už je šíbnutý. A on si jakhle opakoval roli mezi tím. No jo, no, to bylo neuvěřitelný, člověče. To... Naše maminka, už stará paní, seděli jsme na chalupě u nás v Českém ráji a maminka říká, děti, víte, že jsem taky hrála divadlo? Já si říkám, to nevíme. Já vím, že jsi napovídala, ale že jsi hrála, to nevím. No hrála, Pepičku. Hrála. Já si to ještě celý pamatuju. Já si říkám, a mohla bys nám to zahrát? No to víš, že jo. Počkej. Do prostředka místnosti si postavila židli, vyšla za dveře, teď takhle po otevře říká, už? Kam my jsme nachystaní. Já taky. Vešla, opřela se o tu židli, povídá, aj mě churo, odpočíváš? To bylo všechno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kam se vydáme? Tak třeba na Vysokomýtsko. Míříme do Pěšic, okolo kterých už v tuto chvíli pěšky putuje reportérka Tereza Brázdová. A to proto, aby pro vás připravila pořad východočeské výlety. Hezké dopoledne, Terezo.
2: Hezký den.
1: Proč právě Pěšice?
2: Pěšice jsou místní části obce Řepníky, jsou vzdálené necelých 10 kilometrů od Vysokého Mýta, asi 8 kilometrů od Luže, je to taková tradiční vesnice a právě ty tradice mě sem zavedly na začátku letošního května. To jsme tady s etnografkou Vysokomýtského muzea Soňou Krátkou natáčeli jednu část pořadu východočeské výlety, které byly věnované stavění májů, májek, protože ta tradice ručního stavění se tady v Pěšicích zachovala velmi dlouho a místní si na ní zakládají a když jsme šli společně s místními muži do lesa, abychom sledovali, jak kácejí ten smrk, tak pak mi Soňa vyprávěla různé příběhy, co tady v krajině stálo, už třeba ve středověku a tehdy jsme si spolu řekli, proč se sem po prázdninách nevrátit, protože ty pěší trasy jsou tu velmi zajímavé a dovedou vás na krásná místa. V tuto chvíli jsme se Soňou, ale ještě v podstatě na startu, sedíme na návsi v Pěšicích, je to taková krásná scenérie, nechybí kaplička, rybníček, líp,

0: dostupné, protože se nacházíme na masivu opukového podloží, které je tu v okolí hodně patrné, protože se tu nachází všude takové, já tomu říkám, příruční lomy na opuku, protože místní obyvatelé by nemuseli jezdit daleko, tak si odkryli zkrátka to vrchní část zeminy a vybudovali si místa, odkud brali opuku na stavbu domů, na stavbu stodol a různých oborových zídek.
1: Dokonce i mlékárny, tady je takový pozůstatek staré historické mlékárny, hned u návsi.
0: Přesně tak, je to takzvaný domek mlékařského družstva. Je to místo, které má krásnou historii, protože předtím na tom místě stál domek pazderny. Dost často se potom stávalo, že pazderny byly uvolněny pro obecní chudé. No a později, když to místo vyhořelo, to bylo vybudováno domek pro obecní mlékařské družstvo.
1: Proč se, Soňo, do Pešic ráda vracíte? Poměrně často, vím to.
0: Já se sem vracím určitě jednou za rok, protože dokumentuju stavění máje, jak už bylo zmíněno na začátku, ale je to vesnice, kterou já mám ráda, protože je to nejenom milé obyvatelstvo, ale je to místo, které nabízí bezprostředním okolím mnoho zajímavých historických zmínek, událostí, příběhů, pověstí a přírodních památek.
1: I silných lidských příběhů.
0: Určitě, máme jeden takový nachystaný.
1: Ten souvisí s kameny zmizelých?
0: Je to příběh, který já vlastně završím v letošním roce ve Vysokém Mýtě, kde budeme klást kameny zmizelých, takzvané štolprštajny. No a zjistila jsem poměrně komplikovanou cestou, že jeden příběh se dotýká i Pěšic, kde krátkou dobu, 3 roky, bydlela rodina Kantorových, která se později přestěhovala do Vysokého Mýta. Část z té rodiny můžeme najít hroby v Pěšicích, to je taky krásné místo na výlet někdy v budoucnu, určitě bychom se tam mohli vydat. No a do té rodiny Kantorových se přivdala Augustina, která bohužel jako jediná z té rodiny byla deportovaná v prosinci 1942 do Terezína a do Osvětimi, kde její stopa končí. No a kámen pro Augustinu a Kantorovou bude jedním z 9 kamenů zmizelých, které letos ve Vysokém Mýtě položíme.
2: Je to někdy až detektivní pátrání. My moc děkujeme za tyhle zajímavé informace, taky za pozvánky. Určitě ta jednotlivá témata rozvedeme právě v pořadu Východočeské výlety, který uslyšíte, milí posluchači, příští neděli 13. září po 11. hodině. No a Terezo, s tebou se neloučíme. Určitě nám i v příští hodině vysílání povíš, co zajímavého s etnografkou Soňou Krátkou jste objevili. Můžu se těšit v 10.15?
1: Určitě.
2: Tak jo, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tento víkend 5.–6. září je opravdu nabitý akcemi, nejenom v našem kraji, asi zřejmě po celé republice. Třeba unikátní prostor automatických mlýnů v Pardubicích zažije teď v sobotu takový festival, který nabídne koncerty, třeba kapela Redikirken vystoupí, Botox a další a další. Bude tam taky bohatá gastronomie. V nabídce budou různé druhy street food kuchyní a specialit, stejně tak stánky mini pivovarů, vinařství nebo populárních kaváren. Akce začíná ve 14 hodin, vstup pro veřejnost je zdarma, takže můžete přijít do automatických mlýnů, ten prostor si o to přímo říká. No a teď tady máme takové zvláštní slovo, opět se vracíme k naší pravidelné rubrice s jazykovědkyní Dagmar Magincovou. To slovo zní běřic a vznikalo poměrně složitě. Poslechněte si, jakou trnitou cestou se vydalo až ke konci, končí u drába.
1: Roku 1933 vydal ředitel učitelského ústavu v Kutné Hoře Josef Holub pro učitele národních škol stručný slovník etymologický, aby měli k ruce aspoň něco o původu slov. A dočkal se chudák kritiky za vady formální i věcné, ale přiměl tím ty přísné jazykovědce, aby ty vady napravili a vznikl pak slovník bezvadný. Opravili třeba heslo Byřic. Odmítli souvislost se slovenským Bíreš, deputátník, a Bírou, richtář. Mírné rozpaky vyjádřili nad přejetím italského Biro, které ovšem znamenalo Byřic, dráb. A pak doplnili středolatinské Biruarius. A časem ještě možný turkotatarský původ.

0: Schválně teď přemýšlím, kdy jsem naposledy tuhle písničku slyšela u táboráku. Možná jste na tom stejně, ale možná se spíše díváte na to, kam byste zašli o víkendu. Třeba i na Dožínky, tam už jsme vás zvali. Dožínky okresu Chrudim a Pardubice budou v neděli 6. září od 10 do 17 hodin na dostihovém závodišti v Pardubicích. A co mě tam zaujalo, krajská výstava ovcí a koz. Budou se tam i stříhat ovečky a různá plemena se tam představí, budou se prodávat i řemeslné výrobky, bude hyporehabilitace i mezinárodní výstava velšpony, tak to bude moc pěkné. Trošku něco praktického by to ale taky chtělo. Jak udržet bílé prádlo? Časem zajde, zešedne, ale nemusí, pokud se budeme řídit našimi babskými radami a využijeme sílu, jak jinak, sody, citrónu a octa.
1: Babské rady.
2: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citrónová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Je 9:45, páteční dobré dopoledne, doufám, že posloucháte s dobrou náladou. Máme 4. září a také končí náš seriál, který se týká začátku nového školního roku a bezpečnosti na silnicích. Dnes to bude také o situaci na přechodech. Teď se můžeme zamyslet nad tím, když přecházíte silnici, jestli se podíváte na řidiče, který zastavil před přechodem, eventuálně mu poděkujete. Ten oční kontakt by tam měl být. My vám řekneme proč, protože tady mluvíme o tom, jaké případné nástrahy mohou čekat děti při cestě do školy a jak se dostat bezpečně přes frekventované ulice. Šárka Rusnáková se nejdřív zeptám mluvčího Jiřího Sejkory na chyby, kterých se dopouštějí samotní řidiči.
1: Můžeme říct jeden z nešvarů, a to je nepoužívání dětských autosedaček, respektive ona tam sedačka třeba je, ale dítě v ní není zapnuté, protože budeme honem rychle vystupovat, tak přeci se nebudeme zdržovat pásem. Ale zase tohle je chyba. Obecně i nehoda v nízké rychlosti může přinést velké zdravotní komplikace, zejména ve chvíli, kdy ten člověk nečeká, není na to připraven. Může se stát zkrátka cokoliv. Nepodceňujte tuhle tu fázi té bezpečnosti a opravdu věnujte ten čas i tomu správnému použití autosedačky.
2: Napadá mě tu dobu před začátkem školního vyučování nebo před začátkem školy, před tou 8 hodinou, je opravdu to město plné aut. Dá se tomu nějak jako zabránit?
1: Já si myslím, že bránit úplně tomu vzniku dopravní špičky asi nelze. Ono většinou nám to tak jako operuje kolem té 7-8 hodiny, že to je v Pardubicích největší problém. Kdo jezdí autem, tak to samozřejmě ví a máte několik možností, jak to řešit. To znamená nechat auto někde mimo ty dopravně vytížené komunikace. Můžete vyrazit dříve nebo naopak později, abyste se vyhli tomu hlavní času, kdy ty silnice jsou opravdu přeplněné. Samozřejmě vždycky můžeme doporučit jízdu na kole, protože tam vás většinou ten provoz tolik nezdrží.
2: Tvoří ty kolony z velké části rodiče, vezou si děti do školy nebo ne?
1: Tam je to kombinace asi všeho. Buď ten nájezd do té školy, jsou tam lidé, kteří jedou do zaměstnání. Pochopitelně velká frekvence právě kolem té 7-8 hodiny, kdy začíná jak škola, tak pracovní doba. Takže tady se nám to takhle míchá.
2: Měli by si řidiči dávat větší pozor tedy v době, kdy ví, že školáci půjdou do školy, že děti si třeba povídají, jsou nepozorné.
1: Určitě doporučujeme řidičům věnovat tomu větší pozornost, zejména mezi 7-8 hodinou, ale zároveň pamatujte na to, že ty děti končí i odpoledne. A to taky udržet pozornost 8-letého školáka jako dneska není jako úplně jednoduchá záležitost. Takže v blízkosti základních škol, když už tam ty strážníky nevidíte, stále mějte na paměti, tady se může objevit nějaký malý člověk, který za nějakým autem nemusí být vidět a v tu chvíli může nastat ten problém. Nemusí to dítě být plně soustředěné, nemusí věnovat plnou pozornost tomu provozu, může koukat do telefonu, může mít v uších sluchátka a holt se může stát neštěstí.
2: A co byste doporučil rodičům školáků, hlavně těch menších, kteří je posílají do školy třeba pěšky nebo veřejnou dopravou?
1: Pokud už své dítě posíláte samostatně do školy, to znamená, víte, že trefí a že zvládne tuhle tu navigaci, tak samozřejmě nejlepší je s ním asi tu cestu cvičně projít. Můžete si ukázat bezpečná a nebezpečná místa, můžete si vysvětlit, jakým způsobem přecházet tu komunikaci. To znamená, přímo si třeba vybrat přechod, který je řízen světelnou signalizací, což je asi nejbezpečnější možný způsob, který je, protože tam tomu světelnému signálu ten řidič dává samozřejmě tu další pozornost navíc. Pakliže ta trasa je bezpečná z vašeho pohledu, tak samozřejmě zopakujte základy i toho, jakým způsobem se má člověk na tom přechodu chovat. To znamená správně rozhlédnout, zkontrolovat, než vstoupím do vozovky, jestli ten řidič o mě skutečně ví, jestli na mě reaguje. Doporučuje se nejčastější takový ten oční kontakt před přechodem. Koukám na toho řidiče, jestli reaguje, jestli vozidlo zpomaluje, jestli na mě blikne, mávne, tak v tuhle tu chvíli můžeme uvažovat o tom, že přejdeme.
0: No tak připraveni teoreticky bychom byli a doufejme, že i ta praxe bude úspěšná. Hodně šťastných kilometrů přejeme a dětem hlavně bezpečí před školou i ve škole.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začíná stavba nové budovy úřadu práce za více než 300 milionů korun. Maloobchodní tržby v červenci opět rostly, meziročně se zvedly o necelých 5%. Pardubičtí hokejisté na úvod Ligy mistrů porazili polský Tychy 6-0. Dnes čekejte v regionu oblačno a zataženo, postupně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Chrudim si nechá prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči tam teď využívají jen provizorní nespevněnou plochu. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat 2 varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. Maloobchodní tržby v Česku rostou už 32 měsíců v řadě. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%, říká za statistiky Jana Gotwaldová.
3: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
0: Inflace pak v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Je to o 0,2% více než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Sport. Pardubičtí hokejisté vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů jasnou výhrou. Polského mistra tým Tychy porazili 6-0. Výrazně se dařilo především prvním 2 útokům. Několik hráčů si připsalo 2 kanadské body. Nad všemi ale vyčníval Roman Červenka, který zaznamenal v utkání 4 asistence. Jeho přínos pro tým vnímal ještě před svým příchodem nový pardubický útočník Tomáš Nosek.
4: Já jsem to viděl, jaký měl během loňské sezóny a toho playoff, takže určitě chybitelný, co on dokáže a skvělý hokejista, takže můžeme být rádi, že ho tady máme. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povanné mírný západní až jihozápadní vítr, který na horách zesílí na čerství. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí na krajnici před 14. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ani 2. hodina našeho dobrého dopoledne nebude rozhodně prázdná. Máme vás kam zvát, třeba na akci Tour de Pivo do Dolní Dobrouče. To vás pozveme už za pár minut a taky s naším regionálním stopařem míříme do Pěšic. Už jsme se před hodinou spojili, no a je to velmi zajímavé místo. Všechny domy z Opuky, Vysokomícko, pojízdná prodejna tam právě přijela, tak jsem zvědavá, Tereza Brázdová, jestli si tam něco koupila, taky vám to povíme. No a taky zavítáme do Dolní Rovně, kde chystají Jiřinkovou výstavu a představte si, mají 100leté výročí, tak i o tom bude řeč.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

10 hodin, 11 minut a máme pro vás slíbenou pozvánku na akci Tour de pivo Dolní Dobrouč. To mě tak pípla SMSka večer a jeden pán, který tady byl i tuším před rokem propagovat obec Dolní Dobrouč, posílal zprávu o tom, že se tam koná akce Tour de pivo. Tak mě zajímalo, o co se jedná. Je to komunitní společenská akce v této vesnici, která kombinuje procházku po okolí s ochutnávkou pivních speciálů. Po loňském úspěšném pilotním ročníku se prý můžete těšit na pokračování oblíbené pivní procházky Dolní Dobroučí. Letos vás čeká 7 pivních zastávek, na kterých ochutnáte různé druhy dobře vychlazeného piva. Samozřejmě nebude chybět ani něco malého k zakousnutí. A protože druhý ročník si zaslouží něco navíc, čeká vás taky jedna úplně nová zastávka v D centru. Ale abychom tady nepropagovali jenom to pivo, jde hlavně o to projít se Dobroučí trochu jinak, zastavit se na místech, kde jste třeba nikdy nebyli, potkat známé tváře a strávit pohodový den s přáteli. Ať už dorazíte sami ve dvojici nebo s celou partou, v Dolní Dobroučí se na vás tuto sobotu moc těší i s tím pivem. No a co s pivem? Rozhodně nemá nic společného, to je novinka v našem vysílání. Od pondělí 7. září vám nabídneme rubriku Řidičská abeceda. Bude v raním a v odpoledním vysílání. Tuto rubriku připravili kolegové ze Zelené vlny ve spolupráci s dopravní policií a srozumitelnou formou vysvětlují dopravní situace, ve kterých řidiči nejčastěji tápou. Tolik tedy novinka od nás.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Před chvílí jsme zvali na sobotu do Dolní Dobrouček. Nám do rozhlasu zaletěla tahle pozvánka díky Davidu Jakubcovi. Tak zapomněla jsem před chvílí jmenovat, tak aby bylo jasno. No a teď se opět vracíme do Pěšic, kde reportérka Tereza Brázdová natáčí pořad Východočeské výlety, který uslyšíte příští neděli. Doprovází etnografka Vysokomlýnského muzea Soňa Krátká. Ještě jednou tedy hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Kam jste se od toho minulého živého vstupu posunuli, Terezo? Kde právě jste? No,
2: poměrně daleko. My jsme až v Řepníkách, šli jsme pěšky a Soňa mi cestou ukazovala pozůstatky středověké tvrze vlastně na cestě mezi Pěšicemi a Řepníky. Tak tam vlastně už jsou jenom vidět terénní zbytky.
3: Přesně tak, ale není to jediná památka, která se nachází tohoto ražení mezi Řepníkami a Pěšicemi, protože tady máme ještě jeden pozůstatek dávného obyvatelstva, což je místo zvané Kozí nožka. A pokud bychom se vydali na opačnou stranu, ne na Lužek, kam jsme směřovali my teď, ale směrem na Vysoké Mýto, tak bychom narazili na místo, které se jmenuje Popovec, nedaleko Domoradic, a tam jsou pozůstatky tvrze také.
2: My už jsme teď v areálu kostela svatého Vavřince v Řepníkách. Je tu půvabná dřevěná zvonice, takový opečovávaný hřbitůvek, který obklopuje ten kostel. A my když teď vstoupíme dovnitř, tak hned za dveřmi, doufejme, že nám vydrží signál, nás čeká takový docela unikát, a to stará historická křtitelnice z velmi dávných dob.
3: Je to památka na původní kostel, který tu stával, je zmiňován k roku 1350, je to úžasná památka po filiálním kostelíku a ta věc je křtitelnice, je to taková masivní kamenná záležitost.

0: nepatří a byl deponován sem do kostela svatého Vavřince na Řepníky.
1: Tak, my jsme před chvílí už vstoupili do sakristie. Tam je vystavený, ne pro veřejnost, to až doby adventu, takový zajímavý betlem, tak na ten se sem lidé mohou taky přijet podívat právě v době adventu. Ten je takový specifický.
0: Je to betlem, který vyrobili místní obyvatele a zachytili na něm řemesla a osoby, které mají něco společného s okolím a místní vesnicí. A ten betlem si vlastně místní mohou prohlédnout, je v zákristii, ale na to hlavní období vánoční ho dávají do hlavní lodi, zdobí ho stromky, aby si vlastně každý, kdo sem chodí, mohl prohlédnout v podstatě zachycené své předky.
1: Takže to bylo naše pozvání do kostela svatého Vavřince v Řepníkách.
2: My moc děkujeme i za Pěšice, i za Řepníky. Budeme se těšit na východočeské výlety, které odvysíláme příští neděli, aby bylo jasno, tam to ještě mnohem více rozvedeme. V pořadu rozhodně dostanou více prostoru a posluchači se dozví další zajímavosti o krajině a místech okolo Pěšic a Řepníků. Moc děkuju, jak Soně Krátké, tak Tereze, a budeme se těšit zase někdy příště na viděnou.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: A máme tady další pozvánku pro vás, tentokrát do Sokolovny v Dolní Rovni. Tam se totiž koná Národní výstava jiřinek a má neuvěřitelné sté výročí. Nově vyšlechtěnou jiřinu pokřtí známý houslista Jaroslav Svěcený. To bude v sobotu hned na zahájení o 9:30 dopoledne. K vidění budou stovky odrůd jiřin. O těchto královnách podzimu jsem si povídala s dlouholetým předsedou a čestným členem společnosti Dagla Janem Dvořákem.
1: A některé roky jsou opravdu špatný, nehledě na to, že mě se třeba stalo, že v roce 2003 mě jiřinky zmrzly 3. září.
0: To je největší hrozba, že ty jiřiny, když přijdou nějaké nečekané podzimní mrazíky, tak můžou vzít za své, třeba právě už v tom září. No a jak to vidíte zatím s prognózou teď?
1: Nevidím nic, protože to počasí je tak proměnlivý, nehledě na to, že každá lokalita je úplně jiná. Nedávno u nás spadlo 40 mm a o 7 km dál vůbec nepršelo. No.
0: Kde máte svoje jiřiny?
1: Já mám jiřiny za Jizerskými horami. To je ten frýdlantský výběžek, ten druhý parůžek, jeden je šluknovský, druhý je frýdlantský, no a tak tam už je máme 22 roku, je tam pěstujeme.
0: A je to přece jenom výš, než tady v Pardubicích, nevadí jim ta vyšší poloha?
1: Naopak, čím vyšší poloha, tím se jiřiny mají líp. Máme tady kolegu Nediljaka, to je Pražák, který ale většinu roku žije v Horním Lánově, to je 650 metrů, jsou tam jiřiny vysoko. Má to výbornou polohu, protože je to od severu chráněno a k jihu je to otevřeno, k jihu a k západu, což jako ty jiřinky mají nejraději, tak to jsou nádherné květy.
0: Tak já vám moc děkuju. Přicházím k paní Haně Sorokové, která patří také mezi pěstitele jiřin a teď máte v ruce takovou krásnou kytici, to je vaše?
2: To je moje Tahiti Sunrise.
0: Popište.
2: No jo, no, tak to je kaktusovka taková žluto-červeno až do fialkova. No.
0: Je to opravdu nádherné. To už víte, když to na jaře sázíte, jak by to mělo asi být barevně a překvapí vás to někdy?
2: Špatný, že by, no, tak záleží na tom, jak se to pohnojí, že jo? Podle toho tam jsou barvy, no. Víc. Tak, aha, když tak se dá víc minerálů, tak pak to je vidět.
0: Už to totiž z vás leze. Já jsem se ptala, patří jiřiny mezi náročné na pěstování a první z pěstitelů říkal, ne, to jenom na jaře vysadíte a na podzim to vykutáte. Takže pak už jsem zjistila, že to musí okopávat taky pravidelně a teď i hnojit. Takže čím hnojíme?
2: Já teda, protože mám dost hladovou půdu v Liberci na perku, takže aby to mělo trochu ten draslík, fosfor, no taky, kromě dusíku.
0: Říkáte, já jsem malá pěstitelka, kolik tak máte těch jiřin doma?
2: 350, no.
0: Možná, že taky máte nějakou tu jiřinku u vás doma, která vám dělá radost, ale kolik druhů, kolik těch typů, inspirujte se určitě na Národní výstavě jiřin. Ještě jednou připomínám, v Sokolovně, v Dolní Rovni, v sobotu i v neděli se můžete kochat a dokonce Jaroslav Svěcený zahraje a pokřtí tu nejkrásnější vyšlechtěnou jiřinu. Také se tam chystám dnes po 12. hodině, abych pro vás připravila čerstvé reportáže. Můžete se na první z nich těšit třeba už v pondělí. A teď už je tady kapela Elán. Čas 10 hodin 32 minut. Chystáme pro vás samozřejmě i dnes soutěž Věřte, nevěřte za pár minut.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Taky písnička někde k táboráku, večer, posadit se, zpívat, myslet jenom na příjemné věci. Před námi je víkend a má být pěkný celkem, tak si to klidně můžeme užít. Ale teď je tady naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A kniha Poslední kousek, který teď přijímám v ruce, jmenuje se Zkuste to doma sami. Je tam 137 zdravějších alternativ ke kupovaným výrobkům. S nimiž ušetříte peníze i životní prostředí. Je to z nakladatelství Kazda a zadívala jsem se tady na chlebové koření. Například tady najdete i základní recept na chlebové koření. Takovou základní směs si můžete udělat. Je to i v těch správných poměrech. Včera jsme tady měli kváskovou kuchařku. Zajímavé povídání, pokud byste chtěli třeba se naučit péct nejenom chleba z kvásku, můžete si znovu poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. A teď pozor, když jsme u chlebu, věřte, nevěřte. Víte, že na procházce přírodou, klidně i někde u cesty nebo v příkopu, můžete najít chlebíček, nebo taky homolky, či tvarůžky? Já říkám, že ano. A možná, že jste takové chlebíčky jako děti někde na louce taky s chutí pojídali. A první z posluchačů na lince, ten to má vždycky nejtěžší. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Jaromíre, moc vás zdravím, dlouho jsem vás neslyšela.
2: No, protože jsem vyhrál hned na začátku minulého měsíce, tak pak už jsem nevolal.
0: Jo, takhle, no, tak to jo. Tak.
2: Já jsem takový soutěžící, který je poctivej.
0: To je dobře a dobře, že to připomínáte, je to skutečně tak. Vyhrát lze jednou, buď v Bleskovce, nebo v této soutěži, věřte, nevěřte, ale klidně můžete se zúčastnit, ale pak je mimo dobré soutěž. Třeba říct, chci vám jo. To prostě říct, ale mimo soutěž.
2: Jo, jasně.
0: Tak. Tak co, pojídáte chlebíčky na louce?
2: No jasně, dlouho jsem jako děcko, pamatuju si to, vyloupávali jsme takový malý zelený, koláčky to byly. Aha. Já vím, že to prozradím jako první, ale bohužel.
0: Mně to nevadí, mně to nevadí.
2: A říkali jsme tomu taký chlebíček.
0: Aha.
2: Takže
0: podle vás to byla nějaká bylinka?
2: Bylinka, 100% bylinka, no, rostlinka.
0: A no dobře, já to nebudu dále rozpitvávat. V každém případě věříte, možná, že jste to odkryl hned na začátku, možná, že jste zmátl mnoho posluchačů na začátku.
2: Já jsem právě přemýšlel, jak to mám zakamuflovat, kdybyste mě náhodou vzali do etéru, ale to nejde prostě.
0: No to prostě nejde, je pátek, takže musíme být taky někdy trošku vstřícnější k vám. Mějte
2: takže
0: se hezky.
2: Takže prostě věřím na 100% dneska.
0: Děkuju. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashle.
0: A zdravíme dalšího posluchače. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jitka z Poříči. Já bych vám taky věřila, protože jako děti jsme to taky dělali. Teď jsem to teda nikde neviděla, už tu bylinku, ale dřív to rostlo, to teda si pamatuju.
0: A jak vypadala ta bylinka, když teda jsme u toho, které říkáme chlebíček? Vzpomenete
3: si? Když to vzrálo, tak to byly takový malinký, no kolíčky ani ne, takový, jak to, takový knoflíčky, jako bych to dobíjela, nebo nevím, no. Tak
0: jako
3: to,
0: ty
3: jako
0: plody, dobře, ty plody nezralé.
3: Ty plody, ano.
0: A ty jste zobala jako holka.
3: Prosím?
0: A vy jste je zobala jako holka, jedla.
3: Jo, ano.
0: A jak to chutnalo, to by mě zajímalo.
3: Tak to už si tak moc nepamatuju.
0: No. Jestli třeba jako hrášek, nebo tu chuť, jestli si vybavujete?
3: No asi jo, něco takového, spíš to sladka. Jak by to bylo hořký, tak to bychom asi nejedli. Jo.
0: No to je pravda. Jitko, děkuji i vám. Mějte se krásně a nashledanou. Máme úplně obsazeno, já jsem v to doufala, že to tak bude a že budete vzpomínat na dětství. A jsem přesvědčena, že i v tomto případě to tak bude. Dobrý den.
4: Dobrý den, to je Jarka. Určitě jsme to jedli jako děti a říkali jsme tomu chlebíček, ano.
0: A byla to teda takové semínko nebo plod, který připomínal chlebíček?
4: Mě to připomínalo.
0: Nebo koláček takový?
4: No, něco takového. Mm-hmm.
0: Jitka říkala, že to bylo takové nasládlé. Pamatujete si, Jarko, tu chuť?
4: Bylo to, já bych to přirovnala třeba podobně jako hrášek.
0: Aha.
4: Tak. Co si pamatuju, to je let už.
0: Necháme to zatím takhle otevřené. Já vám děkuju i za ty vzpomínky. Doufám, že jsme rozproudili i u dalších posluchačů, Jarko, a moc zdravím, krásný víkend přeju.
4: No dneska toho tam budete mít hodně, protože jste furt obsazený.
0: Máte pravdu, je to tak a to jsme právě rádi, to nás baví. Mějte se moc
4: tak
0: fajn.
4: Tak přeju hezký víkend.
0: Naschledanou. Chlebíčky, tak já to ještě dneska jednou zopakuji pro jistotu. Víte, že na procházce přírodou, klidně někde u cesty nebo v příkopu, můžete najít chlebíčky, homolky či tvarůšky? Říkám, že ano. Co říkáte vy? I o vzpomínky se s námi můžete podělit ještě na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Prostě když máme na co vzpomínat a vybaví se nám ta určitá situace nebo procházka, tak se s tím člověk velmi rád svěří a svědčí o tom množství vašich mailů, telefonátů, jak vzpomínáte na to, jak jste ten chlebíček pojídali. Tak třeba tady posluchačka z České Třebové, já jsem to ani všechno ještě nestihla si napsat na ty svoje lístečky, protože vás dneska opravdu strašně moc. Tak poslední tady paní Kristýnu přidávám. Bylo to dnes takové přívětivější, ani jedna záporná odpověď, myslím aspoň, co jsem četla, protože chlebíček jako děti pamětníci pojídali, vyloupávali ho a právě posluchačka z České Třebové píše, že chuť si už nepamatuje, ale byl takový světle šedý, houbovitý a měl růžově fialové okvětní lístky. Několik z vás i ví, jak se tahle bylinka jmenuje, která se přezdívá chlebíček nebo taky tvarůžky, se někde tomu říkají spíš možná na Moravě, bych řekla homolky, pagáčky. Ten chlebíček je asi nejčastější a mně to připomíná takovou miniaturní dýni. Možná, že i ten chleba, ano, takový ten pěkný, kulatý chlebíček by to taky mohlo připomínat. A jako děti naši pamětníci běžně otrhávali tuhle bylinu a jedli a dělali dobře. Já jsem tady dostala během písniček i přednášku od paní Marie z Chrasti, která mi říkala, že to používali i třeba na problémy s hlasivkami, že to bylo vynikající. A já jsem tohle téma uvedla i proto, že za chvíli přijde bylinkářka do studia Radka Svatošová a ta nám ke slézu přehlíženému nebo také lesnímu řekne více, protože ty chlebíčky produkuje právě tahle bylina, sléz přehlížený. Bohužel dnes už není skoro k vidění. Paní Anna ze Sopotnice volala, že ona ho má na zahradě a že už ho pojídá její pravnouček. Tak to je výjimka, jinak ho asi ty rostliny, které jsou tady teď takové modernější, tak ho asi přehlédly a on jak se plazí při zemi, tak zaniká postupně. Tak aspoň se nám podařilo oživit vzpomínky na vaše dětství a opravdu moc, moc děkuji vám všem, kdo jste se zúčastnili. A já teď v tom množství lístečků vyberu jednoho z vás, kdo získá knížku Zkuste to doma sami. A je to paní posluchačka Jarka J. A myslím, že to byla paní, která telefonovala. Tak paní Jarko, prosím, zavolejte ještě jednou, abychom se domluvili na převzetí výhry. A jedeme dál.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Letohradě otevřeli novou školní tělocvičnu. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou pořídila z letošní tříkrálové sbírky auto pro osobní asistenci. Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů nad polským týmem Tychy jasně 6-0. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Průmyslová střední škola v Letohradě na Orlicko-Ústecku má od teď novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má také bezbariérové sociální zázemí.
2: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy. Díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní tříkrálové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude vyjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
3: Služby starého programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
0: Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze zůstává po včerejším požáru v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra, hasiči evakuovali 18 pacientů, nikdo se podle Dostálové nezranil. Škoda je přibližně 30 milionů korun. Proč začalo hořet, se zatím vyšetřuje. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy v přepočtu za asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí. Přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Sport. Hokejisté Pardubic vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů jasnou výhrou. Vítěze polské ligy tým Tychy porazili na svém ledě vysoko 6-0. Východočeši dali 3 branky v první třetině. Výrazně si pomohli také využitím přesilových her. Pokračuje dvougolový střelec pardubický útočník Matěj Stránský.
4: Je tam možná trošku rozdíl. Máme tady výborné hráče, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme na ně vletěli, dali jsme vlastně 3 góly a ono už potom se hraje těžko, když to je ten protivník, takže si myslím, že to bylo i tím, že prostě jsme na ně vletěli a potom už jsme si to kontrolovali, ten zápas na pohodu celkem, dá se říct. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, zejména na horách slabý déšť. Odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povanem jedný západní až jihozápadní vítr, který na horách zesílí na čerství. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A za pár minut už k mikrofonu usedne bylinkářka Radka Svatošová a s jí slézem přehlíženým nepřekvapím uvidíme, zeptáme se, jaké účinky má a ještě doplníme k naší soutěži Věřte, nevěřte, ale naším hlavním tématem je vinná réva, protože to je rostlina, která přináší mnoho zdravotních benefitů a na začátku září je tohle téma, myslíme si, více než aktuální. Tak dobrý poslech při pátku.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Užíváme si dnes společné vysílání Českého rozhlasu Pardubice a užíváme si ho momentálně teď s Radkou Svatošovou, bylinkářkou, která přišla jako obloha k nám do studia. Krásná barva šatu, moc ti jde k očím. Ahoj Radko, vítej.
2: Děkuju, krásné dopoledne.
1: Tak my si dnes budeme povídat, jak už jsem předznamenala, o vinné révě, ale ještě předtím ty chlebíčky. To byla bomba pro naše posluchače, protože ty vzpomínky na dětství a na procházky přírodou a na pojídání všelijakých takových těch dobrot přímo z, ne snad ze země, ale právě z té země, která plodí bylinky, to je to nejkrásnější. No, ty to můžeš říct, protože ty to děláš v podstatě stále.
2: No a navíc teda teďka, Jitko, a to jsem ti ještě teda nestihla vůbec říct, protože těch témat je vždycky spoustu, tak na podobné téma možná už brzy vyjde nová knížka. Teďka je na korekturách, takže ještě nebudu předjímat, troufnu si o ní mluvit, až bude hotová, ale možná i ty chlebičky tam budou zmíněny, jo? Takže to bude o tom, co vlastně konzumovat z těch divokých darů Matky Země.
1: To bude mít určitě velký úspěch. Co se týká těch chlebíčků, mluvili jsme o tom, že se jedná o bylinu, která se jmenuje slez přehlížený nebo taky lesní. Jenom tak v krátkosti, jaké účinky má pojídání těch plodů nezralých?
2: No já nevím, jestli někdo zkoumal přímo pojídání plodů, ale obecně ty slézy, celé rostliny, hlavně tyhle ty drobnější, jako je ten slez přehlížený, tak mají v sobě slizovité látky, takže oni hojí naše sliznice. Je to vlastně, jak si sama před chviličkou říkala, sléz, sliz, prostě je to taková peřinka pro naše sliznice, ať už je to v krku, ať už je to v zažívacím ústrojí, v plicích a podobně. Takže květy těch velkokvětých slézů se sbírají, to je třeba sléz maurský, nebo topolovka, nebo třeba i sléz pyžmový, ten se často vyskytuje. No, ten pyžmový, ten tak vysoký není, ale má nápadné bílé nebo růžové květy a dá se najít třeba i v Orlických horách hojně a prostě v těch vyšších polohách. No a tenhle ten sléz přehlížený, ten je drobnější, takže těmi kvítky bychom si moc nepomohli, takže se tam spíš sbírá celá kvetoucí náť. Akorát pozor, ty slézy by se neměly nějak moc zahřívat, zalívat vařící vodou, protože tím se ničí to působení. Nicméně další varianta použití je, že vnímáme jako zeleninu a ty, nebo přízdobu a ty květy a mladé listy slézu jsou velmi chutné a jemné, takže se dají prostě i jíst tak, jak jsou, přidávat do salátů a nebo do nějakých teplých pokrmů.
1: Výborně, no ty máš za sebou teď výlet, jak jsem se dívala na sociálních sítích, byli jste v Orlických horách s vaší bylinkovou skupinou, jaké to bylo?
2: Byli jsme v Neratově, to je silné místo samo o sobě, velmi silné, takže polečí tam člověka už ta přítomnost a ty hory jsou v létě vždycky veselější, protože tam je zeleno. Přeci jenom to naše Polabí bylo přes léto spálené a ještě se tak zpamatovává po těch letních teplech, ale na těch horách je ta příroda pestřejší, svěžejší a je tam na co koukat, takže krásné to bylo. No,
1: No pojďme na vinnou révu. Tu na horách moc nenajdeme, ale tady u nás v našem kraji, ano, nedávno, před pár dny jsme na tohle téma dokonce putovali s naším regionálním stopařem po Pardubicku a po Chrudimsku. Ty jsi taky byla na jednom výletě.
2: Ano, my jsme byli, zrovna včera jsme se teda už po druhé vrátili z návštěvy jednoho mini vinohradu ve Smrkovém Týnci kousek od nás a musím říct, že mě to místo naprosto fascinuje, protože...
1: Taky Chrudimsko, že? Rapštěnská
2: Ano, je to Chrudimsko, no, vedle Rapštěnské Lhoty. Mě to naprosto fascinuje, protože ten tvůrce toho místa, Petr Doležal, tak to je člověk, který je spjatý s vinou révou úplně tělem i duší a pochází ze starého vinařského rodu někde z pomezí Slovenska a Maďarska, tak jak vyprávěl, dokonce vzpomíná, že když byl dítě a musel pracovat na té vinici a vůbec se mu to nelíbilo, no tak tam se pilo jenom víno. Tam prostě on i jako dítě nemohl dostat tu vodu, když měl žízeň v horku, ale to víno se tam pilo už takhle, prostě jako běžný nápoj.
1: Ale stejně no. S tím srostl, s tím vínem, navzdory dětství.
2: Evidentně, protože v tom vinohradu tráví veškerý čas a mě to obrovsky baví, to jeho vyprávění, protože o pěstování vína toho za stolika nevím. A tam se teda toho vždycky hodně dozvíme a navíc ochutnáváme, no takže to je samozřejmě samo o sobě zážitek, protože ta vína jsou taky mimořádná.
1: Ano, no ty si přinesla na ochutnání ne víno, ale čaj z listů, tak si o těch listech řekneme víc za chvíli.

0: Dívám se tady teď do historie pěstování vinné révy v Chrudimi a okolí. Například na Vlčí hoře či Pumberkách je doložené zhruba od 15. a 16. století, přičemž Karel IV. Obecně nastartoval obrovský rozmach vinohradnictví i v českých královských městech. Ale víno bylo takové drsnější. Ovšem teď, jak se otepluje, možná se vinohrady vrátí k nám do našeho kraje. Radko, co myslíš?
1: No já myslím, že už se vrátili, dokonce i na naší chaloupce, která je nějak kolem 500 metrů nad mořem, tak se vinné révy daří a dá se tam i sklízet a já z toho mám obrovskou radost. A navíc, i kdyby to víno nerodilo, i kdyby ty hrozny nebyly, tak můžeme používat listy a jako u mnoha bylin platí, že jsou možná ještě léčebně zajímavější než ty hrozny.
0: Tak pojďme se o nich něco říct.
1: No. Včera jsem se dozvěděla, nebo vlastně už dříve jsem se dozvěděla od pana vinohradníka, že on listy sbírá v konkrétní dva dny v roce, kdy vlastně stříhá ty mladé výhonky vinné révy na jaře, každý rok je to v jinou dobu, a tehdy je suší a dělá z nich svůj čaj. Já takhle striktní nejsem, ale z listy vinné révy taky pracuji. Učím se to právě tady od těch starých vinohradníků, protože tyhle znalosti tady u nás nebyly v našem kraji. A oni jsou chuťově velmi zajímavé, ale hlavně velmi, velmi léčivé a to právě ti vinaři věděli a používali je téměř na všechno.
0: No. Ty si přinesla ten sáček, já se na to podívám ještě, čaj z listu vinné révy Solaris, odrůda Solaris přímo, a to už je utržené na jaře, když to raší teda ty lístečky a pak se takhle usuší opatrně a pak se to používá.
1: Ano, takovýhle čaj má takovou jemnou, ne nějakou výraznou chuť, ale my jsme s našimi bylinkářkami, jsme bylinkové skupiny dělali ještě jeden pokus. Jedna účastnice Alenka přišla na nápad, že bychom ty listy mohli sfermentovat. A musím říct, že z toho vzniklo úplně luxusní čaj. To znamená, tady už teda vůbec není třeba dbát na nějaký termín. Pokud máme pěkné listy vinné révy, tak je můžeme klidně nasbírat ještě teďka. Třeba i podle návodu z té mé první knížky, kterou znáš, domácí soběstačnost, se ty listy dají zpracovat tou fermentací, není to vůbec nic složitého. A vznikne z toho úplně lahodný, nakyslej nápoj, který se dá pít, dá se říct, skoro denně. Takže to je velká dobrota. Takže bych se vůbec netrápila tím, že se třeba víno neurodilo, pomrzlo a tak dál.
0: Pořád máme listy. A Radu, prosím tě, ta fermentace, víme asi většina z nás, co to znamená, ale jen tak v krátkosti, když někdo nemá rychle po ruce tu tvoji knížku.
1: Listy musíme napřed nechat trošičku zavadnout, potom je třeba i klidně v rukou nebo válečkem pomačkáme, trošku nadrtíme, aby se narušila struktura a pustili šťávu. A potom je potřeba je nechat jaksi zapařit. Když to dělám malým, tak je prostě nacpu, napěchuju do nějaké šroubovací sklenice a dám je do tepla. Někde, kde je opravdu teplota třeba plus minus 40 stupňů, klidně i do horkého auta. A teďka je ta správná alchidie vysledovat ten správný okamžik, kdy je hotovo. Záleží právě na té vnější teplotě, jak dlouho to trvá. Je to v řádu třeba 4 hodiny až třeba 1, 2 i více dnů podle té teploty. A že je ten čaj hotový, poznáme podle toho, že ty listy změní barvu, už nejsou zelené, ale jsou spíš takové dohnědá a úplně jinak voní po ovoci. Mm-hmm. Není to o tom, že by tam proběhly nějaké škodlivé toxické procesy, to vůbec, ale proběhne tam právě tahle fermentace neboli oxidace.
0: To mě překvapuje, že voní.
1: No, voní ten čaj. No a pak je potřeba, nebo aspoň já to tak dělám, že to vyklopím ty listy na prkínko, nakrájím je na proužky, aby to bylo úhledný. A pak ještě dosuším umělým teplem a pak to ještě nechám nějakou dobu odležet a je to opravdu výborný čaj.
0: Umělé teplo je sušička nebo co je umělé teplo?
1: Buď to sušička, anebo klidně třeba i na pánvi při nízoučký teplotě. Aha. No a letos jsem teda si udělala na naší chaloupce čas na různé druhy čajů, experimentovala jsem s různými listy a musím říct, že jeden byl lepší než druhý. Ale to víno, to je specifické ještě mezi nimi.
0: Dobře, no tak chuť asi tady těžko budeme popisovat, ale co určitě za chvíli popíšeme, proč bychom to měli dělat, protože ty účinky na naše zdraví jsou obdivuhodné.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221.

553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Markou Svatošovou si tady předáváme vinné zkušenosti a spíše návštěvy tady v Pardubickém kraji různých vinařů. Pan Horák například v Cholticích už taky dlouhá léta pěstuje vinnou révu a taky tu odrůdu Solaris. A Radka, ta zase nedá dopustit na smrkový Týnec na Chrudimsku. U Rabštejnské Lhoty. A je to Vysočina, mě to právě překvapuje, že i tam se dá vypěstovat kvalitní víno, které chutná. Ale my jsme stále ještě u listů. Dělali jsme čaj a slíbili jsme nějaké ty zdravotní účinky, proč bychom měli pít čaj z vinné révy.
1: Tak nejenom čaj, ono se dá dělat i tinktura, mazání a obklady a právě ti vinaři věděli a vědí, že ty listy vinné révy jsou skvělé na cévní potíže. Takže třeba na křečové žíly, na zlepšení vůbec celkově stavu cév a třeba i na pocit těžkých nohou. A k tomu právě dělali třeba maceráty olejové z listů vinné révy nebo tinktury. Můžou se používat i třeba obklady z rozdrcených listů na nějaké kožní potíže. No a i vnitřně to samozřejmě takhle působí. Jsem přesvědčená, že to i trošku harmonizuje krevní tlak. A kromě toho ty listy jsou taky antioxidant, podobně jako vinná réva obecně. Jo. Takže je to skvělá věc léčebně a jak říkám, chuť vůbec není nepříjemná, takže ať už ty listy jsou čerstvé nebo zoxidované, sfermentované, tak si myslím, že se to dá krásně zařadit do takového běžného používání.
0: Ještě než se dostaneme k samotným plodům, k tomu zázraku, tak co z té rostliny se dá ještě využít pro naše zdraví?
1: Je to prakticky všechno, snad kromě kořene. Zajímavé využití je třeba u takzvaných slz vinné révy, což je vlastně míza vinné révy, která se tvoří, když na jaře ti vinaři tu révu stříhají. A možná máš taky zkušenost.
0: Ano, ano, ano.
1: A oni se vlastně objevují takové čiré kapičky a ty se dají sbírat. A to je obrovský elixír zdraví. Používali to už od pradávna, od starověku, používali se ve starém Římě, používala i Hildegarda z Bingenu a používají se třeba i na přecitlivělou pleť kolem očí, jako takové mazání. Používají se kosmeticky, protože krásně vypnou pleť. Používají se třeba i při bolestech uší se kapou a vůbec nevadí, když se ty kapičky můžou užít i vnitřně. Jo, takže to je takový velký, vzácný a drahocenný elixír.
0: Tak to si počkáme určitě na jaru nebo na předjaří. Právě v předjaří se ošetřuje takhle vinná réva. A myslíš, že se to dá i nějak konzervovat? To asi ne. Použít to čerstvé?
1: No, dalo by se to určitě zkombinovat s alkoholem a nebo z toho třeba, nebo to třeba propojit s olejem. Tam by se to nemuselo kazit. Ale upřímně, já s tím zkušenost nemám, protože jako to víno,
0: je to novinka teď.
1: No,
0: novinka.
1: To víno pro mě není nic, co by se mě dřív dařilo jako až teďka poslední době, takže jako nepracovala jsem s tím.
0: No, je to nová půda, na které teď právě tvoříme a stavíme a já věřím, že bude mít budoucnost.
1: No určitě. No, mluvili jsme o tom koření. Ten je zajímavý možná spíš jenom v tom, že jak jsem se doslechla právě u těch vinařů, tak on sahá někdy do obrovské, obrovské hloubky. Proto ostatně to víno roste i na vošklivých nehostinných půdách. Když se někde projíždíš třeba jihem Evropy autem, tak si můžeš všimnout, že ty vinice třeba v Chorvatsku rostou na kamenech, na suchých kopcích. Ona ta vína réva vlastně nepotřebuje ani moc vody, protože ona si ji najde. Ona si ji najde i hluboko v zemi. Takže to je zajímavé na tom koření. Mluvili jsme o míze. No a potom jsou nádherné květy vinné révy. A my jsme byli ve Vinohradu na návštěvě teďka vlastně v červnu to bylo. A tam se rozlévala všude kolem nás úplně božská vůně. To se nedá jinak popsat. A poprvé jsem zažila takhle ve velkém vůni těch vinných květů a musím říct, že to je vůně, které se člověk nemůže nasytit. Jo, takže kdo má vinnou révu, tak možná to zná. Znáš to, Jitko, jak voní?
0: Vím, jako, ale ne nikdy v takovém množství. Asi jsme přece jenom malí pěstitelé, máme tři vinné révy, takže opravdu malí a nikdy nekvetla natolik, abych si všimla, že voní vůbec. No. Tak to mě překvapuje.
1: No, voní překrásně. No a potom se samozřejmě používá plody, to o těch se určitě ještě k něm vrátíme, a taky semínka. Ta semínka se často lisují na olej a ten se dá koupit běžně ve zdravé výživě, dá se používat vnitřně, zase je zdravý, prospěšný, zase tam jsou nějaké antioxidanty, ale i v kosmetice, protože on je takový lehoučkej, dobře se nanáší, takže zase i třeba zevně na pokožku můžeme použít olej.
0: Olej prostě z vinných semínek.
1: Ano, ano.
0: No je toho opravdu hodně a k plodům se dostaneme v našem posledním vstupu. I burčák bude, já jsem to slíbila posluchačům. A pokud byste se chtěli podělit i s vašimi zkušenostmi s vinnou révou, budeme samozřejmě s Radkou rádi.

0: Máme tady vzkaz od posluchače Miroslava, že má taky vinou révu, píše ve skleníku velmi ranou, tu už má sklizenou a ještě na pergole, na zdi venku. Listy ke sběru nikdy neskoušel, ale moc děkuje za nápad, určitě vyzkouší, ale že už je má na žloutlé. Tak možná počkat radši na jaro, až budou krásné zelené.
1: No, že? Tam bych opravdu koukala na ten jejich stav a samozřejmě, že tu sílu vydali z části do toho tvoření těch plodů, takže jako na experimentování proč ne, ale na ten sběr jako pořádný bych počkala na ten příští rok, na příští sezónu.
0: Bylinkářka Radka Svatošová teď odpovídala i na takové ty ryze zahradnické dotazy. My tady budeme mít příští týden, tuším, že v úterý Františka Hlubockého, tak se ho ještě přesně doptáme, ale posluchačka se ptala na to, kdy a kde hlavně koupit tu správnou odrůdu vinné révy, že by to taky chtěla zkusit na zahrádce.
1: Tak ono, sazenice se teďka už dají koupit všude, v každém zahradnictví, často i v supermarketech jsem je zahlídla, že je tam mají, ale já osobně bych volila zajet si právě za nějakým zkušeným pěstitelem, vinařem, který je má a má vyzkoušené, které odrůdy tady dobře fungují a kterým se daří, protože mě často právě takové ty koupené někde v těch obchodech zahynuly nebo neměly třeba správné místo a až když jsem dostala darem nádherné sazenice, snad můžu zmínit tady Miloše Kaplana, který tady byl taky hostem.
0: Určitě skvělý. Veliny.
1: Ano, zdravíme Veliny. Taky zdravím, skvělý pěstitel a citrusář, tak těm se teda daří, ty jsou vitální a krásné.
0: A ty jsou naroubované, že jsi říkala? Nebo ne?
1: No, dostala jsem přímo v květináči teda neroubované, ale ty by se správně ve velkém neměly nějak pěstovat ve vinohradech, ty neroubované. Do tohohle se vůbec nechci pouštět do té tematiky, protože to neznám.
0: Zeptáme se Františka.
1: František tomu bude vědět určitě víc.
0: Tak, ale ty nám určitě něco řekneš o léčivých účincích bobulí a nevím, jestli ono je to těžké vyrobit si víno takhle po domácku, ale burčák ten lze. To lidé dělají i tady v těch našich podmínkách domácích, že?
1: Spousta lidí to zkouší a jak pozoruju, tak i spousta účastníků našich bylinkových akcí se pouští do vinohradnictví, takže už mají třeba
0: panečku.
1: Zkušenosti. Často to baví právě muže zakládat ty vinohrady, protože možná si nedokážou představit tu práci, co je s tím spojená. No, takže ano, burčák se dá vyrobit doma. Já jsem jednou dostala taky hodně vinný révy, zkoušela jsem ho, bylo to teda velmi pracné, protože jsem k tomu neměla to vybavení. A určitě je takovýhle burčák výborná záležitost, léčivá záležitost. Je to taky elixír zdraví. Není třeba se jim přepíjet.
0: Jak se zrovna, říká, že ano, včera kolik krve, ano, tolik burčáku.
1: Ano, to jsme si o tom zrovna právě včera povídali v té naší skupině a shodli jsme se na tom, že tolik ho fakt jako nikdo nedokáže snad vypít. Jo. Stačí méně.
0: Asi by to nebylo ani zdravý prospěšný.
1: Ano, asi by nás to možná i trošku prohnalo. Takže a zase bych hleděla na tu kvalitu. A na kvalitu bych hlavně hleděla u vína a hodně se mnou zarezonoval názor právě toho pana vinaře zmiňovaného Petra, který říkal, že vína je na světě moc a že stačí vína méně, ale opravdu dobře udělané víno, protože všude se dá koupit to krabicové a takovéhle různé levné víno, ale ta kvalita je dost často sporná. Dost často je to víno hodně sířené a podobně, takže já osobně, protože mě víno nechutná ve velké, mně stačí opravdu jenom trošička, pokud vůbec, tak jako s tímhle názorem hodně souzním, protože fakt radši jednou za čas si dát malinko vína, vychutnat si ho, vědět, že s láskou připravené, udělané a pak je to ten skutečný lék. A tohle už věděli naši předkové.
0: No, krásně si to řekla. Na závěr bychom mohli ještě pozvat na některou z procházek, které chystáte a z vašich bylinkových akcí, na některou nejbližší, která je, třeba jsme nalákali posluchače a chtěli by s tebou trávit čas.
1: Moc ráda. My máme celý rok takový cyklus vycházek, kam se lidé hlásí vlastně už předem, takže to už nám běží. Včera jsme právě měli první vycházku, tam už máme plno, to by opravdu někdo musel hodně mít vážný zájem, aby jsme ho tam do té skupiny ještě přidali. Nicméně v pondělí 21. září, záměrně je to pondělí, protože to je klidnější den, jedeme na exkurzi bylinkovou do polní botanické zahrady v Markvarticích u Sobotky u Jičina v Českém ráji. To je vždycky velmi velký zážitek, protože tam vidíme tolik bylin, co vlastně po celé republice není možné vůbec patřit jako naráz. Jo? A zároveň se zastavíme vždycky ještě v Šancích, což je bývalá Kelská svatyně a hradiště, tak je tam krásná bylinková louka. Tak kdyby někdo chtěl, tam ještě poslední volná místečka máme a najde je vždycky na našich stránkách zelená louka, takže přes ně anebo přeze mě se dá
0: dobře,
1: samozřejmě
0: do vyhledávače, když si dáme zelená louka, tak už se nám to tam objeví.
1: Určitě, já budu se moc těšit.
0: A my taky a děkuju za příjemný rozhovor.
1: Já také.
0: Už se těším na příště.
1: Krásný den.

0: Želmana spol, barevný šál, 11:46 je čas na naše předškoláky. Ve vysílání se teď podíváme hodně vysoko, až do nebe, ale ještě předtím zamíříme na západ, až do amerického Los Angeles. Troufli byste si odhadnout, jak je tohle slavné město v Kalifornii staré? Právě dnes uplyne ode dne jeho založení 245 let. Město andělů založili španělští osadníci 4. září roku 1780. 81. Původně to byla jen malá misijní stanice s poměrně dlouhým názvem, který zní v překladu jako Město naší paní, královny andělů z Porciunkule. Nakonec se ale z františkánské mise stalo velké sídlo a název města se zkrátil na Los Angeles. A samozřejmě Američané používají jen zkratku LA. No tak teď rychle za těmi anděli s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je anděl?
2: Je bílý a má křídla a je v nebi. Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty. A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
1: Co dělají anděle?
2: Když někdo umře, tak oni se andílkové o něj postarají. On musí zachraňovat lidi.
1: Mají anděle nějaké kamarády?
2: Čerta a Mikuláše. Mají ostatní andílky.
1: Kdo učí anděle létat?
2: Maminka anděl Bůh. Nebo andělní škola. To je taková zmraku školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí létat a různý takové věci.
1: Mají anděle jména?
2: Jo, mají. Pepi.

0: Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Dovolím si tiknout Mirkovi Hrubanovi. Ahoj, pěkný den.
2: Hezký den, hezký dopoledne.
1: Těším se na dnešní páteční odpoledne, protože už se tak s tebou společně díváme do plánu a bude to zase plné. Doufám, že pestré a že si to společně užijeme s našimi posluchači.
3: Ano, je to tak. Po 15 letech začíná v Pardubicích stavba nové budovy úřadu práce za několik stovek milionů. To bude takové hlavní téma dnešního dobrého odpoledne. Stavíme se ale i na vojenské střední škole v Moravské Třebové. Zajedeme si mimo náš kraj do Třebechovic. A na co bych chtěl určitě nalákat, jsou polední písničky od srdce, které začínají už za malou chvíli.
1: Tak, ty jsi tak naspídovaný, dáme si písničku, která tě trošku uklidní.
3: Jo.
1: Jmenuje se Vchází bez vyzvání.
3: Dáda Jandouc.
1: Je to tak.

0: Autoservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Pardubičtí basketbalisté odehrají 2 zápasy na turnaji na Slovensku. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno, teploty do 27 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o víc než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
5: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: 190 studentů prvního ročníku vojenské střední školy v Moravské Třebové čekají 2 týdny vojenského režimu. Během dní se musí adaptovat na přísnější podmínky školy a nový způsob výuky. Výcvik potrvá do slavnostního slibu, který studenti složí 18. září v centru města, vysvětluje mluvčí školy Dana Rábová.
6: V průběhu následujících 2 týdnů musí zvládnout základy vojenského vystupování, pořadovou přípravu. Samozřejmě také fasují vojenský materiál. Sportovní ústroj fasují tady u nás Moravské Třebové, další vojenský materiál ve výstrojním skladu v Brně.
4: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
3: Sport.
4: Pardubičtí basketbalisté pokračují v přípravě na novou sezonu. Zúčastní se mezinárodního turnaje na Slovensku, kde se dnes utkají se Slovanem Bratislava. Východočeši odehráli zatím 2 přípravné duely a oba prohráli, naposledy proti Hradci Králové. S tím byl hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar hodně nespokojený a proto očekává od hráčů lepší přístup a herní posun.
7: Chci tam vidět zlepšení, chci tam vidět to, na čem jsme teď pracovali v tréninku po Hradci. Upozorňovali na video na těch individuálních pohorech s hráči, tak chci vidět to zlepšení. Asi nemůžeme teď očekávat, že smeleme Slovan Bratislava, který je v rámci rozpočtu úplně někde jinde, bude hrát Adriatickou ligu, netají se těma nejvyššíma ambicema, ale my prostě s takovýma týma budeme hrát v BCL a já chci prostě od svých hráčů, aby šli na maximum a ukázali tu hladovost.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, postupně polojasno, objevit se mohou slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s kolonami a zdržením, ale počítejte na silnici 1/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hezké páteční poledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice a pokud jste teď naladili, tak můžu říct, že to je ve správnou chvíli, protože od 12 do 13 je 60 minut v našem vysílání věnovaných vašim vzkazům, pozdravům a také gratulacím. Muzika ta už je vybraná. Pokud byste chtěli nějakou konkrétní písničku, tak to až o víkendu, který je za dveřmi. Dnes tedy ale můžeme přeci jenom vybírat alespoň z toho, co nám tu připravil hudební dramaturg a je tady třeba skupina Lucie, Michal David, Jana Kratochvílová, Marek Stracený, Jiří Korn, David Dale, Michal Tučný a startujeme s Lucí Vondráčkovou. Tak a vy zatím posílejte vzkazy, které máme vyřídit, gratulace, přání, pozdravy, kam přesně, to si řekneme za malou chvíli. Dobré poledne, dobrou chuť k obědu a pohodový poslech.
0: Písničky od srdce s Miro.

0: Láska umí víc, Lucie Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na úvod pátečních poledních písniček od srdce. Tak kdo nám zahraje a zaspívá, to už jsem nastínil před malou chvílí, tedy už víte, z čeho vybírat, co možná netušíte, jak písničku objednat, jak sem dostat vzkaz, i když věřím, že spousta pravidelných posluchačů už teď kouká do mobilu a dáváte dohromady zprávy. Vám ostatním, kteří úplně nevíte, jak na to, tak poslouží skvěle právě ten mobil a SMSka, ale pozor, odeslaná ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04. Pokud toho máte víc, co byste chtěli, abychom tady vzkázali přes vysílání, tak se rozepište do e-mailu. Naše adresa je studio.pardubice@rozhlas.cz a ještě telefonní číslo 726 46 48 48 pro ty, kteří by chtěli mluvit živě do vysílání. Takže tolik ke kontaktům. Všechny pohromadě jsou samozřejmě na našich internetových stránkách, kde je ještě, já to nesmím zapomenout, navíc objednávkový formulář, ten také můžete využít, pardubice.rozhlas.cz. A já už tady koukám do kalendáře, dneska máme pátek, to už jsem říkal, 4. září a v kalendáři Jindřišky a také Rozálie. Tak Jindřiškám, Jindrám a Rozálkám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radosti, spokojenosti, splněných přání, oslavičku by to také chtělo, když je ten víkend, tam určitě bude nějaký čas a my k tomu posíláme písničku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice odstartovali Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem a jdeme na první vaše vzkazy. Zahrajte písničku Evě Dubské, Lence Hamerské a Mirce Najerové k dnešním narozkám. Oslavte to co nejlépe. Ve zdraví a štěstí Durajovi posílají gratulaci a pozdrav.

Jedna gratulace teď zazní v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Milé rádio, prosíme o zahrání pro Mílu Kroftovou, předsedkyni Krajské rady seniorů a místní organizaci seniorů v České Třebové a hlavně kamarádku. Bude to k dnešním narozeninám, krásným narozeninám a chtěli bychom jí popřát všechno dobré, hlavně pevné zdraví, ať se jí daří a to přejí spokojení seniori. A děkujeme za báječné akce, které pro nás zajišťuje.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Paní Jarka z Osíku telefonovala také do pátečních písniček od srdce, tak jsme si milé, vesele, to teda také musím říct, popovídali. No, některé věci nejsou ani publikovatelné. Každopádně vím, že paní Jarka přeje nejenom nám do rozhlasu, ale všem určitě také krásný víkend, což přejeme na oplátku taktéž. Zdravíme do Osíku. No a z té nabídky hudební, co tady máme v této hodině, se jí nejvíc líbila tahle kapela, takže s radostí posílám.

12.31, páteční písničky od srdce Českého rozhlasu o Pardubice pokračují. Tak teď jsem měl neúplně veselý telefonát od Bohuslava, také naše stálice posluchačská. Každopádně mám vyřídit těm, kteří ho znají, že žije, že je v pořádku, telefonoval, posílá veliký pozdrav všem svým přátelům, no ale protože teď neprožívá úplně lehké období, tak nechtěli do vysílání. Každopádně chtěl o sobě dát vědět, takže zdravíme. No a držím palce, ať tohle nepříjemné období co nejrychleji přejde a je zase lépe.

Dobré páteční poledne vám do rádia, vašim posluchačům, rozhlasovým a úplně všem s přáním pohodového víkendu. Písnička na přání letí pro všechny fajn lidi a hlavně pro naši maminu, paní Marii Svobodovou, do Chrudimi, ať je brzo zdravá a fit jako rybička. Pac a pusu, díky, zdraví Klára.

Doufám, že písničky od srdce poslouchá také Stanislav Vítek v Dlouhoňovicích, protože, jak jsem se dozvěděl, slaví kulatiny, a to právě dnes. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a štěstí přejí Alenka a Karel, a my se připojeme ke gratulaci také jen to nej.

0: Ano.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Lucie a Daniela ve 15:45 v pátečních písničkách od srdce a teď máme zahrát romantiku nějakou libovolnou, tak jsem tady lovil v tom, co mi zbývá k odehrání. Každopádně písnička bude manželce Janě do Pardubic, píše posluchač Honza, který je teď na cestě do Litomyšle a chtěl by tedy Janu pozdravit. Tak zdravíme a do Litomyšle přejeme šťastnou cestu.

0: poznám.
1: A jdeme do finále, poslední vzkaz k vyřízení. Prosím, zahrajte Aničce Zichové Dogbell na letiště k dnešním 26. narozeninám. Všechno dobré přejí máma, táta, Teres, Hugo a také všichni z Pardubického rozhlasu.

0: někdy hledáme signál.
1: Veselé a zdravě, to je pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se vtipnou formou dozvíte víc o svém zdraví a také o tom, jak funguje lidské tělo. Nabízíme ho v našem vysílání každý pátek po 13. hodině, to znamená, už za chvíli se na vás těší Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamlová. No a dnešní téma, vracející se plísně na nohou. Z muziky docela ještě Petra Černocká nebo Art Garfunkel a přejeme dál pohodový pátek s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích začíná stavba nové budovy úřadu práce za víc než 300 milionů korun. Svitavy dostali dotaci na podporu aktivit seniorů a mezigenerační spolupráci. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadů statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. A odpoledne bude oblačné a zatažené, teploty do 27 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Baťák.
3: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
2: Na Savrkách na Chrudimsku začíná tradiční pouť. Pro dopravu je uzavřené celé centrum města i některé navazující ulice. Dočasně přemístěná jsou i stanoviště autobusů. Omezení potrvají do nedělní půlnoci. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 korun na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Ta bude využita na prorodinné a proseniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů, nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění, či různé mezigenerační aktivity.
2: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Vodohospodáři snížili kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady, informoval o tom státní podnik Povodí Labe. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, postupně i polojasno, ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor si dejte na dopravní nehodu, která je na Pardubicku. Je to silnice číslo 36, nedaleko obce Časy. Je tam nehoda dvou osobních aut, může mírně komplikovat provoz.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
5: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval. No. Nechávám vyvětrat jenom.
6: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
5: Ano, jenom řekněte.
6: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
5: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
6: Ne.
5: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze. No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické různé, co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Účtí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plno...

0: sobotu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoct, zkoušela jsem ji odset a nic mě takového nepomáhá.
1: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
2: Takže nebát se.
1: A... nebát se, už netrhaj nehty.
2: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Veselé a zdravě.
1: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
2: To bude možná v nějaké lehčí formě písně.
1: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
2: další dotaz telefonní.
3: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Že léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci tluštelé, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
1: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
2: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a ano, bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuvdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení
1: jste se?
3: No tak to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, já tomu ale je rozumím. Třeba si přečíst, co v tom je,
1: protože
0: spreje,
1: ty volně
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám
1: něco,
3: že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale
3: ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili
1: obuv, nebo trošku sníží pocení, ano, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den,
4: já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů,
1: ano,
4: a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spařilo. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protivář, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů, bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty
0: zvlášť,
1: vydezinfikoval. To nebo? Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastního manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykóza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Letohradu otevřeli novou školní tělocvičnu. Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalový obránce Halinský přichází do Pardubic a zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirt. Průmyslová střední škola v Letohradu má od teď novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má taky bezbariérové sociální zázemí.
2: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy. Díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Chrudimi začínají dožínky. Festival potrvá 3 dny, nabídne koncerty, vystoupení folklorních souborů, řemeslné dílny nebo jarmarky. Zahájení akce je naplánované na 19. hodinu v klášterních zahradách. Na Červeňáku v Pardubicích se budou pást koně. Pomůže to s údržbou rozsáhlých travnatých ploch, které by jinak postupně zarůstaly. Do budoucna by tam mohly přibýt taky krávy nebo ovce. Bývalé vojenské cvičiště město obnovuje za víc než 75 milionů korun. Lidem ho chce otevřít příští rok. Revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, který území postupně mění v původní lesostep, říká předseda spolku Martin Trávníček.
3: Vlastně teď tady nějaká lesostepní mozaika, dáme do ní ty zvířata, oni nějak budou udržovat, něco ožerou, někde nějaký stromy vyplotíme, tak někde něco dosadíme, někde zase něco pak budeme kácet a furt vlastně si tady s tím budeme hrát. Vidíme, jak se nám tady šíří různý druhy, právě třeba i podél té Chrudimky, že to tady jako biokoridor.
0: Zástupci sněmovní opozice předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kritizují proceduru schvalování i samotnou podstatu změn. Podle nich ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti True Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Sport. Pardubický dres bude po více než 2 letech znovu oblékat fotbalista Denis Halinský. 23-letý obránce přichází do FK Pardubice na hostování z pražské Slavie. Na východě Čech působil už v roce 2023, kdy patřil do základní sestavy týmu. Teď by měl pomoci s nepovedeným startem v sezóně, kdy je tým po 6 kolech na předposledním místě. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s deštěm, od severozápadu bude postupně ustávat a oblačnost bude ubývat. Přes den proměnlivá oblačnost, večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 333 u obce Živanice. Je to nehoda 2 osobních aut. A pozor ještě na možné došetřování dopravní nehody u obce Časy. Taky nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 14 hodin 4 minuty k tomu, s vámi Český rozhlas Pardubice a právě teď začíná páteční dobré odpoledne. Věřím, že i u vás je dobré, už jenom proto, že před námi je víkend, nebo tedy před většinou z vás. No a tak budete mít možnost zregenerovat, odpočinout si a určitě si užít i spoustu pěkných zážitků. Ale než to všechno začne, tak do konce té běžné pracovní doby přeci jenom ještě nějaký čas zbývá, ten snad zpříjemníme třeba muzikou, kterou jsme připravili. Před námi Marika Gombitová, Robert Robert Křesťan, také třeba Michal Hrůza nám zaspívá a společně se půjdeme podívat na to, jak v dolní části bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích začínají stavět novou budovu úřadu práce. Krajské město na ní čeká víc než 10 let. Další podrobnosti dodáme už za chvíli. Jindřiškám a Rozálím přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

To byli Rangers a také Robert Křesťan v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice, kde už teď vyrážíme alespoň pomyslně do České Třebové, do míst, kde byl ještě před pár lety jen nevyužívaný brownfield po svářecké škole. Dnes tam místo svářeček a rýsovacích prken najdou lidé knihy, studovnu, kreativní dílnu i zázemí pro setkávání dětí a dospělých. V České Třebové v Pražského ulici kousek od vlakového nádraží v úterý slavnostně otevřeli novou městskou knihovnu, za kterou by se nemusela stydět ani celá řada měst ve Skandinávii. Právě tam totiž hledala její ředitelka při přípravě rozsáhlého projektu Inspirace. Mimochodem v úterý jsme vám s ní také v našem vysílání nabídli rozhovor. Největší proměna českotřebovské knihovny ale nespočívá jenom v její podobě, kterou navrhl architekt Martin Hájek a která zaujme především rezavou fasádou z kortenu, ale hlavně v tom, k čemu má sloužit. Už tedy nemá být jen místem plným regálů s knihami, které si lidé přijdou půjčit, ale také prostorem, kam budou rádi chodit si číst, setkávat se, studovat i jen prostě odpočívat. Dolní patro například patří nejmenším dětem, mají tam hračky, pódium, tobogán a knížky pro jejich věk. V regálech pro dospívající mládež jsou kromě knih také deskové hry. No a součástí prostoru je i netradiční odpočinková síť zavěšená nad horní galerií knihovny. To je opravdu velmi zajímavá záležitost. Kromě zázemí pro děti a mládež, rozsáhlého oddělení pro dospělé, studovny nebo víceúčelového sálu nechybí ani kreativní dílna, která nabídne 3D tisk, čím dál oblíbenější robotiku, programování a další technologické nebo rukodělné workshopy. Knihovna tím pádem nechce zůstat jenom místem pro registrované čtenáře, jak už jsem říkal. Konec se tam mají autorská čtení, přednášky, besedy, filmové projekce, vzdělávací kurzy, čtenářské kluby i komunitní setkání. No tak my přejeme, ať se to povede.

0: Bílá velryba Michala Hrůzy dozněla v pátečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Vícepatrová bezbariérová budova vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Stavbaři tam už hloubí základy a byl se tam podívat i reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf, kterého vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Proč pardubická pobočka úřadu práce České republiky potřebuje nové sídlo a co přinese klientům?
1: Tak nevýhodou pardubického úřadu práce je dlouhodobě, že funguje v několika budovách na různých místech města, například v ulicích Boženevikové Konětické nebo v Jiráskově ulici. Nová budova v Masarykových kasárnách naopak umožní soustředit veškeré agendy a služby pro klienty pod jednu střechu, potvrzuje ředitel pobočky úřadu Miroslav Baťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Z jakého důvodu vlastně Pardubice čekají na nové sídlo úřadu práce už tolik let?
1: No, přípravné práce začaly v roce 2010 v následujících letech.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Pavel Vítek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A teď na malou chvilku opustíme náš kraj, půjdeme se podívat k sousedům. Třebechovické muzeum Betlému má totiž nového průvodce, který určitě stojí za zmínku. Je jím digitální avatar autora slavného proboštva Betléma. Návštěvníci se ho můžou ptát na jeho životní dílo a umělá inteligence jim odpoví. Avatar vznikal rok a stál 190 tisíc korun. Část nákladů pokryl Královéhradecký kraj. Probošt navíc zvládne odpovídat česky, anglicky, německy i polsky. Jiří Hofmann se do Třebechovic zajel podívat.
1: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
2: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu Betlému znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
1: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
2: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
3: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali, a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
2: Teď už tedy otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
4: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
1: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
2: Aby digitální probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
3: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
2: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
3: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Probošt mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si AI něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
1: V Betlému je jeden slon, který je součástí tříkrálového průvodu.
2: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co se lidé ptají, a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Levandulová, Hana Hegerová, Petr Habka, s vámi je Český rozhlas Pardubice a my se jdeme zase malou chvilku vzdělávat. Mají anebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, tak si to pojďme poslechnout.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Letošek je už 10. pochoutkovým rokem, ale co by pravidelní posluchači Českého rozhlasu Pardubice, to určitě víte. No a když máme tedy tohle jubileum, tak spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. To znamená, že výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme každý týden, ale je potřeba říct, že tentokrát už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů vaří, peče, smaží, zkrátka připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce, tedy recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. A navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
3: Normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: A těšte se i vy. Celý recept krok za krokem vám prozradíme už v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka, tak ten najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. No jenom připomínám, že i tento původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o víc než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
2: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Starý most začne firma bourat letos na podzim, nový má být hotový do konce příštího roku. Začátkem plánu na ochranu neolitických rondelů v Hradeckých Kuklenách bude zatím společné memorandum. Na jeho přípravě se shodli účastníci schůzky, kterou svolalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Chtějí najít způsob, jak ochránit unikátní naleziště z mladší doby kamene a zároveň umožnit stavbu nové silnice, říká mluvčí muzea Lucie Peterková.
3: Na jednání byly představeny výsledky archeologických povrchových prospekcí, které v lokalitě rondelů provedly archeologové v letních měsících. Nálezy pak potvrdily dataci lokality a její význam. Cílem memoranda bude nalézt technické řešení vedoucí k všestranně přijatelnému způsobu realizace projektu Nová zelená takovým způsobem, aby archeologická lokalita zůstala neporušena.
0: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.
4: Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté mají před sebou další dva přípravné zápasy, a to na mezinárodním turnaji v Bratislavě. Východočeši zatím odehráli dva přátelské duely a oba prohráli. Zejména po tom posledním s Hradcem Králové byl hlavní trenér Jan Šotnar hodně nespokojený a z hráči to musel rychle řešit.
5: To je velký zklamání, protože ačkoliv je to přátelské utkání, můžeme říct, že to je jenom příprava, tak já to beru jako velmi zdvižený prst až vykřičník. A taky jsme hnedko na tréninku po tom utkání jsme to týmovým videem a individuálníma pohovorama snažili nastavit se na správnou cestu.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno. Oblačno je zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat a oblačnosti bude ubývat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost, večer se místy vyjasní. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně teď hlášené nejsou s kolonami, ale počítejte na silnici 1/37 a mezi Pardubicemi a Chrudimí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zatímco většina škol už otevřela dveře a poslala žáky do lavic, studenti vojenské střední školy v Moravské Třebové si na ně ještě 2 týdny počkají. Místo učení ve třídách je ale čeká vojenský výcvik a speciální program. Jak vypadá, to v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice řekneme už za malou chvíli. No a také se půjdeme podívat na to, jaké počasí nás bude provázet nejenom zbytkem dnešního dne, ale myslím si, že celou řadu z vás bude zajímat i to, jak bude o víkendu. Takže to společně zjistíme a chybět nebudou ani písně, které nestárnou, tentokrát v podání skupin Boniem, Činasky nebo třeba také Petr Naděje a Hany Zagorové. Dál přejeme pohodový pátek, připomínám, je 4. září a svátek dnes mají Jindřišky a Rozálie. Všechno nejlepší.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Až se znova narodím, zpíval Petr Nať ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde už za chvíli zazní Elton John, také skupina Činasky, ale ještě předtím, jak jsem sliboval, koukneme na počasí.
1: Počasí.
0: Hlavně to víkendové bude asi většinu z vás zajímat, takže jsme ve spojení opět s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme kouknout nejprve na to, co přinese zbytek dnešního dne.
2: No tak, v podstatě zatím ještě je to taková větší oblačnost, oblačno až zataženo víc oblačnosti, hlavně na východě a severovýchodě východních Čech. No a pomalinku od tého západu ta oblačnost velice zvolna ubývá, no a k večeru se už bude trošku i lokálně vyjasňovat. Teploty se momentálně pohybují v těch nejnižších polohách kolem 26 stupňů, no ty maxima by se mohly dostat někam až 27, ale asi za dvě hodiny už zase začnou pomalinku klesat a vítr nám fouká západního, západní 3 až 7 metrů. A na horách tam začal foukat čerstvý o 6 do 9 metrů. V noci tam už bude pomalinku zase oblačnost od severu přibývat. Jak to vypadá někdy kolem 2 hodiny raní, by od severu dorazila studená fronta, na té se potom na většině území rozšíří déšť, případně přehánky a může se ještě objevit odděleně i bouřka. Teploty by během noci klesly na 16 až 13 stupňů, vítr bude foukat do západu, 2 až 6 metrů, na horách tam bude čerstvý 5 až 9. No a zítra ráno ještě bude zpočátku oblačno zataženo, no a ta studená fronta bude přicházet v ranních hodinách dál na jih, jak to vypadá po 8. 9. hodině, už by měla být pryč. No a za ní se bude oblačno se protrhávat, přesně to bude jako většinou proměnlivá kupovitá oblačnost, takže se bychom se měli dočkat i sluníčka a večer se potom bude místy vyjasňovat, teploty ale budou nižší 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat od toho západu 3 až 7 metrů, večer potom zeslábne.
0: Takže sobota se bude vylepšovat, znamená to, že neděle bude ještě lepší?
2: No, minimálně opticky ano, s tím, že během noci bude tak hodně málo oblačnosti, od toho se odrazí ranní teploty, ty budou nízké, 11 až 7, už to může být kolem 5 stupňů. Přes den by teploty vyšplají na 18 až 22 a přes den bude jako jasno, polojasno a po ránu se objeví mlhy. Zatím pondělí nám opět začne proudit od jihu teplý vzduch, takže ten týden začne celkem příjemně, během dne bude skoro jasno, polojasno, odpoledne přichodně až oblačno. Ráno se zase mohou objevit mlhy, hlavně v nižších polohách a teploty po ráno díky malé oblačnosti zase 11 až 7, ale v údolích až kolem 4 stupňů a přes den by se nám dostali až do 26 stupňů. No a v úterý tam ještě k nám bude proudit stále teplý vzduch, tam to vypadá, že by se mohli dostat alespoň v polabí teploty někam k 28, 29 stupňům, ale během dne už začne přibývat oblačnost a v noci na středu i přes nás přicházela další studená fronta, no a za ní už se dočkáme výraznějších přehánek, jak to vypadá v druhé polovině týdne, by se odpolední teploty pohybovaly jak maximálně kolem 20 stupňů.
0: Tolik tedy o počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme za informace a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Český rozhlas Pardubice, stále s vámi. Hezký pátek přejeme všem. Jak už jsem říkal, nový školní rok začal pro studenty vojenské střední školy v Moravské Třebové trochu jinak než pro jejich vrstevníky. Do lavic totiž zasednou až za 2 týdny. Volno ale nemají. Čeká je speciální program a první vojenské povinnosti. Co všechno mají studenti v těchto dnech na programu, zjišťovala přímo na místě reportérka Věra Pavlasová.
1: Levá, raz.
2: Tady vidíte část adaptačního procesu žáků prvního ročníku. Součástí je i pořadová příprava, která zahrnuje i pochod.
3: Tisková mluvčí Dana Rábová, co všechno vlastně musí prváci vaší školy absolvovat, než nastoupí slavnostně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Moravské Třebové?
2: V průběhu následujících 2 týdnů musí zvládnout základy vojenského vystupování, pořadovou přípravu. Samozřejmě také fasují vojenský materiál. Sportovní ústroj fasují tady u nás v Moravské Třebové, další vojenský materiál ve výstrojním skladu v Brně.
3: Jak je to se studenty, kteří

0: i jejich třídenní adaptační kurz, aby se blíže seznámili, ať už sami se sebou nebo s třídními učiteli a dalšími vychovateli ve škole.
1: Vy jste absolventem vojenské školy, zaspomínejte, když vy jste nastoupil. Byl to problém zvyknout si na vojenský režim?
0: Obecně si myslím, že podmínky jsou pořád stejný, většina žáků se adaptuje velmi rychle. Konec konců na školu se připravovali, takže věděli, do čeho jdou.
2: Čekal jsem, že bude trošku těžší. Jsem Jakub Střítezky, jsem ze Štarnova.
3: Já jsem čekala, že to bude teda trošku těžší a jsem Laura Millerová a jsem z Kroměříže.
1: Jak se vám líbí, že budete chodit v uniformách?
3: Za mě to je velice skvělý návod, protože jsme všetci sladění a nemusíme si nikdo nic dokazovat.
1: Na vojenskou střední školu v Moravské Třebové nastoupilo letos celkem 630 studentů. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodová.

Lichockého, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor, i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlédlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný.

0: Michal Tučný je co by poslední kovboj v dobrém odpoledni z Pardubice. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu anebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kde řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Reportérka Kristýna Vašíčková zjistila, že mu za to aktuálně hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také páteční odpoledne po 16. hodině bude patřit humoriádě. Dneska s Patrikem Rozehnalem usedne k mikrofonu Václav Knop. Nebude chybět ani den v kraji, je to až v 17 hodin. Takový souhrn událostí z Pardubického kraje pod taktovku Honzy Bamberského. No a v tuto chvíli už spotřebitelský servis. Dnes zazní další dotaz od vás. Jak je to s originálními obaly od výrobku? Jak dlouho je potřeba je schovávat? Odpoví odborník Josef Černý.
1: Paní Hedvika se ptá, jak dlouho musí uschovávat doma obaly od výrobků, protože se jí doma hromadí. Paní posluchačko, obal od výrobku uchovávat pouze v jediném případě, a to pokud si věc objednáte přes internet, tak po dobu 14 dnů, tedy po dobu, kdy je možnost, že ho ještě budete vracet bez udání důvodu. Poté můžete obal vyhodit, protože k případné reklamaci ho nepotřebujete.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začíná stavba nové budovy úřadu práce za víc než 300 milionů korun. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signal. Kvůli suchu klesá hladina Orlíku, vodu do Vltavy začne poprvé doplňovat přehrada Slapy. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 27 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otto Twirt. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Chrudim si nechá prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči tam teď využívají jen provizorní nespevněnou plochu. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat 2 varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. 190 studentů prvního ročníku vojenské střední školy v Moravské Třebové čekají 2 týdny vojenského režimu. Během nich se musí adaptovat na přísnější podmínky školy a nový způsob výuky. Výcvik potrvá do slavnostního slibu, který studenti složí 18. září v centru města, vysvětluje mluvčí školy Dana Rábová.
3: V průběhu následujících 2 týdnů musí zvládnout základy vojenského vystupování, pořadovou přípravu. Samozřejmě také fasují vojenský materiál. Sportovní ústroj fasují tady u nás v Moravské Třebové. Další vojenský materiál ve výstrojním skladu v Brně.
0: Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci. Varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. České řeky se dál potýkají s nedostatkem vody. Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a dál na Labi.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno oblačno až zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat a oblačnosti bude ubývat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost, večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S menší kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle na silnici 35 ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor Jáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václave.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humor Jáda.

0: Moriáda začíná. Patrik Rozenál vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrojeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Ajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulím a je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, tam má taky takový vykoulený vouč a oboučí má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby jste
3: smysl.
2: Jsem blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako ne včera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali. A...
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, takový tak, malý tak, Karlín tak, na Václavské tak. Náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 60. osmýmu roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

Koníčku,

0: mnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem láskou, já jedu dál. S bohem láskou, já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Ať se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie z Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni

0: vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, ty, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
1: Tak za nás si v Kažiny jdeme.
0: A ty mě taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
1: 3, 2, 1, go!
2: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
2: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden. Že šilhám.
5: Prý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
1: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: A oni říkají, že ona se učí,
8: ano, ale zatím to, tam chybí to srdce.

0: Chybějí ty parádičky.
1: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
0: Má jiné.
1: Má jiné, má své šuplíčky, ze které ano. vytahuje. A myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
0: No jo, ono to může být i takhle.
1: Ano.
0: Že si řeknou a dost...
1: No hejte se, mě je...
0: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
1: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak tady to máte.
0: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Rádio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídlil v Prahy 8, byl bych propojen s Kořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klop asi ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano.
2: To je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkujem za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Mám to mobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala, ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s jejím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha podovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: vlastně mi voní dým.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva zasáhl podle Zelenského ruský dron a zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o víc než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
2: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Na Červeňáku v Pardubicích se budou pást koně. Pomůže to s údržbou rozsáhlých travnatých ploch, které by jinak postupně zarůstaly. Do budoucna by to mohly přibýt taky krávy nebo ovce. Bývalé vojenské cvičiště město obnovuje za víc než 75 milionů. Lidem ho chce otevřít příští rok. Revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, který území postupně mění v původní lesostep, říká předseda spolku Martin Trávníček.
3: Vlastně teď tady nějaká lesostepní mozaika, dáme do ní ty zvířata, oni nějak budou udržovat, něco ožerou, někde nějaký stromy vyplotíme, tak někde něco dosadíme, někde zase něco pak budeme kácet a furt vlastně si tady s tím budeme hrát. Vidíme, jak se nám tady šíří různý druhy, právě třeba i podél té Chrudimky, že to tady jako biokoridor.
1: Stěžery na Hradecku otevřeli novou, zhruba 1,5 km dlouhou cyklostezku do Hradce. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Příprava stavby trvala kvůli výkupu pozemků od víc než stovky majitelů 15 let, samotná stavba 3 měsíce. Z celkových 11 milionů korun zaplatí obec 1,5 milionu, zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a přispěl taky kraj a město Hradec Králové. Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných. Podle svědků stoupal z místa tmavý dým. Na místě zasahují záchranáři. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s deštěm, od severozápadu začne ustávat a oblačnost ubývat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost, večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 1/2 mezi obcí Vali a Přelouč, nehoda 3 osobních aut a nehodu máme hlášenou taky z Lázní Bohdaneč, kruhový objezd přímo v centru obce, nehoda osobního auta a motorky.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobrý páteční podvečer. Tak po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů. Řekneme vám podrobnosti. Připomeneme třeba také ranního hosta Jiřího Ševčíka a v našem vysílání se vydáme i na Vysokomýtsko a nabídneme jí písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na kapelu Olympik, na Abu, Zuzanu Nerisovou a teď i na Buty.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: pohledneme teď trochu do historie dnešního dne, třeba do roku 1842, to je velmi významný den pro naši železniční dopravu, protože byla zahájena stavba železniční trati Olomouc-Pardubice-Praha a byla doslavnostně otevřena 28. o 3 roky později. Tak to byla minulost a teď zase současnost a o to Gutwirth.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Starý most začne firma bourat letos na podzim, nový má být hotový do konce příštího roku. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
3: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agent.
2: A víc uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Průmyslová střední škola v Letohradu má novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 korun na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Ta bude využita na prorodinné a pro seniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění či různé mezigenerační aktivity.
2: V Nasavrkách na Chrudimsku začíná tradiční pouť. Pro dopravu je uzavřené celé centrum města i některé navazující ulice. Dočasně přemístěná jsou i stanoviště autobusů. Omezení potrvají do nedělní půlnoci.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Olympic si odnesla svůj písničkový kufr. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů. Vícepatrová bezbariérová budova vznikne v části Masarykových bývalých kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už teď hloubí základy a byl se podívat na místě i redaktor Ondřej Wolf. Přihlásil se z místa a Miroslav Hruban se zeptal, proč pardubická pobočka úřadu práce České republiky potřebuje nové sídlo a co přinese klientům.
1: K nevýhodou pardubického úřadu práce je dlouhodobě, že funguje v několika budovách na různých místech města, například v ulicích Boženevikové Konětické nebo v Jiráskově ulici. Nová budova v Masarykových kasárnách naopak umožní soustředit veškeré agendy a služby pro klienty pod jednu střechu, potvrzuje ředitel pobočky úřadu Miroslav Baťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
3: Z jakého důvodu vlastně Pardubice čekají na nové sídlo úřadu práce už tolik let?
1: No, přípravné práce začaly v roce 2010, v následujících letech je potom ale provázely různé komplikace, projekt se několikrát předělával a nebylo jasné, jestli na něj budou peníze, případně nějaká dotace. Roli podle vyjádření úřadu práce hrál i vývoj cen stavebních prací a měnící se požadavky na energetickou náročnost budovy. Vyhlašovala a rušila se zároveň výběrová řízení na dodavatele projektu.
3: Kde by ta stavba měla být hotová?
1: Dokončení je plánované v květnu 2028. Nová budova je navržena jako bezbariérový dvoupatrový objekt ve tvaru L s kulatým rohem, kde bude hlavní vstup. Jde o typickou administrativní budovu, její strohost by ale měly oživovat prvky zeleně. Součástí bude i technické zázemí a podle úřadu práce i dostatečně velké parkoviště. Sídlo staví na pozemku, který patří státu, celá kasárna nebo Masarykova kasárna, jinak vlastní město. Nový úřad práce by měl být jednou z prvních novostaveb v území tohoto schátralého vojenského prostoru. Tu další bude nová základní škola umístěná na opačném konci areálu vedle Zborovského náměstí. V budoucnu se zde počítá i s novou obytnou čtvrtí.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zuzana Norisová došepotala, tedy dospívala písničku Šepotám v pořadu Den v kraji s pátečním datem 4.9.2026, tak dnešek se v celku vydařil, co říkáte, sem tam bylo větrno, sem tam podmračeno, ale jinak v celku příjemný den, no tak pojďme vyzvídat, jak to bude dál.
1: Počasí.
0: Zeptáme se Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a bude nás zajímat, co nás čeká ve zbytku dnešního dne, taky samozřejmě jaká bude sobota.
2: K večeru se už bude trošku lokálně vyjasňovat. Na ty maxima by se mohli dostat někam až 27, ale začnou pomalinku klesat a vítr nám fouká západního, západní 3 až 7 metrů. V noci pomalinku zase oblačnost od severu přibývat. Jak to vypadá někdy kolem 2 hodiny raději, by od severu dorazila studená fronta, na té se potom na většině území rozšíří déšť, případně přeháňky a může se ještě objevit ojedinělá i bouřka. Teploty by během noci klesly na 16 až 13 stupňů, vítr bude foukat do západu 2 až 6 metrů, na horách tam bude čerstvý 5 až 9. No a zítra ráno ještě bude zpočátku oblačno zataženo, ta studená fronta bude přicházet v ranních hodinách dál na jejich, to vypadá po 8. 9. hodině, už by měla být pryč. No a za ní se bude oblačno zase protrhávat, přes den to bude jako většinou proměnlivá kupovitá oblačnost, takže jsme se měli dočkat i sluníčka, aby časem potom bude místy vyjasňovat teploty, ale budou nižší 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu 3 až 7 metrů, večer potom zeslábne.
0: Tak, jak jsme slyšeli, zítřek bude ještě lepší, než byl pátek. Znamená to tedy, že v neděli bude ještě hezčí počasí než v sobotu?
2: Minimálně opticky ano, s tím, že během noci bude hodně málo oblačnosti, od toho se odrazí ranní teploty, ty budou nízké 11 až 7, už to může být kolem 5 stupňů. Přes den by teploty vyšplhly na 18 až 22 a přes den bude jako jasno, polojasno. A po ránu se objeví mlhy. Zatím pondělí nám opět začne proudit od jihu teplý vzduch, takže ten týden začne celkem příjemně. Během dne bude skoro jasno, polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Ráno se zase mohou objevit mlhy, hlavně v nižších polohách a teploty po ránu díky malé oblačnosti zase 11 až 7, ale v údolích až kolem 4 stupňů a přes den by se nám dostali až do 26 stupňů.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Hradce Králové a teď už František Nedvěd a písnička je Lék.

0: Sean Madness a taky Camila Cabello a Señorita v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. No zítra by 80. oslavil byl frontman kapely Queen Freddie Mercury, tak tohoto fenomenálního umělce jsme připomněli dnes ráno, a to s naším hostem, hudebníkem Jiřím Ševčíkem. Jakub Malý se třeba ptal i na to, jak se to vlastně stalo, že se ke kapele Freddie Mercury dostal tak blízko.
1: My jsme udělali takový pirátský koncert na střeše s mojí kapelou, tedy swingovou Pirate Swing Band, a to video z toho koncertu viděl nějakou šťastnou náhodou na internetové platformě pan Peter Freestone, což byl osobní tajemník Freddieho Mercuryho, a nabídl nám takovou až sci-fi možnost, že bychom přesně za rok mohli teoreticky účinkovat na oslavě 40 let Queen ve švýcarském Montré. My jsme si úplně asi neuvědomovali vážnost situace, tak jsme řekli OK, tak jo. Byť jejich hlavní podmínka byla přearanžovat do swingového, tedy sinatrovského stylu právě písně skupiny Queen. Byla to ohromná výzva, to vystoupení

0: překvapení se konalo přesně o rok později. My jsme z nějakého důvodu tam poměrně zabodovali. Udělali z nás hlavní atrakci celé té akce pro 1000 pozvaných VIPek z celého světa. No a tím se to rozjelo. A líbilo se jim to dokonce natolik, že pak přišli z kanceláře skupiny Queen a říkali, pokud byste to chlapci chtěli natočit jako studiové album, tak my to podpoříme. Což se stalo. To album vyšlo přesně o rok později a pokřtil nám ho dokonce sám Karel Gott. To už byla vlastně druhá spolupráce s Queen. Třetí byla v roce 2018, kdy dokonce s námi hraje na naší nahrávce Brian May a celý výtěžek té nahrávky jde nadaci Mercury Phoenix Trust, která pod jménem Freddieho Mercuryho bojuje proti AIDS.
1: Tak od toho vystoupení Montré uplynulo letos přesně 15 let, to je další výročí, které tady zmíníme a zmiňujeme ho i proto, že se to všechno hezky na podzim shrne při těch vašich gala koncertech. Jaká další výročí tam ještě budete připomínat?
0: Máte pravdu, je to už čtvrtá naše spolupráce s Queen, z čehož jsme velmi poctěni. Kromě těch dvou jmenovaných jsou tam ještě 55 let od založení skupiny Queen a 40 let od jejich zřejmě nejslavnějšího živého vystoupení v londýnském Wembley.
1: Jak to bude vypadat na těch koncertech? Asi Queen tam budou v hlavní roli, předpokládám.
0: Je to tak, ona vlastně ta čtveřice výročí, kterou letos slavíme, si to myslím zaslouží. Což znamená, že nejenom, že ten program bude striktně queenovský, ale bude mít i několik přesahů a my jsme velice hrdi na to, že Queen vlastně tyto tři koncerty posvětili jako jediné oficiálně ve střední a východní Evropě. Budeme mít tu úžasnou možnost poprvé v České republice ukázat v předsálí těch koncertů a postavit expozici raditních queenovských artefaktů a kostýmů Freddieho Mercuryho. Jedním z účinkujících v roli showmastera se objeví pan Peter Freestone, dlouholetý Freddieho osobní tajemník, autor mnoha knižních bestsellerů, mezinárodně vydaných a hudební kritik. A co by pěvecký host, asi předpokladatelně Michal Kluch, frontman kapely Queenie a zřejmě nejuznávanější evropský interpret Mercuryho písní. To vše je doplněno o smyčcový orchestr.
2: No, tak kdybyste tuhle parádu chtěli vidět na vlastní oči, tak 13. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. 11. Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové, 9. 11. Dům hudby v Pardubicích, vždy od 19 hodin a celý rozhovor je na našem webu.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: A vydáme se teď na Vysokomýtsko. Míříme konkrétně do Pěšic, okolo kterých pěšky putoval náš dnešní stopař Tereza Brázdová. To proto, aby pro vás připravila pořad východočeské výlety. A Jitka Slezáková se nejdříve ptala, proč vlastně právě Pěšice.
2: Pěšice jsou místní části obce Řepníky, jsou vzdálené necelých 10 kilometrů od Vysokého Mýta, asi 8 kilometrů od Luže. Je to taková tradiční vesnice a právě ty tradice mě sem zavedly na začátku letošního května. To jsme tady s etnografkou Vysokomýtského muzea Soňou Krátkou natáčeli jednu část pořadu východočeské výlety, které byly věnované stavění májů, májek. Protože ta tradice ručního stavění se tady v Pěšicích zachovala velmi dlouho a místní si na ní zakládají. A když jsme šli společně s místními muži do lesa, abychom sledovali, jak kácejí ten smrk, tak pak mi Soňa vyprávěla různé příběhy, co tady v kraji stálo, už třeba ve středověku, a tehdy jsme si spolu řekli, proč se sem po prázdninách nevrátit, protože ty pěší trasy jsou tu velmi zajímavé a dovedou vás na krásná místa. V tuto chvíli jsme se Soňou, ale ještě v podstatě na startu, sedíme na návsi v Pěšicích. Je to taková krásná scenérie, nechybí kaplička, rybníček, lípy. Teď jsem před malou chvíli přijela dokonce i pojízdná prodejna potravin, což dotváří ještě takový ten kolorit té malé výsky. Mimochodem, Soňo, Pěšice oslavili letos jedno krásné výročí.
3: Přesně tak. Letos si místní obyvatelé připomněli s velkým množstvím návštěvníků, pamětníků, sousedů i přátel, kteří přijeli 800 let od první zmínky.
2: Okolo nás jsou domy vystavené z opuky, tradiční stavení. Opuka je tu všude.
3: Přesně tak. Místní obyvatelé neměli prakticky jinou možnost, než využít to, co je tu nejsnáze dostupné, protože se nacházíme na masivu opukového podloží, které je tu v okolí hodně patrné, protože se tu nachází všude takové, já tomu říkám, příruční lomy na opuku, protože místní obyvatelé by nemuseli jezdit daleko, tak si odkryli zkrátka to vrchní část zeminy a vybudovali si místa, odkud brali opuku, na stavbu domů, na stavbu stodol a různých oborových zídek.
2: Dokonce i mlékárny. Tady je takový pozůstatek staré historické mlékárny. Hned u návsi.
3: Přesně tak. Je to takzvaný domek mlékařského družstva. Je to místo, které má krásnou historii, protože předtím na tom místě stál domek pazderny. Dost často se potom stávalo, že pazderny byly uvolněny pro obecní chudé. No a později, když to místo vyhořelo, to bylo vybudováno domek pro obecní lékařské družstvo.
2: Proč se, Soňo, do Pěšic ráda vracíte? Poměrně často, vím to.
3: Já se sem vracím určitě jednou za rok, protože dokumentuju stavění máje, jak už bylo zmíněno na začátku, ale je to vesnice, kterou já mám ráda, protože je to nejenom milé obyvatelstvo, ale je to místo, které nabízí bezprostředním okolím mnoho zajímavých historických zmínek, událostí, příběhů, pověstí, přírodních památek.
2: I silných lidských příběhů.
3: Určitě, máme jeden takový nachystaný.
2: Ten souvisí s kameny zmizelých?
3: Je to příběh, který já vlastně završím v letošním roce ve Vysokém Mýtě, kde budeme klást kameny zmizelých, takzvané štolprštajny. No a zjistila jsem poměrně komplikovanou cestou, že jeden příběh se dotýká i Pěšic, kde krátkou dobu, 3 roky, bydlela rodina Kantorových, která se později přestěhovala do Vysokého Mýta. Část z té rodiny můžeme najít hroby v Pěšicích, to je taky krásné místo na výlet někdy v budoucnu, určitě by se tam mohli vydat. No a do té rodiny Kantorových se přivdala Augustina, která bohužel jako jediná z té rodiny byla deportovaná v prosinci 1942 do Terezína a do Osvětimi, kde její stopa končí. No a kámen pro Augustinu a Kantorovou bude jedním z 9 kamenů zmizelých, které letos ve Vysokém Mýtě položíme.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: Říkala

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: minuta a půl po 6:45, posloucháte páteční vydání pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a teď přichází na řadu pozvánky na zajímavé víkendové akce, třeba na 17. ročník výstavy železničních modelů a kolejišť, který se koná až do neděle v Chocni, zítra od 9 do 17 a v neděli potom od 9 do 15 hodin. Až do neděle můžete zajít také na chrudimské dožínky do klášterních zahrad. Akce začíná už v 19 hodin, a to koncertem zpěvačky Liny, po kterém bude následovat folklorní noc. Můžete vyrazit i do Brandýsa na Torlicí, kde bude v pátek a v sobotu brandýské mámení. Na Perštinském a Komenského náměstí v Pardubicích zase bude v sobotu Den pardubického kraje. Další tip je na benefiční festival Choltický deštník, který se bude zítra ve 13 hodin konat na zámku v Cholticích. Sobotní zářijový meeting na pardubickém dostihovém závodišti je oslavou Evropského dne koní. Na programu je celkem 8 dostihů a vrcholem dne je závěrečná kvalifikace na 136. velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Předpokládaný čas zahájení je ve 13 hodin a doporučeným dress kódem je pro tento den žlutá anebo zlatá barva. A nesmíme zapomenout ani na pozvánku na Hornický den v Průmyslovém muzeu Mladějov. V sobotu od 10 hodin se seznámíte s hornickou tradicí místního regionu. V neděli od 14 hodin potom začne v pardubické Enteria aréně už 7. ročník benefičního utkání v ledním hokeji. Zápas se hrají týmy městské policie Pardubice a HC Ronald Group. Výtěžek z benefice věnují potom pořadatelé 6-leté Alžbětce Svobodové, která trpí mikrodelakčním syndromem a také dalšími diagnózami. No a zítra od 10 do, tedy v neděli od 10 do 17 hodin se potom budou ještě na pardubickém závodišti slavit dožínky okresu Chrudim a Pardubice. Tak, tolik pozvánky na zajímavé víkendové akce a za chvíli ještě přidáme pozvánky k poslechu našeho pondělního programu, který bude opět nabitý zajímavými hosty a také informacemi.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: tohle je dobrá rada pro školáky. Nenapovídej, aby vás třeba nevyhodili jako mě málem od maturity v maturitním ročníku 97. Tak, ale dost vzpomínek, pojďme na to, co nás čeká, a to v pondělním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Fotoklub Chrudim slaví 120 let a s jeho členem Petrem Beranem si budeme v 8.40 v pondělí povídat nejenom o historii klubu, ale také vás pozveme na výstavu k příležitosti jubilea. Lucie Půlkrápková je zkušenou motorkářkou a prozradí v pondělní radioporadně třeba to, jaký je zájem o motorky a tento životní styl u nás. Z nové planetární stezky ve Vraclavi v měřítku 1:1 miliardě se v pondělí do dopoledního vysílání přihlásí náš stopař Milena Vápeníková. A ještě jednu věc pro vás chystáme, jedno téma. Farmáři totiž nedostávají peníze za opatření proti vlkům. Stát proplácení náhrad zastavil. Tak to bude pondělní téma pro Josefa Kopeckého.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Bamberský.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Letohradu otevřeli novou školní tělocvičnu. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Pardubičtí basketbalisté odehrají dva zápasy na turnaji na Slovensku. A zítřek bude převážně oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Průmyslová střední škola v Letohradu má odteď novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal nebo volejbal a taky pro pořádání školních turnajů. Má taky bezbariérové sociální zázemí.
2: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy. Díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: V Chrudimi začínají dožínky. Festival potrvá 3 dny, nabídne koncerty, vystoupení folklorních souborů, řemeslné dílny nebo taky jarmarky. Zahájení akce je naplánované na 19. hodinu v klášterních zahradách. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní tříkrálové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude výjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
3: Služby z terénního programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
1: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Sport. Pardubičtí basketbalisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Zúčastní se mezinárodního turnaje na Slovensku, kde se dnes utkají se Slovanem Bratislava. Východočeši odehráli zatím 2 přípravné duely a oba prohráli, naposledy proti Hradci Králové. S tím byl hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar hodně nespokojený a proto očekává od hráčů lepší přístup a herní posun.
4: Chci tam vidět zlepšení, chci tam vidět to, na čem jsme teďko pracovali v tréninku po Hradci. Upozorňovali na video na těch individuálních pohovorech s hráči, tak chci vidět to zlepšení. Asi nemůžeme teďko očekávat, že smeleme Slovan Bratislava, který je v rámci rozpočtu úplně někde jinde, bude hrát Adriatickou ligu, netají se těma nejvyššíma ambicema, ale my prostě s takovýma týma máme hrát v BCL a já chci prostě od svých hráčů, aby šli na maximum a ukázali tu hladovost. Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s deštěm, od severozápadu bude postupně ustávat, oblačnost bude ubývat, přes den pak proměnlivá oblačnost a večer se může i vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/2 mezi Přeloučí a Valy.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
5: Vítejte u poslechu Východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes nepůjdeme z centra Pardubic daleko. Zůstaneme na hlavní třídě v Machoňově pasáži, která v loňském roce oslavila 100. výročí. Řekneme si, jaká byla v dobách svého nejtřpitivějšího lesku, komu poskytovala úkryt během druhé světové války a jak upadala její krása v letech 50. i pozdějších. A také, jak se po rekonstrukci v roce 2013 dočkala svého znovuzrození. Na výlet do Machoňovy pasáže letem světem vás zve Šárka Kuchtová.
0: Východočeský

0: Ještě jednou, milí posluchači, vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v centru Pardubic a jsem tu s historikem Matějem Bekerou z Východočeského muzea v Pardubicích. My jsme Machoňově pasáži. Vy občas děláte takové historické procházky po zajímavých budovách a místech v Pardubicích. Chodíte i sem do Machoňovy pasáže?
1: Tak samozřejmě, pokud se člověk věnuje architektuře Pardubic, především z období první republiky, tak nesmí tuto stavbu pominout. Jedná se totiž o něco naprosto zásadního v rámci pardubické architektury i tím svým účelem a tím, že tady samozřejmě bylo nějakých 28 obchodních prostor, což bylo v rámci Pardubic téměř nebývalé.
0: Machoňová pasáž oslavila v loňském roce 100 let.
1: Ano, přesně tak. Byl to projekt, který sice dnes nese název Machoňová pasáž, ale původně to byl Palác pasáž. Šlo o podnikatelský záměr Antonína Kratochvíla a Františka Veselého, což byli místní pardubičtí stavitelé, kteří tady už v roce 1917 koupili na tehdejší královské třídě, dnešní třídě míru, takovou usedlost. No a oni už od počátku počítali s tím, že právě zde vybudují nějaké, řekněme, byty, které budou pronajímat, případně prodávat, no a že by bylo fajn samozřejmě zde zařídit i nějaký ten obchodní parter. Jinže stále větším vlivem Prahy, kdy se ukazovalo, že každé velké město by mělo mít i obchodní pasáž, tak najednou ten svůj podnikatelský záměr ještě rozšířili a rozhodli se, že právě sem umístí také pasáž. No a proto prozíravě oslovili architekta Ladislava Machoně, který se tedy rozhodl, že jim vytvoří projekt, především tedy toho uličního průčelí, ale samozřejmě i samotné obchodní pasáže, která se pak podle jeho návrhu začala stavět v roce 1924 a už byla dokončena v červenci 1925.
0: On ten projekt měl dále pokračovat. Machoňová pasáž neměla končit ulicí, ale měl ten prostor pokračovat dalšími pasážemi?
1: Ano, tohle byla první etapa a následně Machoň vypracoval ještě model tržnice a další pasáže v roce 1927, ale ten se už z ekonomických důvodů nikdy nerealizoval, i když těch snah o to navázat na tenhle ten prvorepublikový projekt bylo mnoho. No a Machoň zde skutečně vytvořil takový ten vrchol meziválečného art deca těch zlatých 20. let, velmi dekorativní architektury, která byla typická pro jeho tehdejší tvorbu. Navíc sám Machoň, jehož rodina pocházela z Pardubic, sám tady studoval i na pardubické reálce, takže měl k městu blízko. No a proto i spolupracoval s některými výtvarníky, kteří byli na Pardubice navázáni, anebo s ním spolupracovali na jiných projektech. Ta pasáž je rozdělena na tu část té podlouhé obchodní části, kde bylo těch 28 obchodních prostor, včetně i suterénní restaurace nebo koktejlového baru, který tady byl taky ve vybavení té pasáže. No a zbytek pak tvořily byty, které byly v tom čtyřpatrovém objektu přímo v průčelí do třídy míru dnešní. A část bytů byla umístěna i po stranách té pasáže, vlastně až úplně do dvora, kde se pak mělo s tím projektem pokračovat.
0: My se do jednoho z těch bytů půjdeme ještě dnes podívat, ale jak to nakonec bylo pro ty obchodníky zajímavé pronajmout se ten obchod v pasáži?
1: Tak samozřejmě zájem byl, on už byl i velký zájem veřejnosti, protože se tady pořádala řada kulturních akcí. Třeba Véno Veselý tady vystavoval obraz Kunětická hora. Víme, že tady vystavovali například králíci těch různých chovatelů zvířectva tady v Pardubicích.
0: Tak a to byla přímo v té pasáži?
1: Přesně tak, to bylo přímo tady v pasáži. No a pak zde vznikaly právě ty obchody, třeba slavná výroba hudebních nástrojů Červený z Hradce Králové tady měla svou prodejnu. Kromě toho se tady prodávaly kožichy, to zase měla paní Udržalová. Co je dále zajímavého, tak například tady byla vyhlášená Hofmanova cukrárna, která byla velmi oblíbené rakvičky a věnečky, takže v tomto ohledu to byl asi jako nejoblíbenější podnik, ale bylo jich tu samozřejmě mnohem více.
0: Teď jsme už na třídě míru, vlastně díváme se na fasádu. Fasáda je zdobená sochami.
1: Ano, ty sochy vytvořil Karel Dvořák a mají představovat takové alegorie těch různých podnikatelských družstev. Je to například rybář, textilák, truhlář, slévač nebo také barvíř. Co je zajímavého, tak v místním tisku byly tyto sochy pojmenovány velmi negativně. Přezdívalo se jim jako budova u čtyřech panáků, a nebo se dokonce přezdívalo, že tyto sochy vypadají jako kreténské figury.
0: Za první republiky musela být Machoňová pasáž skutečně chloubou Pardubic. Kdy přišla o svůj lesk?
1: No tak samozřejmě po roce 1945, když už nebylo možné provozovat řadu těch drobných živností, ty postupně mizely a ten stav se tak extrémně zhoršoval, že se dlouho uvažovalo, co s tou pasáží bude, a až skutečně taková ta generální rekonstrukce potom roku 2010 vrátila té stavbě z velké části ten původní prvorepublikový lesk z těch 20. let.
0: Rekonstrukce Machoňovy pasáže v Pardubicích proběhla v letech 2011 až 2013. Investorem byl Rozvojový fond Pardubice a podílel se na ní architekt Miroslav Petrán. A zatím my se půjdeme za chvíli podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o Machoňově pasáži. A my jsme nyní u architekta Miroslava Petráně, který je autorem té přestavby Machoňovy pasáže. Pane Petráni, kdy byste se dozvěděl o tom, že takováto zakázka je a že byste se mohl na ní nějakým způsobem podílet?
1: Já začnu ještě o trochu dřív. Jako kluk jsem do pasáže chodil, bylo tam akvárium, byl tam pofis, krásně to fungovalo. Viděl jsem celou tu dobu, jak za komunistů to šlo celé do kytek. V podstatě ztratila svoji stavební formu, ztratila své materiály, čistotu a všechno. Několikrát v té době byla úvaha, že bude pasáž rekonstruovaná. Viděl jsem jediný projekt architekta Petra Štěrby, který byl něco starší než já a dělal ho někdy na přelomu 70. a 80. let, ale nic z toho se nerealizovalo. Potom, když přišla sametová revoluce, tak došlo na to, že v roce 1996 vypsalo město anonymní architektonickou soutěž na řešení pasáže. Já jsem se do ní přihlásil a tu soutěž jsem vyhrál.
0: Můžete vzpomenout, jak ta pasáž vypadala, dejme tomu, v listopadu roku 89?
1: Tak v listopadu 89 ta pasáž byla prakticky v havarijním stavu. Řekněme, že v havarijním stavu, protože bydleli tam sice pořád lidi, ale některé provozy byly zavřené, prostě celé to nefungovalo tak, jak by to mělo fungovat. A kdyby se s tím nic neudělalo, tak ten dům, on by nespadl, on by stál, ale nefungoval by vůbec. Tudíž to, že se město pustilo do té rekonstrukce, aspoň tím, že teda vypsalo architektonickou soutěž, tak tím se nastartoval proces, který bohužel trval díl, než já jsem si představoval. Protože po tom vítězství v té soutěži, tak jsem ještě dělal, řekněme, rok, dva na úpravách studie, ale potom vlastně už byl hotov projekt. Ten projekt byl rozdělen na etapy. Nejdřív se měly dělat přední části objektů číslo popisné 60 pasáž a číslo popisné 450, to byla cukrárna ku příkladu. A ty přední části, ty skutečně byly hned realizované od roku 99 a byly hotové začátkem roku 2001. Moje původní představa byla, že celý ten objem, který byl udělaný v té studii, takže bude hotov někdy kolem roku 2002-2003. Mezitím ale došlo k tomu, že město se zavázalo k uspořádání mistrovství světa 20-letých na zimním stadionu. Proto dostal přes městský rozvojový fond, který byl vytvořen původně, zejména kvůli rekonstrukci pasáže, tak se rozhodlo, že bude upřednostněn zimní stadion. Mezitím ale došlo k tomu, že se postavil zaprvé, zrekonstruoval se grant a postavilo se AFI. Což znamenalo, že většina lidí se domnívala, že to je tak obrovská konkurence, že pasáž nemá šanci v tom celém rozsahu, který jsme dělali, tak nemá šanci se uživit. Nakonec došlo k tomu, že se několikrát předělával projekt a ta rekonstrukce proběhla v roce 2011-12.
0: Jste s tím výsledkem spokojen dneska, když se projdete Machoňovou pasáží?
1: Jsem spokojen s tím, co tam je, ale jsem velmi nespokojen s tím, že to neproběhlo jako celek, protože ta myšlenka v té soutěži byla jasná. Vzniknou tři pasáže paralelní, bude tam daleko víc obchodních prostorů. Konec konců takový příklad jsem viděl třeba v dánském městě Odense, které je velmi podobné Pardubicím. A ta myšlenka nevznikla tak, že by mě napadla jen tak. Já jsem to prostě v tom Odense viděl.
0: Původně měla být vlastně spojena třída Míru s ulicí Smilovou. K té vlastně ale teď došlo.
1: To byla původní myšlenka architekta Machoně. Pravda je, že dneska to propojení je trochu křivolaké, není tak, jak to měl nakreslený Machoň, ale zaplať pánbůh, že to je aspoň tak, jak to je. Těch pěších tahů, které by mohly vést vnitroblokama městskýma, tak je daleko víc, ty se taky nerealizovaly.
0: My to známe z jiných měst, například z Prahy, že různě průchody přes zahrady, františkánskou zahradu.
1: Já si myslím, že právě Pardubická Machoňová pasáž byla důležitá v tom, že svým způsobem to byla malá Praha. Ta rekonstrukce měla mít za výsledek, že tam propojíme víc těch pasáží a že se to bude malinko podobat těm pasážím v Praze. To se nestalo, ale i tak ta rekonstrukce přinesla obrovskou kvalitu do toho prostoru a zaplat vám mu za ní.
0: Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Machuňově pasáži, kde sídlí spousta nových obchodů a institucí. A my jsme teď v paměti národa. Tak na ně zazvoníme.
1: Dobrý den, pojďte dál.
0: Vítá nás tady ředitel východočeské pobočky paměti národa Libor Denk.
1: Ano, dobrý den.
0: Paměť národa dnes sídlí v prostorách, které byly navrženy a užívány jako byty. Vy dnes tu máte ve vrchním patře kancelář?
1: Máme tady kancelář, ale zároveň i takovou multifunkční místnost, která slouží jako vzdělávací prostor pro školy, ale zároveň pro besedy, které se konají každé pondělí.
0: Vy nesídlíte ale pouze v prvním patře?
1: V suterénu máme ještě naši expozici Tichá hrdinství, která vypráví příběhy z druhé světové války a potom z 50. let.
0: Tam my se ještě půjdeme podívat, ale vy jste říkal, že tady jsou workshopy pro děti?
1: My sloužíme zároveň jako vzdělávací centrum, protože k nám jezdí do expozice školy a většinou to mají provázaný i s workshopem, kdy se tady vyberou například program na druhou světovou válku, na židovskou problematiku anebo na komunistickou perzekuci.
0: My známe Paměť národa jako organizaci, která nahrává vzpomínky pamětníků. Je to ta nejdůležitější činnost Paměti národa?
1: Myslím si, že to je taková styčná činnost, ze který vůbec ten projekt zešel, projekt Paměť národa, ale zároveň my, jak jsem říkal, sloužíme jako vzdělávací centrum, kulturní centrum, ale staráme se i o naše pamětníky, máme centrum pomoci Paměti národa, kdy se snažíme všem těm našim pamětníkům, kteří nám udělí souhlas, poskytovat nějakou péči, nějakou podporu, potřebují nějakou pomoc, tak jim rádi pomůžeme. Ale styčnou osobou potom, která komunikuje s pamětníky, která je natáčí, taky potom Mirek Tyč, který je náš hlavní dokumentarista.
0: Ten předpokládám pod sebou další dokumentaristy.
1: Přesně tak.
0: Tak se ho zeptáme. Vy natáčíte pamětníky ve východních Čechách?
2: Ano, primárně ve východních Čechách, v podstatě v hranicích dřívějšího kraje, dalo by se říct, no a primárně Královéhradecký a Pardubický kraj.
0: Kolik pamětníků máte natočených?
2: No, za těch vlastně už 8 let fungování pobočky už jich bude kolem 1000 vlastně v rámci jako těch dvou krajů. Jako jenom co jsme natočili se studiem a s dokumentaristy tady z východních Čech.
0: Jaká témata teď nejčastěji natáčíte?
2: Tak tím, že se třeba teď blíží výročí Charty 77, tak se poslední rok, dva vlastně zaměřujeme hodně na lidi kolem Charty 77, ať už ty, kteří přímo podepsali, nebo kteří nějakým způsobem fungovali v tom disentu.
0: A vy předpokládám neplánujete pouze uchovat tu nahrávku, ale plánujete i nějaké jiné projekty potom s těmi nahrávkami?
2: Tak určitě, momentálně před tiskem knížka pamětnických příběhů z východních Čech. V rámci té zmiňované charty vlastně chystáme na příští rok několik projektů, včetně výstav a dalších.
0: Díky, vedle vás tady sedí Veronika Prudilová. Vy máte na starosti co v Paměti národa?
3: Já mám na starosti dramaturgii a produkci pondělních besed, přednášek a debat se známými osobnostmi.
0: Podle čeho hosty vybíráte?
3: Hosty vybírám podle aktuální společenské situace, podle historického kontextu, podle společenského přesahu, aby to oslovilo co největší okruh návštěvníků. Jsou mezi hosty historici, doktoři, profesoři, politologové, ale i známé osobnosti, spisovatelé, hudebníci, účastníci undergroundu, Charty 77. A mezi nimi jsou i naši pamětníci.
0: A jaký je zájem o besedy? Naučili se lidé chodit k vám na besedy?
3: Ano, po těch letech, které jsem tomu věnovali, tak už jsou zvyklí na naše pravidelné pondělky, takže vědí, že každé pondělí od 6:30 pro ně máme připravený vždy nějaký zajímavý program. Naše besedy začínají o 6:30 večer, ale vždycky máme pro návštěvníky připravený jeden slot dole v expozici Tichá hrdinství, takže kdo si chce koupit vstupenku na besedu, může si ji zakoupit spolu se vstupenkou do expozice, kterou navštíví od 4:30 a od 5:30 do 6:30 může být dole v expozici a potom pokračovat nahoru k nám.
0: Tak my se do té expozice půjdeme podívat. Posloucháte východočeské výlety.

0: Českého rozhlasu Pardubice.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Machoňovy pasáže a v tuto chvíli jsem v suterénu pod Machoňovou pasáží, kde je expozice Paměti národa Tichá hrdinství. A jsem tu s Bárou Kocourkovou. Bára je vedoucí expozice?
2: Ano, dobrý den.
1: My jsme se šli po schodech dolů a jsme skutečně pod tou pasáží. Nad námi ťukají podpatky, jezdí kočárky.
2: Ano, je to tady, rozlíhá se to.
1: Je to velmi takový strašidelný prostor, protože stěny jsou vlastně z neomítnutých cihel, cihlové sloupy, je to takové všechno strašidelně nasvícené. Skutečně to připomíná, nechci říct, tu hrůzu 20. století.
2: Příběhy 20. století jsou podané, máme dvě epochy, druhou světovou válku a 50. léta. Máme dohromady 4 příběhy, které máme zpracované a lidem jsou podávané vlastně prostřednictvím technologií 21. století. Při příchodu návštěvník dostává tablet se sluchátkama a vlastně celou expozici si prochází sám. Je to takový intimní zážitek. Právě i to šero je trošku strašidelné, může být, ale spíš byl záměr, aby to vyvolalo nějaké emoce, aby opravdu na člověka dýchla doba, kterou naši pamětníci zažili a jaké příběhy prožili.
1: Machoňova pasáž zažila například období Heidrichiády v Pardubicích. Vy vypravíte i válečné příběhy.
2: Ano, jeden příběh je věnovaný Tomášovi Sedláčkovi, který byl v zahraničním odboji, a další příběh je věnovaný problematice holokaustu.
1: Vy se to ale věnujete tedy i 50. letům, protože i ty zažila Machoňova pasáž, kdy bohužel všechny ty obchody, ty živnosti skončily po roce 48 a potom dál s národněním a vlastně i ten úpadek té slávy, tohle všechno Machoňova pasáž zažila. I to tu vypravíte.
2: Ano, příběh mladé lásky z Jáchymovských dolů a další příběh je se skautskou problematikou.
1: Vaše expozice je otevřená celý týden?
2: Nyní aktuálně máme otevřeno pouze o víkendu. Otevírací dobu najdete na stránkách www.institut.pamětnároda.cz/Pardubice, kde si také můžete podívat, jaká epocha zrovna v expozici probíhá, protože se střídají po týdnech.
1: A týden je válka, týden jsou 50. let.
2: Ano. Můžete si rovnou zakoupit vstupenku, abyste si rezervovali místo na časovém slotu, protože naše expozice je jedinečná v tom, že funguje jako na zámku, jako prohlídkový okruh. Takže je důležité se dostavit na daný čas, abyste mohli si výstavu projít.
1: A co se tu děje během týdne?
2: Ve všední dny nám sem chodí školy, kterým děláme ještě různé doprovodné programy, například komentované procházky nebo doprovodné workshopy. Takže v týdnu to žije trošku jiným životem než o víkendu, kdy máme otevřeno pro veřejnost.
1: Jakou epochu máte nastavenou dnes?
2: Dnes máme druhou světovou válku.
3: Param. Dříve Fantova rafinerie. Náměstí republiky. Larišova vila zvaná Zámeček, nebo bývalé hlavní nádraží. Všechna tato místa v Pardubicích jsou spojena s lety druhé světové války. Událostmi, jež ovlivnily životy tisíců zdejších obyvatel, roztrhali rodiny, zamotali osudy, zmařili sny, zkrátili přátelství, lásky i životy.
1: Opět slyšíme podpatky, které cupitají nad námi, nám nad hlavou v Machoňově pasáži. Využíváte i samotný ten krásný prostor Machoňovy pasáže?
2: Nám se hrozně líbí a proto jsme začali dělat v květnu Den z pamětí národa, podtitul je takový Machoňka Fest, kdy právě otevřeme dveře expozice, pouštíme návštěvníky dovnitř, máme tady opět nějaké výstavy, besedy a právě v Machoňově pasáži se vždycky koná koncert. A je to hrozně hezká akce. Letos se Machoňka Fest koná 7. května. Program najdete na našem Facebooku, Instagramu nebo webových stránkách. A Machoňka Fest není jedinou akcí, kterou v pasáži pořádáme. Na 17. listopad děláme také připomínku sametové revoluce, protože mezi našimi pamětníky jsou také ti, co se na revoluci aktivně podíleli.
1: My v suterénu pod Machoňovou pasáží ještě chvíli zůstaneme, protože tady za jedněmi stabilně zavřenými dveřmi je divadlo Exil a to my za chvíli navštívíme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze srdce Pardubic z Machoňovy pasáže, kde je dnes spousta obchodů, institucí a také je tu jedno divadlo. A se mnou je tady herečka a režisérka Naďa Kubínková. Pozveme lidi do suterénu, do divadla Exil?
1: Můžeme jít, protože my teď stojíme na třídě Míru a když půjdeme rovně do Machoňovy pasáže a zahneme doleva, jako kdyby na parkoviště. Samozřejmě máme tady ceduli, která jednoznačně označuje, kde divadlo Exil sídlí, takže zahýbáme doleva. Vcházíme na parkoviště a hned se dáme doleva po schodech dolů, protože naše divadlo je v suterénu. Natáčíme zrovna ve chvíli, kdy v divadle Exil nikdo není, ale to vůbec nevadí, protože já mám klíče. Úplně původně tady byla restaurace, ale my jsme tento prostor náhodou objevili a rozhodli jsme se, že sem naše divadlo z náměstí Československých legií přestěhujeme. Vcházíme. Takže po levé straně máme tady fotografie z divadelních představení, které jsme hráli ještě v původním prostoru na náměstí Československých legií. Tento prostor jsme si ale ponechali, protože nám slouží jako zkušebna. Protože my, kdybychom měli jenom prostor tady v Machoňově pasáži, tak bychom nemohli zkoušet nová představení, protože tady je pořád plno. A pokračujeme do sálu. Je to malé komorní divadlo, vejde se sem asi 65 diváků, takže ta kapacita je sice malá, ale my máme takové motto, že si říkáme, že jsme trochu jiné divadlo. A jiné divadlo v tom, že máme velmi úzkou vzdálenost mezi divákem a hercem a proto jsme v takovém užším kontaktu, než je to v jiných divadlech běžné. Mm-hmm. U nás je také takové netypické, že máme divadelní bar, který se nachází v prostoru hned vedle jeviště, takže když chcete jít do baru, tak musíte přes to jeviště.
0: A když se zapomenete, anebo to nestihnete před začátkem představení?
1: Tak se stáváte automaticky součástí představení. A to se nikdo bojí. Já tady rozsvítím tento prostor. Já mám moc ráda, protože je sice malinkatý, je tady pár míst k sezení, nicméně je to prostor, který nabízí i možnost pořádat tady nějaké vernisáže a výstavy. V současné době tady máme výstavu Hugo Kyselky. Ta výstava se jmenuje Dobrý vítr ze Žižkova a máme tady asi 16 jeho obrázků. Je to naivní kresba a vlastně je to tak, že pokud se koná nějaká vernisáž v divadle Exil, tak je k tomu doprovodný koncert a sejdou se tady lidé, kteří nechodí jenom na divadlo, ale chodí i na muziku.
0: Kolik máte těch divadelních představení do měsíce?
1: Tak my v současné době máme na repertoáru asi 10 her a to znamená, že každou tu hru jednu hrajeme jednou měsíčně. Plus teda ještě tady u nás působí další spřátelené spolky, jako například Divadlo 3 nebo improvizační skupina Paleťáci, takže ty u nás hostují pravidelně a k tomu se přidávají další pronájmy, takže my jsme otevřený prostor, kde si může zahrát v podstatě každý.
0: Zkoušíte v tuto chvíli nějakou premiéru?
1: Zkoušíme premiéru, ale ten duben, to je měsíc, kdy tentokrát máme premiéru, máme derniéru. Je toho opravdu hodně, máme vernisáž, koncert, budeme mít autorské čtení, takže ten dubnový program je velmi nabitý. A možná bych pozvala posluchače jednak na premiéru nového divadelního představení, které připravuje Lucie Hašková. Představení se jmenuje Humr. Je to divadelní adaptace stejnojmenného filmu. Pak bych možná pozvala posluchače na derniéru představení, které už hrajeme 2 roky. Jsou to Poutníci do Lhasy a to máme derniéru 25. dubna. A pak bych pozvala samozřejmě na vernisáž výstavy výtvarnice, která se jmenuje Kočiba. A bude i koncert pardubické kapely Donrvetr a to bude 23. dubna, takže určitě přijďte.
0: Takže posluchače zveme a my se teď vrátíme zpátky do pasáže. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme stále v Pardubicích Machoňové pasáži a ze suterénu z divadla Exil jsme se přesunuli nahoru. O tom, že Machoňová pasáž byla svědkem mnoha dramatických událostí, svědčí například i pamětní tabule připomínající oběti Heydrichiády. Co se tu přesně dělo za války? Na to se zeptáme Adolfa Vondrky.
1: Tak ta pamětní deska připomíná Antonína Hebkého, který spolupracoval s paravýsadkem Silver A a on byl takovým klíčovým člověkem, který pomáhal ubytovat Alfreda Bartoše, velitele výsadku, přímo tady shodou okolností velice blízko té samotné pamětní desky. Když sem někdy zavítáte, tak vedle pamětní desky je výtah, který dneska projíždí v prvním patře místem, kde byla malá pavlač a přímo na té pavlači nechával Antonín Hebký přespávat Alfreda Bartoše. Přímo jsem si to šel ověřit do okresního archivu v Pardubicích, kde jsou výkresy a kde skutečně ta malá pavláčka byla. Tam on přespával, protože v prvním patře nad pasáží byla rolnická vzájemná pojišťovna, respektive její kancelář, kde Antonín Hebký pracoval. A on se s Alfredem Bartošem znal ještě z doby před válkou. V roce 39 ho vyprovázel na vlak, když Bartoš odjížděl tehdy do Francie. A po svém seskoku na konci roku 41 se s Antonínem Hebkým brzy setkal a on mu poskytl právě tady v Machoňově pasáži azyl. A v jeho kanceláři se také členové výsadku setkávali a padly tady některá velice důležitá rozhodnutí, například rozhodnutí o přihlášení parašutistů Alfreda Bartoše a Valčíka, kteří byli policejně přihlášeni, aby nějak legitimizovali svoji vlastně působnost tady v protektorátu, zatímco radiotelegrafista Jiří Potuček ten přihlášen záměrně nebyl, protože fungoval jako takzvaný noční hlídač, fiktivní noční hlídač v Dachově, v tom lomu, odkud vysílal, takže ta rozhodnutí padly právě tady v tého kanceláři na začátku roku 42.
0: Ta kancelář pana Hebkého, vlastně dnes je tam kancelář paměti národa.
1: Ano, a dnes je tam kancelář paměti národa, takže to má úplně neuvěřitelné propojení, vlastně ani paměť národa to nevěděla. Já jsem jim přinesl některé ty podklady z okresního archivu tady v Pardubicích. Klíčovým dokumentem je svědectví doktora Hrocha, který působil zde jako lékař právě v tom roce 42, kdy došlo k všem těm tragickým událostem, takže on byl vlastně povolán v případě pronásledování Alfreda Bartoše, jeho úmrtí vlastně na rohu Smilovy Sladkovského ulice tady v Pardubicích, byl přítomen úmrtí Lidmily Malé, když spolkla kapsly v zemské donucovací pracovně. To on všechno vypověděl a právě vypověděl i v svědectví Antonína Hebkého, protože to byl jeho přítel, znali se, z Pardubice byly malé město tehdy. A dokonce mu i ukázal zadní vlastně východ z kanceláře, kde se dalo opatrně pojít po schodech dole pod pasáží a vyjít nepozorovaně na druhou stranu, což bylo velice klíčové, protože pokud by potřeboval utéci, tak vlastně tohle exponované místo tady v centru Pardubic bylo zároveň velice dobré z hlediska únikového východu. Oni vždycky na tohleto mysleli a členové paravýsadků v každém případě se snažili mít nějaké zajištění a mít možnost úniku v případě nebezpečí.
0: Tady je nechytili, pasáž nebyla svědkem žádného dramatického zatýkání. Pan Hebký ovšem, i jak si můžeme přečíst na té pamětní ceduli, on zahynul 2. července, byl popraven. Kde ho zatkli?
1: Zatkli ho na Veselce, bylo to v té první vlně zatýkání, myslím, že to bylo 20. nebo 22. června, takže šel úplně v té první vlně, protože to byli opravdu ti klíčoví spolupracovníci, byli zatčeni všichni jeden den a on byl mezi nimi.
0: A tímto příběhem Antonína Hebkého, skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování po historii Machoňovy pasáže, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já už vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začala stavba nového úřadu práce. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí peníze na projekt. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v Německu. A zítra bude oblačno i zataženo, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Baťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou přes 350 milionů. Starý most začne firma bourat letos na podzim, nový má být hotový do konce příštího roku. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 korun na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Ta bude využita na prorodinné a proseniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění či různé mezigenerační aktivity.
0: Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci. Varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno oblačno i zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat a oblačnost ubývat. Přes den proměnlivá oblačnost, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky zítra čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v kraji teď aktuálně hlášené nejsou, provoz na hlavních tazích i ve velkých městech klidný, uzávírka na silnici 17, Hrochův Týnec, Čankovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamlová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí netradičné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém a samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému svému lůžku.
0: Měla spolu nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Účtí prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli

0: Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, zkoušela jsem ji odset a nic mě takového nepomáhá.
1: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
2: Takže nebát se.
1: A... nebát se, už netrhaj nehty.
2: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
1: Ne.
2: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Veselé a zdravě.
1: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
2: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
1: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
2: další dotaz telefonní.
3: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
1: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
2: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co
1: v tom
0: obsahuje
1: je,
0: takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje, a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii, a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstvě, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat,
1: jo,
4: pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle Správy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
4: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
1: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce typ Walter 2T V1. Se 4válcovým bodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Valtrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neschodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která

0: a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu. Při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetý nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem milionu korun.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v Lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro ně jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem, je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnil. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne, podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil: Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam Prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem malém místě. Tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák vím a chladný. Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tam jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký Klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který jsou...
3: Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.

0: Vraž docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřídlí, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků, tak by,
2: no, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
1: Jak vylezeš?
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci, no tak to jsme jednou, takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
1: No strašně a jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
1: No a teď jsou závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se, Františku. Teď telefony, nezlob se, Františku, z klubovny.
1: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: ne, jsme nehráli.
2: Plody o světy.
1: A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si,
1: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vypravuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka, nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
1: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
4: jak se ještě zlobím.
1: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, kerej uličník,
3: ten večer ještě.
1: Já jsem si říkal, kerej uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
1: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
1: ráno
3: bylo,
1: jsem
3: Pepík
1: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
1: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
1: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto.
5: Divadlo pro vaše uši.
3: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
2: Hybíře. Ano,
0: co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
3: No to byly brepty nádherný.
1: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
1: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové,
3: Slánofínové.
6: Slánofínové. Všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
1: řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
1: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu z

0: s tím, teda ten tát s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější.
1: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No, na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
2: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty se otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru, a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová, a zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
1: Ne, já to
0: no, prosím,
1: to,
0: prosím.
1: Tím to mělo končit, ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No, já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová z toho jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo,
1: ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona, a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Zařvažka, tak to byl tvůj akčnus.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
1: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo. A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
1: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co dělá svůj Carmen, aby si dřepla, vyhazovala Katie. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
3: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu.
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám!
1: Dostali strach!
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere! Honzo Silvere!
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan. No to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestal jsem Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuju.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

akt a ty v ní máš i kámen se spídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím, a paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Paninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě mého syna zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora. Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo jí pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy? Úplně vy.
2: Tak já si stavím rádio.
0: Tak, rádio vypnuto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaný, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Mm-hmm. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, mají drzost od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali

0: se v životě upne a čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
1: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
1: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
1: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
1: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
1: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
1: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
1: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuji, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josue, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, že si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Jste se mi tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími. Fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, který se odedávna děli. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No,
1: a to
3: nevím,
1: přece nemá, to, a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě. Ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne. Já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když jí někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já děkuju. Jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Bohorovec. Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrach a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s tím nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý, jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako, jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, že to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchaček naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné doby má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu anebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, no, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc. Dobrou noc. A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mhm. Zkuste mi to přiblížit, když, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, nedovedu si to.
0: Chápu to, protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného. Ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem. Jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco míň než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím. Ano.
2: A mám tady překrásné, nádherný svatý.

0: 67 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitevních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
1: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
0: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu. Ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitevní knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
1: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
0: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no, je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
1: říká. Jo, ano, ano.
0: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
1: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdyho nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
0: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčků. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. A věřím tomu, věřím.
1: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje, a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší radost.
0: Ano.
1: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
0: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
1: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
0: Děkuji za vyslyšnutí. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás. Svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. Tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ne, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm-hmm. No, ale Biblii třeba přeči včelou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon pro to, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, ať čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala, líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: A byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak. Jo.
1: No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta. A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Děkuju. Tak vám to řeknu.
0: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás. Jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju. I vám dobrou noc. Díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

Vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o 2 roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.
2: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá... Já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. Make the night by.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se. Za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. Ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan za úpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči, ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích.

0: Tužit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička a Karliček pláče. Povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říkají, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
1: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdy si třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
0: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane,

krásně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutit zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

vyběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo...

0: Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Anekdoty má každý rád. Povídá ho v restauraci, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr?
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil,
2: ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč,
4: jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej,
2: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co?
4: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní.
2: on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lejte jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. Ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.